0: I say something crazy? Will you marry me?
1: Can I say something even crazier? Yes!
2: Posloucháš Rádio Junior.
3: Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout. Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme. Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho.

teď ne, si pro člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říká memu pra. Ka, ka, kapradí, rostlo dávno v pralese. Snad mi poradí, kdy na židli, kdy na židli, kdy na židli sedne se. To vás už moc ve hře není. O jednu židli míň je teď k sezení. Uvidíme, kdo tentokrát vyhraje. Jednou

i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano proti klad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád. Potkal jsem se s jedním eským.

svatém Vítu tamto krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu spát.

0: Rádio Junior.
1: Ježiš, já už jsem se lekla, že jsme se ztratili.
2: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
1: Dobře.

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek, když jela, spodek nechce.
1: Jen pojď.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou, Karku

0: tytu rosła po okolí.
1: Z té vůně jdou až mrákoty.
0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

0: Rádio Junior.
1: Ani vidu, ani slechu, ať už jsme na doslech. Našlapujeme mechem lmechu, zadržujeme dech.

0: Mami, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek?
0: Mm-hmm.
1: Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No, tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád? Nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale, a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale já...

0: kamého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Rádio Julie.

0: a nechce Lego poskládat.
1: Hele, hele, nová kleze po jabloni.
2: No tak to byl bláznivý den.
3: Naše malá Agáta je od pondělka churavá. Maminka jí vaří čaje a pan doktor dodává. Potit se, s potivostí nejdál jdeš. Potit se, to je rada má. Do dělíčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl močit.

probavšila nepříjemná noc.

leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: teda.
1: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
2: Ano, ano, už je to tak.
1: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
1: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
1: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
1: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna malířka a spisovatelka Tuve Janssonová. Mnoho výtvarných umělců a spisovatelů sní o tom, že se jednou celosvětově proslaví a zbohatnou. Tuve Janssonové, která vymyslela oblíbené mumínky, se to sice povedlo, ale vůbec jí na tom nezáleželo a dobrovolně si zvolila prostý život bez elektřiny a tekoucí vody. Tuve se v roce 1914 narodila ve Finsku, její rodina ale mluvila švédsky. Tyhle země leží blízko sebe a dokonce mají společný kousíček hranice. A tak, ačkoliv je dnes Tuve známá asi hlavně jako finská autorka, psala švédsky a pro finské publikum se musela její díla překládat. Už jste někdy slyšeli přísloví jablko nepadá daleko od stromu?
2: Mm-mm.
1: Znamená to, že děti bývají často podobné rodičům. Na Tuve to přesně sedí, protože její maminka byla ilustrátorka. Taky navrhovala poštovní známky. A tatínek sochař. Tuve tak měla svůj talent po kom podědit. A nejen ona. Její dva bratři se také živili uměním. Ve Skandinávii, jak se označuje oblast, kam patří severské země, jako je Švédsko, Norsko i Finsko, je stejně jako u nás oblíbené chataření. Lidé tam často tráví celé léto na chatách u jezer nebo na některém z tisíců ostrůvků u pobřeží. Dělala to tak i rodina Janssonových a malé Tuve to poskytlo spoustu inspirace pro její pozdější život i díla. Kreslení a malování se věnovala od malička a vystudovala i uměleckou školu. Její obrázky se objevovaly v různých časopisech, navrhovala přebaly knih a kreslila pohlednice. Skandinávie je proslulá barvitou mytologií a legendami, které jsou prošpikovány různými kouzelnými bytostmi, například skřítky a troly. A jedny takové zvláštní bytůstky vymyslela i Tuve. Ano, už to tu zaznělo, byli to mumínci. Tihle naducaní bílí tvorečkové trošku připomínají hrošíky, ale chovají se jako lidé. Tuve psala knihy o jejich příbězích, které doprovázela ilustracemi. I když se tedy proslavila hlavně jako spisovatelka, sama sebe považovala hlavně za výtvarnou umělkyni. Zprvu veselé příběhy mumínků postupně nabíraly na vážnosti a nakonec s nimi úplně skončila. Věnovala se pak psaní knih pro dospělé, malování obrazů a dalším výtvarným činnostem. Kromě umění Tuve milovala i přírodu a dlouho snila o tom, že bude žít na opuštěném ostrově. S přítelkyní si nechali na jednom drsném kamenitém ostrůvku postavit dřevěnou chatičku, kde pak skoro 30 let trávili část roku od jara až do podzimu. Žili tam jednoduše, užívali si moře a tvořili. Její přítelkyně byla totiž také umělkyně. Chatka měla jen jednu místnost a nebyla tam tekoucí voda ani elektřina. Když tedy Tuve chtěla třeba večer ručně psát odpovědi na dopisy svých fanoušků, kterých prý mimochodem dostávala až 2000 ročně, musela si u toho svítit petrolejovou lampou. Pokud měli na ostrově návštěvu, přenechali Tuve s přítelkyní chatu hostům a sami spali venku ve stanu. Nebrali to ale jako nepohodlí nebo problém, přesně tak to chtěli. Odpočívat v klidu, tichu a co nejblíž moři. V té době už byla Janssonová díky úspěchu mumínků slavná, mohla si tedy klidně dovolit moderní, luxusní bydlení. Tenhle prostý styl jí ale vyhovoval. Naopak tam ráda utíkala z finského hlavního města Helsinek, kde měla obrovský krásný ateliér s vysokými stropy. Byla totiž velmi svobodomyslná a chtěla si věci dělat po svém. To se hodně projevovalo i v jejich příbězích, kde hrdinové hledají vlastní cestu životem a respektují odlišnosti jiných. Čas prožitý u moře Tuve inspiroval i k napsání díla Kniha léta, která je asi její nejslavnější knihou pro velké čtenáře. Popisuje příběh dívky, která přijede na ostrov za svou babičkou. Tuve Janssonová je krásným příkladem člověka, kterého neskazil úspěch. Sláva a peníze pro ní nebyly smyslem života a zůstala pokornou a skromnou ženou. Pro zápis do historie je hold hlavním bohatstvím talent.
0: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: kluci, Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Dnešní zajímavost je na přání našeho posluchače Aleše. Dal mi super zvídavcovský tip, tak ho pojďme společně prozkoumat trošku víc. Víte, kdo jsou mumini? Možná je znáte jako mumínky. Každopádně jde o severské skřítky z pohádkových knížek a komiksů švédsky píšící finské spisovatelky a výtvarnice Tove Jansson. A jak vypadají? Mají bílou srst, ocas a velký čenich. Trochu připomínají malé bílé hrošíky. Žijí v muminím údolí a společně se svými přáteli zažívají mnohá dobrodružství. Dobrosrdeční mumínci se sice spíše podobají zvířatům, ale mají lidské vlastnosti. Vzniklo o nich 9 knih příběhů, 5 komiksů a pak ještě 5 obrázkových knížek pro velmi malé děti. Poprvé se mumínek představil veřejnosti v roce 1940. V té době neměl ještě tak úplně podobu, jakou známe dnes. Měl protáhlý nos a chyběly mu jeho typické oblé tvary. Mumínci se stali populární po celém světě. Vystoupili nejen v knihách, ale i v seriálech, filmech a divadelních hrách. Dokonce mají i své zábavní parky, třeba ve Finsku a v Japonsku. A ve Finsku najdete i jejich muzeum. Všech 9 příběhových knížek o skřících mumíncích vyšlo i v češtině a přiložil je pan Libor Štukavec. Tove si všechny knížky i sama ilustrovala. Mumínci jsou tak kompletně její. Nejen jejich popis a zážitky, ale i to, jak vlastně vypadají. Češi si nejčastěji mumínky vybaví z japonsko-finsko-nizozemského animovaného seriálu Mumínci z 90. let minulého století. Populární se pak u nás stal i finsko-britský animovaný seriál Údolí muminků, ten je z roku 2019 až 2024. Můžete si všimnout, že někdy se používá překlad mumínci s dlouhým i a někdy muminci s krátkým. Já vyrostla na tom starším překladu, pro mě to budou navždy mumínci. Není běžné, že o knížkách ze 40. let minulého století mluvíme ještě v roce 2024. Mumínci jsou světovým fenoménem. V čem jsou výjimeční? Někteří badatelé se domnívají, že je to tím, že Tove Jansson dokázala v knihách kombinovat několik žánrů. Pohádku, fantazy, dobrodružné knihy nebo parodovala paměti. Možná je to taky tím, že jsou neuvěřitelně roztomilí a jiní než ostatní skřítci. Ve Finsku jsou každopádně celebritami. Najdete je na všemožných dárkových předmětech a dokonce i na letadlech. Používá je finská aerolinka Finnair. Příběhy o těchto miloučkých neohrožených stvořeních byly přeloženy do 10 jazyků a prodalo se jich přes 35 milionů výtisků. Tove Jansson je nejpřekládanější autorkou z Finska. Mumínci mohou nadchnout i specifickou krajinou a počasím. Vlny omílají kamenité břehy, všudy přítomný vřes, nevyspytatelné počasí a moře. I pro tuto jedinečnou atmosféru milují knihy i dospělí čtenáři. Mumíní skříci přežili svou autorku a jejich příběhy jsou aktuální dodnes. Máte rádi mumínky? Dejte mi vědět. Holky a kluci, pokud chcete o mumíncích někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká zajímavost, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Bystrý vítr od severovýchodu hnal plachetnici dobrodružství rychle vpřed. Počasí plavbě přálo, slunce se ani na chvilku neschovalo a v noci svítilo lodi na cestu bezpočet hvězd. Od toho dne, kdy pomohli zahnat piráty, si Hub s Hopem žili. To bylo nějakých dobrot, které jim námořníci nanosili. Ale dneska jako s uděláním nepřinesl nikdo nic. A tak si řekli, že o nějakou dobrotu poprosí vrchního kuchaře. Šli do kuchyně, jak se sluší, zaklepali, ale zevnitř se neozval ani hlásek. Vrchní kuchař v kuchyni nebyl. Za to ve spíži vonělo plno dobrot.
1: Je, Minánku, tady to voní.
2: Jestli pak by kuchař poznal, kdyby tu vonělo o jednu kostku cukru míň, Hope.
1: Jak to? O jednu?
2: No,
1: jsme přece dva.
2: Jo. Tak o dvě kostky míň.
1: Tady je tolik kostek cukru, že do tolika neumí počítat ani kormidelník.
2: Ani kapitán. Já myslím, že nikdo nepozná, když tu nebudou vonět dvě kostky cukru.
1: Ne? No. Ale kdyby se to poznalo, Hupičku, nebylo by to na nás.
2: Ale když se to zase nepozná, tak to na nás nebude.
1: To ne, to je pravda. Ale smí se to.
2: Kdyby tu kuchař byl, tak mu o cukr řekneme.
1: Ano.
2: No, proč tu není?
1: Proč tu není? No. Hupičku, já vím co. Řekneme mu, aby nám ráno nesladil mlíčko.
2: Ano, jenomže do mlíčka se můžou dát i dvě kostky cukru.
1: No, někdy i tři.
2: A možná, že i čtyři.
1: Třeba i pět.
2: Tak si vezmeme každý pět kostek.
0: A mlsali a mlsali, až v plechovce zbyla polovina kostek. Dostali ukrutánskou žízeň, tak se napili mléka a poloprázdný hrnec postavili na stůl. Ale stůl měl jednu nohu kratší a kýmácel se.
2: Je! Proč pak ten stůl nikdo neopraví? Už mohl být hrnec i s mlíčkem na zemi.
1: Podívej, Hupičku, když jsme si vzali cukr a napili se mlíčka, tak ten stůl opravíme sami.
2: Sami?
1: Ať má kuchař radost.
2: No jo.
1: Umíš spravovat kratší nohy?
2: To nic není. Vymalovali jsme kajotu?
1: Vymalovali.
2: Opravíme i stůl.
1: Opravíme. A jak se opravuje kratší noha u stolu?
2: Jak? Ty se pořád jenom ptáš. Prostě ji musíme něčím podložit.
1: No?
2: No?
1: Třeba válečkem na nudle.
2: Podej mi ho. No, a je to.
1: Není to. Váleček je moc veliký a pořád se kutálí.
2: To vidím taky. Podej mi vařečku.
1: Dej pozor, ať se neumažeš. Je od marmelády.
2: Tobě, abych všechno říkal.
1: Jak to?
2: No tak se musí olíznout.
1: Aha, počkej, já ti pomůžu.
2: Ne. To se musí udělat pořádně. A teď nohu podložíme.
1: Pořád se kymácí.
2: Protože je ta vařečka tenká. Podej mi něco jiného.
1: Ale co?
2: No neptej se pořád a dej pod tu kratší nohu svou packu.
1: Packu?
2: Packu. Taky tam strč. No vidíš. A stůl se už neginklá, nebreč. Teď na něj můžeme postavit třeba dva hrnce s mlíčkem. Ani se nehne.
1: Já bych se taky podíval.
2: No tak se podívej.
1: No já, když mám pod nohou packu.
2: Aha.
1: Kdybys dal pod nohu svou packu, tak bych se mohl podívat.
2: No co pak musíš všechno vidět?
1: Hupičku.
2: No tak dobře. Ale opatrně, ať hrnec nespadne.
1: Opravdu, Hupičku, teď se stůl ani trošinku nekinklá.
2: No vidíš. Ale když vytáhnu tu packu, bude se kinklá.
1: To jo. Taky nevytahuj.
2: No, a to tu mám takhle sedět pořád?
1: No budeš muset, Hupičku, jinak hrnec spadne.
2: No, tak ho dej na plotnu. Mě už packa bolí.
1: Já ti ji pofoukám. Já si myslím, Hupíčku, že se takhle stolečky neopravují.
2: No tak.
1: Já nevím, ale třeba by se ty delší nohy měly uříznout.
2: Uříznout?
1: No.
2: Delší nohy?
1: Ty delší nohy.
2: O to už vím dávno. Podej mi nůž. Ten největší, co s ním kuchař krájí maso.
1: Opatrně, Hupíčku. Nesplet si nohu u stolu se svou nohou. Nejde to, viď?
2: No, protože jsi mi přinesl ten nejtupější nůž. Nic neuděláš pořádně.
1: A neřezají se nohy u stolku pilkou?
2: Pilkou?
1: No, jak s ním plavčík řeže dříví?
2: No, zkusíme to. Přinesí.
1: Já už jsem přinesl váleček na nudle a vařečku a packu jsem dával pod stůl.
2: A já jsem olizoval vařečku a krájel jsem nohy nožem a taky jsem dával packu pod stůl a jsem starší.
0: Co měl Hub dělat, když Hub byl opravdu starší? Šel pro pilku a Hub přiřízl jednu delší nohu. A že to bylo namáhavé, tak pilku půjčil Hopovi a ten přiřízl druhou nohu. Tu třetí pak přiřízli společně. Ale stůl rovně nestál, kýmácel se jako loď na rozbouřeném moři. Nezbylo jim nic jiného, nežli všechny nohy přiříznout ještě jednou. Moc se jim do toho nechtělo, protože řezání je těžká práce, ale nic naplat. Stoly jsou přece proto, aby stály a ne, aby se kinklaly. Ale tohle byl zvláštní stůl. A ne stát rovně. Tak přiřezávali nohy znovu a znovu, až to nebyl stůl, ani stolek, ani stoleček.
1: Jeminánku, Hupíčku, je tohle vůbec stůl?
2: Je.
1: Jo.
2: Ale bez noh. No
1: jo, ale stůl bez noh není stůl.
2: A proč by stůl musel mít nohy?
1: No, aby se u něj mohlo sedět.
2: U takovéhleho stolu bez noh se zase může ležet. A u stolu, který má nohy, ležet nemůžeš.
1: To je pravda. Vrchní kuchař stejně pořád leží, když vynalézá suchou vodu.
2: No právě.
1: Bude rád, že si může u stolu lehnout a ještě nám poděkuje.
2: No vidíš.
0: Jenomže vrchní kuchař, když stůl uviděl, ani nepomyslel na to, že by měl někomu děkovat. A když si všiml, že v plechovce ubylo cukru a že je v hrnci polovina mléka, rozběhl se za panem kormidelníkem a s náskem si mu stěžoval.
3: Proč mlceli cukr, to vím. Proč pili mlíko, to taky vím. Ale proč zničili ten stůl, to je darebáctví, pane kormidelníku.
4: No, já mám dojem, že vím, proč to udělali. Poslyšte, kuchaři. Nebyla jedna noha u stolu kratší. Nekýval se, že z něho všecko padalo.
3: To jo. Ale loď se na vlnách taky houpá a nikdo ji nerozřezává.
4: Za to, že mrsali bez dovolení cukr, za to, že upili tajně mlíko, za to zaslouží. Ale s tím stolem, jaké pak darebáctví. Jak ty chlupáče znám, chtěli vám udělat radost. Jenže nejsou truháři. A takhle to dopadlo.
3: Proč se do všeho pletou? Začím teď budu sedět? Jak budu vynalézat suchou vodu? Vždyť já teď budu muset za tím stolem ležet.
4: No, to vám přece nebude dělat žádné těžkosti, kuchaři.

0: Copak, copak? Cože, vy už jste v posteli, miláčkové? Umím novou písničku. Chtěl jsem vám ji zaspívat, no vy už spíte.
1: No spíme, ale ještě ne docela.
2: Jen tak maličko.
1: Ano.
2: A tu písničku bychom ještě uslyšeli, co říkáš?
1: Já myslím tak.
0: No, to je jiná, ale něco za něco. Já vám zaspívám a vy mě za to povíte, kdo mlsal v kuchyni cukr, kdo upil mlíko a kdo opravoval stolek. Nepovíte?
2: My to asi nevíme. Viď, Hopičku.
1: Možná, že to víme, ale nemůžeme si vzpomenout.
0: No tak až si vzpomenete, zavolejte mě. Pak vám zaspívám.
2: Já už si vzpomínám, ale maloučko.
1: Já ti pomůžu vzpomínat, Hopičku. Pamatuješ, jak jsme si řekli, že nebudeme sladit mlíčko,
2: ano,
1: když jsme cukr vymlsali?
2: No, ještě, že jsi mi to připomněl. A už si taky pamatuju, že jsme pak dostali žízeň. Jo? A že tam bylo mlíčko.
1: Ano, a že se ten stůl kinklal a hrnec s mlíčkem padal.
0: Tak jste stolek opravili.
1: Ano.
0: No, tak příště, až zase budete chtít truhlařit, přijďte za mnou a já vám poradím, jak na to.
1: Prosím, ano.
2: To my přijdeme rádi.
0: Jen, abyste na to nezapomněli. Ale že ta truhlařina je pěkná dřina, co?
2: Veliká.
1: Ještě větší než veliká.
2: Ale to nevadí. Jen když má kuchař radost, že jsme mu stoleček opravili.
0: No to tedy má radost. Obrovskou radost. Asi takovou, jakou bych měl já, kdyby mi spadla dýmka do rozbouřeného moře.
1: Jeminánku, my vám tu radost uděláme.
2: Ano.
1: Až bude moře rozbouřené.
0: Tak vás zamknu v kajutě a dýmku strčím do nejhlubší kapsy. No. Ale když už jsme u těch radostí, neslíbil jsem vám písničku za to, že jste se přiznali.
2: Slíbil.
1: A nějakou novou.
0: Co jsem říkal, to taky splním. Našpicujte uši a poslouchejte pozorně, ať se jí naučíte. V pralese bydlí strejda slon.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

tyhle chlapi, ostrý jako břitvy. Proč nosíš perky na sobě?

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

sadla. Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šet, kruhlu i klíč. Potom si oblékne plášť zadí kůží.

0: Ahoj, kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově, pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, Ušoune.
0: Ahoj, Jani, já už jsem napjatý, co budeme dneska ve školce dělat?
1: Dneska si dáme pohodičku. Co říkáš, Ušounku? Dáš si džusík?
0: Jo, no dám. To nám to dneska ale pěkně začíná.
1: O, pohodička je pryč. To ale samozřejmě nevadí, protože návštěvy ty my máme ve školce rádi. Tak kdo pak to je?
0: Jo, ahoj. Holky a kluci, to je Veverka Jindřiška. Jindřiško, co se děje?
2: Jani, Ušoune, pomoc, Vendelin zmizel.
1: No prosím tě, jak to?
2: Ale to kdybych věděla. Hledala jsem ho naprosto všude a prostě nikde není. Ráno jsme byli domluveni, že se potkáme před jeho norou a nic. A pak jsem ho hledala a hledala.
0: Hele, Jindřiško, a nemůže být v některé ze svých tajných chodeb? Vždyť víš, kolik jich má. Je na to vážně mistr.
2: To samozřejmě vím, tam hledala celá jeho rodina. A nic.
1: Dobře, už ho nezamkni, berem pití a jdeme hledat.
0: Holky a kluci, abyste i vy mohli Veverce Jindřišce pomoct najít jejího kamaráda, tak poslouchejte, jaký zvuk vydává. No a když už jsme u toho, uhádněte, kdo je Jindřiščin kamarád Vendelin, jo? Ušounova hádanka.
1: Tak, kdo je Vendelin?
0: Tak, kamarádi, teda je to těžké. Řekneme to všichni pěkně najednou. No spíš ne, potřebujeme asi nápovědu.
1: Tak já ještě zopakuju, co jsme si o něm už řekli. Bydlí v noře, je mistrem tajných chodeb.
0: No ještě přidej malou nápovědu, prosím.
1: Dobře, Vendelin má na sobě černou a bílou barvu. Tak jo. Co už tušíš?
0: No jasně, kamarádi, už to víme, že Vendelin je 3, 2, 1 jezevec.
1: Výborně. Takže holky a kluci, kdybyste někde viděli ztraceného jezevce nebo od někud slyšeli tenhle zvuk. Hned nás zavolejte, ano?
0: No a my jdeme do kouzelného lesa, kde začne naše pátrání po ztraceném jezevci Vendelinovi.
1: Tak držte palce a u toho si poslechněte naši dnešní první písničku.
3: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku, ve které právě skončila písnička a my už jsme v kouzelném lese,
1: kde prohledáváme každý každičký kout. A Mendelín vážně nikde.
0: A protože se v lese nesmí křičet, tak jenom trošku potichu zavolám. Mendelíne!
1: Já taky potichu zavolám. Mendelíne! Haló, kde pak jsi?
2: Tady taky není, viď?
0: Ne, není tady, taky ne.
1: Hele, a nemohl by být tamhle na té mítině?
2: Tam už jsem hledala třikrát, ale můžeme to zkusit ještě jednou.
0: No a vám, holky a kluci, taky přidělíme hledací úkol, abyste se nám tu ve školce nakonec nenudili. Ušounův úkol.
1: Nám by velice pomohlo, kdyby někdo věděl, kde ten Mendelín je a říkal... Samá voda, když hledáme špatně, a přihořívá, když se blížíme, a hoří, až ho najdeme.
0: Jo, jenomže nikdo neví, kde je. No a váš úkol bude v tomhle mnohem lepší.
1: Pokud jste ve školce, domluvte se s kamarády nebo s paní učitelkou, ať schovají nějakou hračku.
0: Jo, a pokud jste doma, tak poproste rodiče nebo prarodiče a tak.
1: No a potom, ať vám pěkně radí podle toho, jestli se k hračce blížíte nebo ne.
0: No znáte to, samá voda, když jdete špatně a přihořívá, když se blížíte a hoří. Uslyšíte, když svou hračku najdete.
1: Tak vy pěkně hledejte
0: a my hledáme taky. Mendelíne!
1: A k tomu si pustíme písničku.
0: Ušounova písnička.

0: Spolužiaci, stále posloucháte Ušou novou pohádkovou školku. Dneska jsme s Janou v kouzelném lese a společně s Veverkou, Jindřiškou a ostatními zvířátky hledáme ztraceného jezevce Vendelína.
1: Už jsme prohledali celý les a nic, ale já mám nápad, Ušou, ne?
0: No tak jsem s ním.
1: Zapoj prosím tě pořádně ta svoje ušiska a anténu, jestli může někdo Vendelína zaslechnout, i kdyby byl hluboko nebo vysoko nebo daleko, tak si to právě ty.
0: No máš pravdu, počkejte, soustředím se. Jo, Jani, pozor, skvěle. Už jsem ho zachytil.
2: Kde je? Honem mi to pověz.
1: Kde je? Tak kde pak je?
0: Počkejte, slyším ho, ale musím nejprve zjistit, odkud. Musím natočit anténu na jednu stranu, na druhou a vypadá to, že máme jít tudy. Pojďte se mnou, ale potichu. Ať mají moje ušiska dobrý příjem.
1: Tak tiše.
0: Tak. Tady už to musí někde být.
2: Ale kde?
1: Rozhlížím se, hledám. Hele, tady je nějaká díra.
0: A pozor, v ní vidím černou a bílou a...
2: Vendelíne!
3: Našli jste mě. Hurá, zamotal jsem se tady do nějakého drátu a bolí mě noha. Nemůžu se vyhrabat ani podhrabat.
1: Počkej, my ti pomůžeme. Ušoune, podrž mě za ruku, já se
0: jo,
1: natáhnu.
0: Jo, držím.
1: Tak, drž.
0: Tak, no.
3: Au.
1: Už mám v ruce drát, už to rozmotávám.
0: Je.
1: Tak, a je to.
0: Je. Uf.
3: Děkuju vám, kamarádi, děkuju. Už jsem se bál, že mě tu nikdo nikdy nenajde.
2: Tady mě se ale ulevilo, spadl mi ze srdce kámen velký jako skála.
0: Ale ta tvoje noha, Vendelíne, potřebuje ošetřit.
1: Na to nebude stačit léčivé lupení, vezmeme tě k panu doktorovi pro zvířátka.
0: Jo, to jo, říká se mu pan veterinář, ale neboj se, je moc hodný.
2: A já ti to zatím připravím něco k snědku. Nějaké dobré žížaly, nebo vajíčka, nebo houby a kořínky.
1: No a holkám a klukům, než se vrátíme, pustíme pěknou pohádku.
0: Ušounova pohádka.
4: K čemu jsou klíče? Někdo položil svazek klíčů na klavír vedle not. Mohli by odskákat, protože každý klíč má nohu a kluci i holky vědí, že se dá skákat i po jedné. Ale klíče už jsou takové, že leží tam, kam je kdo položí.
5: Proč bychom skákali? Naše noha není na skákání. Příkladně, moje noha je na otvírání sklepa. Kdo nás potřebuje, ať nás nosí. My jsme důležití.
6: Ty jsi zrovna ten nejdůležitější, když ve sklepě je jen samé harampádí.
5: Náhodou.
6: To já otvírám byt. A kdo mě nemá, nemůže domů.
7: Nenech se vysmát. Stačí zazvonit a někdo otevře. Jenže když nechci já, nejede se ani na prázdniny. Beze mě auto nejede. Jsem startovací klíč.
5: Ale nevytahuj se.
6: Jo.
4: Klíče se hádali pořád víc. Nemohli se dohodnout, který je nejdůležitější a nepostradatelný. V tom se ozvalo z not na klavíru.
8: Proč se přete, když zámečník umí udělat od každého klíče duplikát?
6: Co se mezi nás mícháš? Kdo vlastně jsi?
8: Jsem také klíč. Říká se mi Houslový.
5: A k čemu jsi?
7: Co otvíráš?
8: Já jsem klíč k hudbě. A hudba? Hudba otvírá srdce.
6: Jo, takhle.
8: Tam ta da da ta ta, tam ta da da ta ta da, tam ta da da ta ta. No tak, přidejte se.

0: kluci, posloucháte Ošounovu pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka.
1: A Vendelin je už i veselý, protože má ošetřenou nohu a naštěstí to nebylo nic vážného.
0: Jo, takže Vendelin je vlastně teď veselý. No a za týden už prý bude běhat jako čamrda, říkal pan doktor veterinář.
1: Je, hele, ta Jindřiška tady pro tebe ty dobroty tak krásně připravila.
2: Mňamí, Jindřiško, ty jsi tak skvělá.
0: Připravila ti super dobroty, to máš rád, viď, Vendelíne?
1: Ale hlavně dala dohromady celolesní pátrací akci, aby tě našla.
2: Je to báječná kamarádka. Jindřiško, pojď se nechat pochválit osobně.
0: Jindřiško!
1: Kde je?
2: No to snad není možný. Tak já se našel a Jindřiška se ztratila.
0: Jindřiško! Haló!
1: Haló! Holky a kluci, dneska je asi nějaký den hledání.
0: Jo, úplný hledací den.
1: Teď hledáme Veverku Jindřišku, tak se po ní prosím taky koukněte. A my si k tomu hledání pustíme ještě jednu pěknou písničku.
0: Ušounova písnička.

0: je dneska hledací?
1: Ale už nikoho nehledáme, už všechny máme.
0: Naštěstí.
1: Je to tak. Představte si, že veverka Jindřiška byla tak moc unavená z toho dlouhého hledání, že připravila kamarádovi Bendelínovi dobroty a pak hrozně moc tvrdě usnula na jedné nízké větvi.
0: Jo, jo, jo, spala tak tvrdě, že ze začátku ani neslyšela naše volání.
2: Ale teď už je všechno v pořádku a je nám zase krásně.
1: No a pro takové případy se hodí...
0: Co pak se to asi tralalalko hodí, co? No, no, no, no, co?
1: No?
0: Zpívání, že ano?
1: Přesně tak.
3: Jindřiška má ráda písničku Holka modrooká. Mohli byste jí zaspívat tuhle?
0: No jasně, to už umíme, už jsme ji ve školce zpívali.
1: Dáte si ji s námi, kamarádi?

0: Děkujeme, Jano s Ušounem. Děkujeme, děti.
1: Ahoj, není zač, zítra se zastavím na návštěvu za Marodem.
2: Ahoj, a já taky, my se stavíme spolu s Ušounem,
1: jo.
2: Ahoj.
1: Tak jsme se rozloučili se zvířátky v kouzelném lese a teď
2: se rozloučíme i s vámi, kamarádi.
1: Ještě vás ale jako vždycky moc hezky poprosíme o obrázky.
2: Namalujte nám dneska prosím jezevce Vendelína nebo veverku Jindřišku.
1: A nebo oba dva dohromady.
2: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Teď už ale ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a dávejte pozor, kam šlapete, ať taky někam nespadnete jako Vendelín.
1: Jo, tak ahoj zítra a moc se na vás těší a loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si samozřejmě dáme ještě jednu pěknou písničku.
1: Jo, ahoj.

po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

0: zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosti vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.

0: Jirkou Kohoutem.
1: Bezvaden a parádní probouzení do dalšího prázdninového dne přeje Jirka Kohout. Ahoj, ahoj, ahoj. Je tady pondělí s datem 6. července a dnešní prázdninový den je ještě o něco zajímavější, protože je tu velká pravděpodobnost, že dnes mají volno i mamka s taťkou. Proč? Protože 6. července si připomínáme den upálení mistra Jana Husa a protože letos připadá na pondělí, postaral se tento svátek o prodloužený víkend pro pracující. Tak si tento den, pokud to jen trochu půjde, užijte v kruhu rodinném.

0: Je tady Expedice Sever a my vyrážíme do další zajímavé země. Tak nejdřív jsem přemýšlel, jestli zvolím tu nejkomfortnější cestu a z letiště Václava Havla poletím do Helsinek, nebo jestli nastoupím do svého obytňáčku a vezmu to přes Polsko, Litvu, Lotyšsko do estonského Tallinu. Z Tallinu pak jezdí pravidelně rychlé trajekty do Helsinek. No a nebo jestli zvolím nějakou alternativnější cestu, třeba autobusem nebo vlakem. Tak budu ještě chvíli přemýšlet, zatím předám slovo Karolíně Lašákové, která nás do téhle země vezme jako první.
1: Víte, jaký národní sport je ve Finsku nejoblíbenější? Je to saunování. Saunu má totiž doma skoro každá rodina a v celé zemi jich najdete přes 3 miliony. Jsou v domech, u jezer, v parlamentu a dokonce i na ruském kole v Helsinkách. Jenže tím to nekončí. Po pořádném zahřátí Finové často skočí rovnou do ledového jezera. Pro nás možná bláznivý nápad, pro ně úplná klasika. Finsku se totiž říká země tisíců jezer. Ve skutečnosti jich tam je dokonce mnohem víc. Voda je tak čistá, že se z mnoha jezer dá rovnou pít. A ještě jedna zajímavost. Finsko už několik let po sobě vede světový žebříček nejšťastnějších zemí. Podle odborníků za to může bezpečí, kvalitní školy, důvěra mezi lidmi, kteří jsou všude obklopení přírodou. Norové mají troly a Finové zase mumínky. Roztomilé bílé skřítky, kteří připomínají malé hrošíky a znají je děti po celém světě. Na úplném severu Finska leží Laponsko. Tam žije víc sobů než lidí, je jich kolem 200 tisíc. A právě tam podle Finů bydlí i Santa Claus se svými pomocníky. Pro Radio Junior Karolína Lašáková.
0: Děkuji Karolíně a právě do Laponska na saunování a hlavně na ten recept na to největší štěstí na světě se tento týden podíváme. No a samozřejmě na ta nejkrásnější místa parádně si zasportujeme. Zkrátka, tento týden patří Finsku.

Druhý prázdninový týden na Rádiu Junior vyrážíme v rámci Expedice Sever do další zajímavé země. V tomto týdnu navštívíme zemi, kde údajně žije nejšťastnější národ. Finsko se totiž opakovaně umísťuje na prvních příčkách v celosvětovém žebříčku o světovém štěstí. Proč jsou Finové tak šťastný národ? Může za to pravidelné saunování, studené bazénky, Santa Claus, mumínci nebo Minecraft? Tak na to zkusíme společně tento týden přijít.

Finsko, země tisíců jezer, hlubokých lesů a domov Santa Clause. Já se přiznám, že Finsko je země, kterou bych moc rád navštívil. Tak jsem rád, že ji společně můžeme letos navštívit alespoň takto. Loni jsem byl v Norsku, ve Švédsku a tak na to Finsko jsem koukal. Říkal jsem si, že letos či příští rok se vypravím se svým mobilním autíčkem, se svým kámošem do Finska. Ale uvidíme. Zatím víme, že pro juniory je to země s kouzelnou přírodou, netradičními školními pravidly a polární září. Tak, když se teď podíváme na to vzdělávání, tak to je prostě pohádka, to je sen, to jsou prázdniny. Protože ve Finsku se na vzdělávání dívají úplně jinak než ve zbytku světa. A opravdu jejich školní řád by pro většinu českých žáků zněl jako splněný sen.

0: Fajn.
1: Jdeme navštívit finskou školu a holky a kluci, vůbec nic sebou nepotřebujete, no tak snad možná dobrou náladu, ale i o tu si myslím, že ve finské škole se postarají. Žáci i učitelé totiž chodí po škole běžně jen v ponožkách nebo prostě bosky, aby se cítili jako doma. Vztah mezi učitelem a žákem je velmi neformální, všichni se oslovují křestním jménem a nikdo nepoužívá žádné tituly. A jak je na tom známkování? První roky nedostávají děti klasické známky. Hodnocení probíhá formou rozhovorů a takového jako povzbuzování. A tady důležitá věc, po každé 45-minutové lekci musí jít žáci bezpodmínečně na 15 minut ven. Wow! Ale pozor, to za každého počasí. Klidně i v mrazu nebo v dešti. No a také žáci nemusí celou hodinu nebo tu 45-minutovku sedět v lavici, mohou pracovat na chodbě nebo třeba na gauči nebo klidně v leže na koberci, zkrátka jak kdo chce. No a jak jsem říkal, že vůbec nic s sebou nepotřebujete, všechny pomůcky, učebnice, sešity, tušky i obědy jsou pro všechny studenty zcela zdarma. No a když jsme u těch obědů, to je teprve něco.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

Co bychom si dnes dali k obědu? Křehké žitné pyrohy plněné rýžovou kaší nebo restované sobí maso podávané s bramborovou kaší či tradiční rybí koláč pečený v žitném těstě. Tak to jsem teď vyjmenoval tři takové klasické finské pochoutky. No a stejně tak si to můžou říct finské děti, když jdou ve škole na oběd. Protože finské školní obědy jsou světovým unikátem a symbolem zdravého životního stylu. Finsko bylo v roce 1948 vůbec první zemí na světě, která zavedla bezplatné školní stravování pro všechny žáky. No a možná si teď říkáte, no ale to školní stravování, to není nic moc. Tak pozor, ve Finsku je to trošičku jinak. Tam nechodíte k okénku jako tady u nás. Prostě finské děti mají obědy formou švédských stolů. Zkrátka vezmou si, na co mají chuť. Žáci si sami nabírají ze samoobslužných pultů, kolik chtějí, a vlastně se tak učí neplýtvat. A také mají pravidlo talíře. Školy učí děti skládat si jídlo podle zdravého vzorce. Polovinu talíře musí tvořit zelenina nebo saláty. Čtvrtinu příloha, brambory, rýže nebo těstoviny a čtvrtinu protein, ryba, maso nebo luštěniny. Mléko je jako hlavní nápoj. K obědu se povinně podává čerstvé mléko nebo podmáslí a k tomu dostávají žáci vždy tmavý žitný chléb s máslem. No a také často se jedí ryby. Vzhledem k tisícům jezer tvoří ryby velkou část jídelníčku. Populární jsou rybí prsty, lososová polévka nebo zapečené rybí filé. Školy běžně nabízejí plnohodnotné vegetariánské i veganské alternativy a zavádějí dny, kdy maso nejí celá škola. Na rozdíl od českých škol v menu nenajdeš sladké knedlíky nebo buchtičky ze šodo. Zkrátka, sladkosti a slazené limonády jsou v jídelnách zakázané.

Tak a do třetice z finské školy už jsme zjistili, že prostě po každé 45 minutovce 15 minut venku, ať mrzne, až praští nebo prší, chodí se na bosky a prostě se učí kdekoliv po celé budově školy, ale samozřejmě i venku. Potom školní jídelna, to je prostě gastronomický zážitek, který nejenom, že děti učí zdravému životnímu stylu, ale také k tomu neplýtvat a správně si řadit na talíř ta jídla v tom poměru, jaká mají být. No a k tomu ještě prázdniny. Možná byste si říkali, že do takové školy by člověk chodil non-stop, protože to je prostě paráda. Jenomže finské školní prázdniny se od těch českých výrazně liší, a to především posunutím letního volna a rozdělením zimních prázdnin. Finsko má jeden z nejkratších školních roků v Evropě, takže si děti užívají spoustu volna. Finské děti končí školu už na konci května. Do lavic se ale vrací už v první polovině srpna. Finové chtějí maximálně využít nejteplejší dny v roce a období takzvaného půlnočního slunce, kdy jsou dlouhé bílé noci. Podzimní prázdniny na rozdíl od českých dvou dnů mají Finové volno celý týden. Je to rodiny, ho často využívají k výletům do přírody, sběru hub a borůvek nebo k odpočinku na chatách. Vánoční prázdniny volno začíná těsně před Štědrým dnem a končí až po svátku Tří králů, který máme 6. ledna. Pro Finy jsou to velmi rodinné svátky plné saunování a zimních sportů.

0: Další zajímavost z Finska. Finové nechávají malé děti spát venku v kočárcích. Ale pozor, bývá tam velká zima. A právě v mrazu, protože jsou podle severské tradice i vědeckých průzkumů přesvědčeni, že čerstvý ledový vzduch zásadně zlepšuje kvalitu spánku a posiluje imunitu. Tento zvyk se v severských zemích předává z generace na generaci a praktikuje se jak doma na balkónech a zahradách, tak i na terasách mateřských školek.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

V některých části Finska, hlavně v Laponsku, žije více sobů než lidí. Soby se volně pohybují krajinou a často se procházejí přímo po silnici. Takže řidiči musí dávat velký pozor. Finové dokonce sobům stříkají rohy speciální reflexní barvou, aby svítili ve tmě a auta je nesrazila. No a tak jsem si říkal, že když takhle vyjedeme do Finska, do Laponska, co dělat, když se třeba setkáme, při setkání se sobem ve Finsku je nejdůležitější zachovat klid. No, to bych chtěl vidět, jak bych byl klidný. Dodržovat bezpečný odstup, to bych rád, a zvíře nějak neprovokovat. Soby jsou docela polodomestikovaní, ale stále se chovají jako divoká zvířata a mohou nečekaně reagovat. Takže k zvířatům se nepřibližujeme, neskoušejte hladit ani krmit, jo? Pokud co kráčí proti vám, v klidu ustupte stranou a nechte ho projít. Pokud stádo zvedá hlavy, stříhá ušima nebo začíná odcházet, jste už moc blízko a stresujete je. No, tak já nevím. Zkrátka také mají i mláďata, to zpravidla na jaře a začátkem léta. Nikdy nevstupujte mezi sobí matku a její mládě. Hrozí riziko, že se mládě odpojí a v přírodě nepřežije. No a pozor na podzimní říji. Na podzim mohou být sobí samci agresivní a teritoriální. Zde buďte zvláště opatrní, obezřetní a držte se dál. Pokud by na vás sob přece jen vystartoval, schovejte se za strom. No, tak tady aspoň jedna taková nápověda, co dělat, když tohle velké zvíře zaútočí.

Tak si říkám, proč jsou ve Finsku tak šťastní? Už jsme si řekli, že tedy jejich školní řád je opravdu jedinečný a výjimečný. A do školy ve Finsku by asi chtěl chodit každý, už jenom proto, že to je nejkratší školní rok široko daleko. Mají tam formou stravování švédské stoly. Ve škole si všichni tykají, chodí prostě jen tak na boso a učí se, kde se dá, prostě kde je jim příjemně, třeba klidně v leže. No a po každé hodině jdou na čtvrt hodiny ven. Tak to je paráda. No ale to jejich štěstí, to není o tom, že by se smáli od ucha k uchu, že přijdete do Finska a všichni se za břicho popadají. Jde spíš o hluboký pocit klidu, bezpečí a spokojenosti s vlastním životem. Důvodem je obrovská vzájemná důvěra. Věří jeden druhému, ale i státu. Když se ve Finsku třeba někomu ztratí peněženka, tak s obrovskou pravděpodobností ti zase nálezce vrátí i s penězi. A hlavně Finové prý vědí, kdy mají dost. Finové nemají potřebu se neustále srovnávat s ostatními, kupovat si nejluxusnější oblečení nebo auta a chlubit se ostatním. Razí heslo, že spokojený je ten, kdo ví, co mu k životu stačí. No a hlavně ta příroda. Přírodu mají jako lék. Skoro každý Fin má blízko do lesa nebo k jezeru. Chodí tam pravidelně relaxovat, což prokazatelně snižuje stres a hlavně dobíjí baterky.

Finové mají speciální slovo sisu, které znamená odvahu, odolnost a nevzdávání se, i když je život zrovna těžký. Pomáhá jim překonávat dlouhé zimy a náročné situace. Důležitá je i rovnováha mezi prací a volnem. Práce pro ně není vším. Po odchodu ze zaměstnání nebo ze školy mají spoustu volného času na své koníčky, na rodinu, na odpočinek. A kde nejraději Finové odpočívají? No přece v sauně.

Expedice Sever, tedy její první část, se blíží ke svému konci. My jsme si dnes tak trošičku osahali Finsko. Zítra se vypravíme hlouběji a podíváme se na finskou zábavu a sporty, protože Finové milují zábavu a vymýšlejí opravdu bláznivé sporty. Pořádají například mistrovství světa v házení mobilních telefonů, mistrovství v lovu kamarádů nebo jízdu na dřevěném koníkovi, tedy hobby horsing. No a které zajímavosti navštívíme, to uslyšíte zítra, pokud si opět naladíte naší expedici Sever, a to přesně v 10.00. Od mikrofonu se loučí a krásný zbytek pondělního prázdninového a svátečního dne od mikrofonu Rádia Junior přeje Jirka Kohout. Ahoj!

0: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
1: Proč máš tak velké oči, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
1: Proč máš tak velké uši, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
1: Tobě narostly fousy, baby.
0: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
1: Proč máš tak velké?

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: Celičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

máte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
1: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
2: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
1: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
2: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
2: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně. Tak domluveno.
2: Jupi! Aha.

až hodně svědomí. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Ruča pozval mě dneska na oběd.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoli a kdekoli, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.
2: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Ve vzdálené krajině věčného sněhu a ledu stojí tajemný zámek, ve kterém ukrývá zrádný troll princeznu Astrid. Právě jí se rozhodne vysvobodit rybář Halvor. Podaří se mu to? To se dozvíme z pohádky Severní zámek, kterou napsala Alena Rígrová, režie Ivan Holeček, hrají Jan Hartl, Pavel Soukup, Ladislav Mrkvička, Jan Přeučil, Veronika Žilková a další. Natočeno v roce 1986.
2: Alena Rígrová, Severní zámek. Původní rozhlasová pohádka. Dramaturg Eva Košlerová. Hudba Petr Kodl. Zvuk Miloš Kot. Režie Ivan Holeček.

jsem skald. Pěvec dávných příběhů a letopisec věků. Má píseň se zrodila v kraji modrých ledovců a smaragdových fjordů. Zpívám o lásce, co dává sílu a pohrdá smrtí. Zpívám o nenávisti, která číhá jako vlk Fenrir, aby zadávila štěstí. Zpívám o plavovlasém Halvorovi, Joruně a stříbrné princezně Astrid ze severního zámku.

splétá a rozplétá, motá a rozmotává. Místo strun mi je dává rozeznít a na osud si hrává.

0: vsadím si, že zakopne nemotora. Neříkala jsem to a všechny ryby vyklopí do prachu na cestě. Vstaň a sbírej. Alore, opovaž se s nimi k nám na statek. Jsou napůl leklé.
1: Čerstvé jsou. Z rána jsem na fjordu zatáhl síť. Tak koupíš, Joruno?
0: Nekoupím.
1: Prohlédni si je.
0: Jdeš mi s tou rybinou? Nevidíš, že bělím prádlo od trhanče?
1: Takového plátna. K čemu ho potřebuješ?
0: Je to moje výbava, hlupáku. Joruna, dcera Jarla Erika, musí mít nejbohatší výbavu ze všech nevěst v Gulbrandsdalu.
1: Ty už máš ženicha.
0: Nemám, ale budu mít.
1: Kterého?
0: To ještě nevím. Jenom vím, že musí mít statek jako já, jenže větší. A taky loď. A sobí spřežení. A musí umět lovit a tančit. Házet mečem, lukem střílet. A musí být krásný, plavovlasý a hlavně bohatý, bohatší než já.
2: Co na mě koukáš? Jak leklá ryba.
1: Joruno, mě bys nechtěla?
0: Cože? Já?
2: A vzít si halvora od fjordu?
0: Ani za pasáka k našim kozlům. A upaluj dolů, než na tebe otec pustí psi. A nezakopni.
2: Zakopala na čisté rovině.
0: Lupák je to. Otrhané, budeš k ničemu.
1: Se ten kámen. To je dneska jako naschvál. Div mi palec u nohy neurazil. To se dělá plése do cesty, abych byl světu pro smích. Kámen. Vždyť ty jsi vlastně chudák. Jako já. Každý o tebe jen zakopne, zakleje a jde si po svých. Já aspoň umím povědět, jak těžko je mi občas u srdce. Ale ty jenom ležíš a mlčíš.
3: Vypráví stará píseň, že kámen je poutník, co nedošel k cíli své cesty. Staletí mlčí a čeká na vlídné slovo, pohled či pohlazení. Pak projeví svůj vděk a vydá tajemství.
1: Je celý bílý, jako by mu byla zima.
3: Nadzdvihni zlehka ten kámen, Halvore.
1: Kdo jsi?
3: Neptej se a dělej, jak ti radím. I kameny mají své příběhy.
1: Něco se pod ním blízklo. Bronzová spona. Bude jistě prastará. Třícípá.

0: Jenže mě nemá rád nikdo na světě.
1: Na druhé straně fjordu je jiný svět. Pohádkový. Tam bys třeba našel své štěstí.
0: Fjord je plný vírů, útesů a mořských dravců. Na protější břeh se ještě nikdo se svou bárkou nedostal.
1: Bárkou ne. Ale po mostě?
0: Co mi to vyprávíš za báchorky? Žádný most na světě nedokáže překlenout šířku našeho fjordu.
1: Zvedni oči a přesvědč se, Halvore. Pak teprv mluv o báchorkách.
0: Duha? Klene se z jednoho břehu na druhý? Opravdu jako barevný most.
1: Tak pojď. Podej mi ruku. A přejdeme. Ta duha je Beatrice, kouzelný pás, co dělí svět lidí od světa příběhů a bájí. Na druhém břehu je ten, kdo umí rozluštit tajemství starých run.
0: Divná krajina. Divné stavení.
2: Skála ve skále.
0: A všude kolem mrtvo. Pták nezaspívá. Ryba se ve vodě nezatřpití. Jen vítr se žene mezi plazivou olší a skalníkem a mizí v kameni udušen lišejníky.
3: Koho mi to sem vedeš, skalde?
0: Jaká je šedá a zvrásněná jako ta skála. Jde z ní strach.
1: Mlč. Není radno si ji znepřátelit.
3: Zas už si zamotal nějaký lidský příběh. A já ho mám rozuzlit a pěkně zas na přeslici navinout.
0: Kdo je to?
2: Nurna, sudička.
3: Jděte pryč. Oba.
2: Já půjdu, ale jeho nevyháněj. Má právo poznat tajemství, kterému sama země svěřila zavlídné slovo a dobré srdce.
0: Jen o jedno jsem tě přišel prosit, Nurno. Nauč mě číst runy na téhle sponě.
3: Pojď se mnou k fjordu, Halvore.
0: Proč?
3: Neptej se a pojď. Napřed uvidíš. Pak rozhodneš, zda ti stojí za to porozumět silám dobra a zla. Potom teprve roztočím svůj kolovrat.

0: vlny se tiší, choulí ke břehům, umírá příboj a mizí v útesech.
1: Co vidíš dál, Halvore?
2: Hvězdu na čisté hladině.
1: Jen odlesk oblohy.
2: Opravdu. Jenže ta na nebi je daleko. A ta ve vodě zrovna u mých nohou. Vzít tě tak, hvězdičko, do dlaní.
1: Zkus to a uvidíš.
2: To přece není hvězda. Mění se v dívčí tvář. Stačí jen ruku vstáhnout. Kolik smutku je v té tváři?
3: Ucítit ještě jednou teplo lidské dlaně?
2: Ne, to není mámení. Pláče a mluví.
3: Dávno mě nikdo nepohladil. Dávno slůvkem nezahřál.
2: Kdo jsi?
3: Astrid.
2: Astrid znamená hvězda.
3: Jsem dcera Hákona, krále.
2: Princezna? Královská dcera? Ne, jenom odraz hvězdné oblohy. Zdáš se mi.
3: Nezdám, jsem.
2: Ale kde? V hlubině fjordu nebo na měsíční pláni?
3: Dál, mnohem dál.
2: Najdu si tě, Astrid.
3: Ke mně se nikdo z lidí nedostane.
2: Nemám křídla, abych za tebou doletěl do temna noční oblohy. Ale jsem rybář a nebojím se vody. Podej mi ruku. Pojď, pomohu ti na břeh, ty nejjasnější z hvězd.
4: Nikdy se jí nedotkne. Je má. A kdo k ní ruku vstáhne, umírá. Umírá. Umírá.
1: Astrid! Blázne! Málem se mi to utopí před očima. Kdybych tě v poslední chvíli nechytila...
2: Ale já ji viděl. Na vlastní oči.
1: Stačí, aby vítr rozčeřil hladinu a je ta tam.
2: Mluvil jsem s ní. Proč měla v očích tolik smutku? A komu patřil ten smích? Napůl lidský, napůl zvířecí?
1: Co pak si ještě nikdy nezaslechl zasmát se trola ve skalách?
2: Tak to byl trol. Trol mi ji chce vzít.
1: Dobrá. Povím ti, jak to bylo. Je to už dávno. Jedinou dceru měl Hákon král. To bylo písní, co se o její kráse tuhle náš skald naspíval. Vzpomínáš?

0: Muž byl se s mužem, třesk mečů a dýk probudil troly. Vysoko v jejich skalních doupatech.
1: A nejmocnější z nich navždycky začaroval Hákonovu říši a princeznu Astrid uvěznil na severním zámku.
2: Ten příběh mrazí jako smrt.
1: Severní zámek je zámek smrti. Tam se čas zastavil. Přadeno osudu se neodvíjí. Není minulost, přítomnost ani budoucnost.
2: Kde je ten zámek, Nurno?
1: Daleko, předdaleko. Na půlnoční straně, za sedmerem fjordů, devaterem ledových štítů. Slunce tam v zimě nevychází, v létě nezapadá a na cestě k němu tisíckrát číhá ledová smrt.
2: Astrid je hvězda. Má hvězda. A já půjdu za ní. Pomoz mi, sudičko. Ukaž mi cestu k severnímu zámku.
1: Sám mi přadeno s vláknem svého osudu dáváš do ruky, Halvore. Podej mi tedy bronzovou sponu. Na ní je vepsáno, kudy vede tvá cesta. Dívej se a dobře poslouchej. Ta runa v prvním cípu znamená... Voda je má sestra.
3: Sestra bratru pomáhá.
1: Sestra bratru pomáhá.
2: A dál?
1: Víc vědět nemusíš. Já předu tvoji nit. Poznám, kdy se začne třepit a trhat.
2: Jsem zase sám. Sedmero fjordů přede mnou, sedmero smaragdových mříží mezi mnou a princeznou hvězdou. A bárku si z balvanů nepostavím. Přece jen znám, co dřív bylo tajemství. Hroty run v prvním cípu jsou ostré jak čepele meče.

0: jako pták po nebi, po vodě z dálky letí loď. Ne bárka rybářská, však koráb s přídí zdobenou a s přídí pyšně vstyčenou. Po chladném kýlu jako černý stín blíž a blíž klouže jediný muž stojí na přídi.
1: Hej, kapitáne,
2: jen lodník. Olaf,
1: vezmi mě na palubu.
2: Vím, Halvore. K severnímu zámku míříš.
1: Kdo tě posílá?
2: Mým kormidlem otáčí osud. Napíná plachty. Veslům udává takt. Skoč na palubu a buď rád, že vypluješ na volné moře. Zadarmo to nebude.
1: Nemám čím zaplatit.
2: Stačí dvě zdravé ruce, odvážné srdce a ucho, které nepřeslechne dobrou radu.
1: Budu ti sloužit poctivě, Olafe.
2: Pak ti slibuju, že dopluješ k cíli.
0: Za fjordem fjord. Týdny a měsíce zdolává Olafův koráb cestu, co vede do země půlnočního slunce. Na volné moře vyplouvá a podle pobřeží míjí opasek země pobytý cvočky ostrovů. Severní nebe kvete tisíci hvězdami, jen k jedné z nich míří příď korábu. Noc, co nocí Halvor hledá, zrnko ve hvězdném prachu.
2: Už nejsi jen obyčejný rybář od fjordu, Halvore. Jsi mořeplavec. Správně ses naučil držet svůj směr, řídit loď podle letu ptáků, tahu rybích hejn.
1: Astrid je moje severní hvězda. Vede mne.
2: Hlavně nepouštěj kormidlo.
3: Otoč kormidlo, Halvore.
1: Ten smích už jsem kdysi slyšel.
2: Neposlouchej, Halvore. A neohlížej se. Drž směr.
3: Ohlédni se, Halvore. Nebudeš litovat. Nebudeš litovat.
1: Rybář a nevidět rybu? Nádherná. Takovou jsem ještě nikdy neulovil.
2: Nevěř té rybě, Halvore. Někdo nás chce svést z cesty.
1: Připrav mi síť. Stačí jen o pár dílků stočit kormidlo a je naše.
2: Nedělej to.
1: Jsem rybář. Musím jí mít.

0: Oskaliska se korá prostříští. Vrak mizí ve vírech, co jako hádi kolem útesů se svíjejí, čekají na korist. A potom ticho. Jen opuštěné ráhno se pohupuje na hřebínkách vln. A na něm, jako zázrakem, víc mrtev nežli živ, Halvor. Skály se zachytil, kterou jak dračí zub obnažil odliv nadaním úsvitem.
1: Nikdy ji neuvidím. Nikdy se za ní nedostanu. Hlupák jsem. Nechat se napálit v půli cesty. Jsem zase jen pro smích. Jako dřív. Přede mnou je 9 ledových štítů a já zachránil sotva holý život.
0: Z oděvu Cáry zůstaly. Jen zbytek pláště spíná na rameni bronzová spona.
1: Jen zázrakem mi moře nevyrvalo. Ale kde je konec Nurně sudičce, která zná tajemství run?
2: Věděla jsem, že mě budeš věčně zdržovat, volat od mého kolovratu.
1: Kde ty se bereš v zemi půlnočního slunce?
2: Mám jemné prsty, Halvore. Řekla jsem ti přece, že poznám, kdy se nit začíná třepit a trhat.
1: Pomoz mi. Nevím, jak dál.
2: Nevyhnalo ti moře z hlavy Astrid, dceru Hákona krále.
1: Jen kvůli ní jsem proplul 7 fjordů.
2: Abys ztroskotal na první falešné zavolání.
1: Už se to nikdy nestane.
2: Nechceš se vrátit, Halvore?
1: 100krát ne. Musím do severního zámku.
2: Dobrá. Podej mi sponu a dobře se dívej. Runa v tom druhém cípu znamená... Země je má sestra.
1: Země je má sestra.
2: Sestra bratru.

0: a stánky sněžnou plání, od modrých ledovců nebeských Jotunheimen. Saně se sobým spřežením klouzají, sviští, letí jako šíp. Mráz jiskří povětřím, bič vzduchem zasviští. Voska přitáhne otěže a soby stanou jako z kamene.
1: Hej, Vosko! Tebe znám. Jsi Olaf, lodník.
2: Znáš, neznáš. Nasedej. Vem otěže a jeď.
1: Ale já neumím řídit sobí spřežení.
2: Všechno tě naučím. Jenom když poslechneš a budeš držet směr.
0: Ližiny saní zraní bílou pláň, jak sečné rány. A soby skok co skok za zbodné rány sněhům zasadí. Přes devatero modrých ledovců, ve větrech ledových a bouřích sněhových, žene Halvor své sobí spřežení, sám veden svou severní hvězdou.
2: Dobrého vosku jsem z tebe vychoval, Halvore. Hlavně nepouštěj otěže. I kdyby ti dlaně do krve rozdírali, drž směr.
1: Divná země. Nikde ani stopy po lišce, medvědu, zajíci. A už dva dny jsme neměli v ústech ani sousto.
3: Ale proč, lumáku? Neumíš se dívat kolem?
4: Co jsi říkal, Olafe?
2: Já ani slovo. A jestli jsi něco slyšel, zacpi si obě uši.
3: Olejni se, Halvore.
2: Dívej se dopředu, Halvore.
3: Jen trochu otoč hlavu. Nech si poradit.
4: Čerstvá stopa rosomáka.
2: Stopa je falešná.
4: Takovou dobu řídím sobí spřežení a budeš mě učit číst stopy.
2: To není rosomák, to troll ti píše do sněhu svá zrádná poselství. Drž směr, Halvore, drž směr.
4: Podej mi oštěp, mám hlad.
0: Bič práskne, saně letí, jako ohař s čenichem u země. Stopa je jasná a Halvor svírá oštěp. Stopa je jasná. Končí v propasti. V bělostném jícnu mizí spřežení, doznívá výkřik. Jen bílé ticho zbývá a smrtonosný mráz. Ve spáře mezi ledovými kramy se Halvor zachytil víc mrtev nežli živ.
1: Se k severnímu zámku nedostanu.

0: jsi u jeho bran, Halvore.
1: Ten hlas. Jak je to dávno, co jsem ho naposled slyšel. Zvoní stříbrem, jako hvězda, co svítí do usínání.
0: Nesmíš usnout. Zvedni hlavu, Halvore, a podívej se vzhůru.
1: Astrid, jsi hvězda na nebi.
0: Nejsem.
1: Jsi její odraz na hladině.
0: Nejsem. Jsem tady. U tebe. Vedla jsem tě. A ty jsi přišel. Splnila se má touha uvidět lidskou tvář. Uslyšet lidský hlas. Ale teď se raději vrať zpátky.
1: Vyháníš mě od sebe, sotva jsem tě našel.
0: Za chvíli se vrátí troll. Nesmí tě potkat u bran zámku. Jsem jeho vězeň a on můj pán. Od nepaměti. A navždycky. Tady není minulost ani budoucnost.
1: Je přítomnost. To stačí. Jsi ty a já. Pojď se mnou zpátky do světa, kde kvetou louky, voní lesy a lidské slovo zahřívá skřehlá srdce.
0: Když mluvíš, jako by zase vyšlo slunce a svítilo a hřálo.
1: Slunce je minulost, ale i budoucnost. To jenom v přítomnosti ho zahnal za obzor čas strachu a nenávisti. Tři jsou přade na osudu. Pojď, hvězdičko, pojď, podej mi ruku. Je čas vydat se na cestu.
0: Za sluncem.
1: Na polední stranu.
2: Slunce, kde je mu konec? Odvážil se tedy. Neposlechl jsi mé dvojí varování.
3: Nech nás odejít!
2: Poprvé a naposled překročil člověk práh severního zámku. Stačí dechnout a proměním tě v led. V led!
1: Nurno! Sudičko! Naposled pomoz!

0: až přečteš runu, obrať svou sponu k východnímu obzoru.
1: Oheň je můj bratr.

0: obzor najednou se barví do nachu z růžový ze zlátne a svítání jak šíp zasáhne skřehlou zem. Vychází slunce.
1: Pryč před jeho paprsky! Pryč, pryč!
2: Mocný troll a utíká před sluncem.
3: Do své podzemní říše. Kdyby ho jen jediný paprsek zasáhl, pukne jako ledová kra.
0: A Halvor s princeznou hvězdou vrací se zpátky k jihu. Slunce je vede přes 9 zubatých štítů, mořem i 7 fjordů, až k poslednímu z nich. Beatrest, duhový pás, se stále klene od břehu ke břehu.
2: Zbývá poslední kousek cesty.
3: Duhový most od nepaměti spojuje svět pohádek se světem lidí.
2: Tak pojď, snad by ses nebála, hvězdičko.
3: Jací jsou ti tví lidé?
2: Jací by byli, dobří i zlí, jako já, jako ty.
3: A když mě opustíš, zůstanu mezi nimi sama.
2: Opustit tebe? Co tě to napadá? Jsi moje, navždycky.
3: Tvá nevěsta?
2: Víc než nevěsta. Jsi všechno, co na světě mám. Jak bych tě mohl zradit?
3: Víc než nevěsta. A ani prstýnek si mi nedal na důkaz svých slov.
2: Prstýnek nemám. Jen tu sponu, která mi po 3x zachránila život. Vezmi si jim místo prstenu. A dobře ji opatruj. Je kouzelná.
0: Přešli duhový most, severní princezna Astrid a Halvor. Už není otrhánek, už není posmívánek. Zná mořský koráb řídit i sobí spřežení. Psi cvičí pro honitbu, na koni jezdí s větrem o závod, i lukem střílí, oštěpem zná vrhat. A všechno pro Astrid. Má píseň dobře skončila. Jak taky každá Skaldova píseň končit má.
4: Ale příběh nekončí.
0: Co zase věštíš na zlé časy, sudičko? Jsou šťastní, tak schovejme loutnu i kolovrat a půjdem spát.
4: Ne, Skalde, jsem Nurna a musím navinout všechna 3 přadena. Minulost, přítomnost i budoucnost. Mám teprv 2. Budoucnost čeká. Tak mlč. Dívej se a poslouchej.
5: Halvore!
4: Ať máš dál o čem zpívat.
5: Otoč se, Halvore. Co pak mě nepoznáváš? To jsem přece já, Joruna ze statku. Tváříš se, jako bys mě jak živ neviděl.
6: Ještě si nenašla toho pravého? Aby byl krásný a bohatý?
5: Vyda, jakou máš paměť. Abys věděl, už jsem si vybrala tebe.
6: Mne? Vždyť ses mě vždycky jen posmívala.
5: Po celém Gulbrandsdalu se povídá, jak se změnil, co všechno dokážeš a jak pěkně umíš promluvit. A všechny nevěsty z okolních statků si mezi sebou šeptají, že krásnějšího chlapce není daleko široko. Povídá se, že není práce, ke které by ses neuměl postavit.
6: Sám bych nevěřil, co člověk dokáže pro toho, koho má rád.
5: Věděla jsem to. Věděla jsem, že si nakonec vybereš mne. A nebudeš litovat. Dcera Jarla Erika je nejbohatší nevěsta. Kam se to pořád díváš? Dívej se mě do očí.
6: Já nejradši koukám po hvězdách.
5: Po hvězdách, vždyť je bílý den.
6: Ale jedna hvězda pro mě nikdy nezapadá. Podívej, běží sem lukama s náručí plnou kvíti.
5: Halvore! Kdo je to?
6: Astrid, má nevěsta.
7: nevěsta. A kde máš výbavu?
3: Nemám.
8: Slyšíte jí? Prý nemá.
7: A to si chceš vdávat.
3: Pust. Musím domů.
8: Jen chvíli ještě. Však on se tě, Halvor, dočká. A když jsi nevěsta, máš aspoň prstýnek?
3: Nemám. Ale mám sponu. Tu mi dal Halvor místo prstenu.
7: Spona.
3: Nesměj se. Je kouzelná.
8: Ukáž. Proč kouzelná?
7: Je stará. Celá zašla.
3: Jen si ji prohlédni. V každém cípu má runový nápis.
8: No a co z toho? Kdyby byla aspoň ze stříbra.
3: Kdo umí přečíst runy, ten má kouzelnou moc. Jedině pomocí run mě Halvor vysvobodil ze zajetí trola. Zná jejich tajemství.
8: A ty taky znáš tajemství těch nápisů?
3: My před sebou nemáme co ukrývat.
8: Tak pověz, co je tu psáno?
3: Tobě? Proč?
8: No jen tak. Znám Halvora od malička. Hrávali jsme si spolu. Co znal on, znala jsem i já.
3: A k čemu by ti bylo pár slov vyrytých do bronzu?
8: Jen tak. Abych se mohla těšit s tebou, jakou máš ozdobu na plášti. Odepni si ji, Astrid. A to tajemství, to mi jen pošeptej.

0: urna sudička. To třetí přadeno se právě začalo navíjet. Nit tenká a napjatá k prasknutí. Rychleji a rychleji se otáčí, jak den se mění v noc. Joruna v prstech sponou otáčí, čte runu za runou.
1: Astrid je studená hvězda a nepatří k nám do luk. Volám tě, trole, přijď a odveď si ji.

0: Astrid, kam ses mi poděla?
1: Tam, kde byla. Za sedmerem fjordů a devaterem modrých ledovců.
0: Mlč, skalde!
1: Tu sponu si neměl dávat z ruky.
0: Byla místo prstýnku. Na znamení věrné lásky.
1: Věrnost a lásku dělá člověk, ne prsten.
0: Tuhle píseň si měl zaspívat jí, ne mě.
1: Buď spravedlivý, Halvore. Proč si jí ukázal jen půl lidského světa? Znala jen tebe. Neznala lež, lest ani přetvářku. Proto je znovu na severním zámku.
0: Musím tedy tu cestu podstoupit ještě jednou. Veď mne přes duhový most, skalde.
1: Je konec kouzel. Na druhou stranu fjordu nevede žádná cesta.
0: Musí vést. Najdu si ji sám.
1: K neuvěření je lidská touha po štěstí a síla lidské lásky. Sám Halvor staví loď, sám sedmi fjordy proplouvá. Potýká se s příbojem na útesech. Sám řídí sobí spřežení přes devatero ledovcových plání až k severnímu zámku.
0: Otevři bránu, trole. Vrať mi princeznu Astrid. Je má.
2: Je má!
0: Otevři! Neodejdu odtud, dokud nás osud nerozsoudí. Buď ty, nebo já.
2: Hlupáku, čekej, jen čekej. Do rána z tebe bude jen ledová krat. Nic nemáš, ani kouzlo, ani Astrid. Všechno mám já. Já!
3: Halvore!
2: Já!
3: Halvore!
2: Marně ho voláš! Nepřijde! Dveře zámku jsou navždy zamčeny!
3: Nenávidím tě, trole! Vždycky jsem tě nenáviděla. Nikdy jsem nevěřila, že bych dokázala tolik nenávidět.
2: Nenávist. Láska. Co je mi do nich? Hlavně, že jsi moje. Moje. Dnes zase budu klidně.

Usnul. Co se mu to zalesklo v dlani? Spona. Teď jen, aby se neprobudil. Nejprve všechna okna otevřít.

0: Barví se obzor červánkem, z růžový zazlátne a první paprsek jak šíp zasáhne trola ve spánku.
1: Halvore.
2: Astrid. Tak dlouho jsem tě hledal. Nenacházel. Bloudil polární nocí.
1: Myslíš si, že to byl jen sen?
2: A kde je trol?
1: Vidíš ten kámen u cesty?
2: Proměnil se v kámen.
1: Když ho zasáhl sluneční paprsek.
2: Skald měl pravdu. I kameny mají své příběhy. Dobré i zlé. Kéž o tenhle kámen nikdy nikdo ani pohledem nezavadí.
1: Zvedni oči, Halvore. A podívej se kolem sebe.
2: Kam se poděly sněhové pláně a ledové propasti a štíty?
1: Slunce je spravedlivé. Kde roztaje led, vyčaruje květ.
2: Ani severní zámek už není z ledu a sněhu. Třpití se zlatými věžemi. Žijí v něm lidé.
1: Je to zase ten zámek, jak si ho pamatuji z dětství. Zámek Hákona krále. Pojď, Halvore. Otec už nás čeká.

0: Je u konce a všechna tři přadena navinuta. Minulost, přítomnost, budoucnost. Konečně si můj kolovrátek může oddechnout. I tvoje loutna, skalde.
1: Já ještě neskončil, Nurno sudičko. Teď nastal čas dospívat píseň. Uprostřed zelených luk vykvetl květ. Uprostřed zelených luk je lidský svět. A zámek, severní zámek, stojí, jak od věků stál. V něm stříbrná princezna Astrid a Halvor král.

Slyšeli jste původní rozhlasovou pohádku Aleny Vígrové Severní zámek. Dramaturg Eva Košlerová. Osoby a obsazení: Halvor Jan Hartl, Joruna Veronika Žilková, Astrid Marta Vančurová, Skald Pavel Soukup, Nurna národní umělkyně Jiřina Petrovická, Olaf Ladislav Mrkvička, Troll Jan Přeučil. Asistentka režie Pavla Chytilová, zvukové efekty Hana Brotánková, záznam a střih Adriana Řádková. Hudbu složil Petr Kodl, dirigent Jiří Váchal, zvuk Miloš Kott, režie Ivan Holeček. Připravila hlavní redakce Vysílání pro děti a mládež.

0: Holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově, pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune.
0: Ahoj Jani, já už jsem napjatý, co budeme dneska ve školce dělat.
1: Dneska si dáme pohodičku, co říkáš Ušounku? Dáš si džusík?
0: Jo, no dám si, dám. To nám to dneska ale pěkně začíná.
1: O, pohodička je pryč. To ale samozřejmě nevadí, protože návštěvy ty my máme ve školce rádi. Tak kdo pak to je?
0: Jo, ahoj. Holky a kluci, to je Veverka Jindřiška. Jindřiško, co se děje?
2: Jani Ušoune, pomoc, Vendelín zmizel.
1: No prosím tě, jak to?
2: Ale to kdybych věděla. Hledala jsem ho naprosto všude a prostě nikde není. Ráno jsme byli domluveni, že se potkáme před jeho norou a nic. A pak jsem ho hledala a hledala.
0: Hele, Jindřiško, a nemůže být v některé ze svých tajných chodeb. Vždyť víš, kolik jich má. Je na to vážně mistr.
2: To samozřejmě vím, tam hledala celá jeho rodina. A nic, nic, nic.
1: Dobře, Ušoune, zamkni, berem pití a jdeme hledat.
0: Holky a kluci, abyste i vy mohli Veverce Jindřišce pomoct najít jejího kamaráda, tak poslouchejte, jaký zvuk vydává. No a když už jsme u toho, uhádněte, kdo je Jindřiščin kamarád Vendelín, jo? Ušounova hádanka.
1: Tak. Kdo je Vendelín?
0: Tak kamarádi, teda je to těžké. Řekneme to všichni pěkně najednou. No spíš ne, potřebujeme asi nápovědu.
1: Tak já ještě zopakuju, co jsme si o něm už řekli. Bydlí v noře. Je mistrem tajných chodeb.
0: No, ještě přidej malou nápovědu, prosím, prosím.
1: Dobře. Vendelín má na sobě černou a bílou barvu. Tak jo. Co už tušíš?
0: No jasně, kamarádi, už to víme, že Vendelín je 3, 2, 1... jezevec.
1: Výborně. Takže holky a kluci, kdybyste někde viděli ztraceného jezevce nebo odněkud slyšeli tenhle zvuk, hned nás zavolejte, ano?
0: No a my jdeme do kouzelného lesa, kde začne naše pátrání po ztraceném jezevci Vendelínovi.
1: Tak držte palce a u toho si poslechněte naši dnešní první písničku.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku, ve které právě skončila písnička a my už jsme v kouzelném lese,
1: kde prohledáváme každý každičký kout. A Mendelín vážně nikde.
0: A protože se v lese nesmí křičet, tak jenom trošku potichu zavolám. Mendelíne!
1: Já taky potichu zavolám. Mendelíne! Haló, kde pak jsi?
2: Tady taky není, viď?
0: Ne, není tady taky ne.
1: Hele, a nemohl by být tamhle na té mítině?
2: Tam už jsem hledala třikrát, ale můžeme to zkusit ještě jednou.
0: No a vám, holky a kluci, taky přidělíme hledací úkol, abyste se nám tu ve školce nakonec nenudili. Ušounův úkol.
1: Nám by velice pomohlo, kdyby někdo věděl, kde ten Mendelín je a říkal... Samá voda, když hledáme špatně, a přihořívá, když se blížíme, a hoří, až ho najdeme.
0: Jo, jenomže nikdo neví, kde je. No a váš úkol bude v tomhle mnohem lepší.
1: Pokud jste ve školce, domluvte se s kamarády nebo s paní učitelkou, ať schovají nějakou hračku.
0: Jo, a pokud jste doma, tak poproste rodiče nebo prarodiče a tak.
1: No a potom, ať vám pěkně radí podle toho, jestli se k hračce blížíte nebo ne.
0: No znáte to, samá voda, když jdete špatně a přihořívá, když se blížíte a hoří. Uslyšíte, když svou hračku najdete.
1: Tak vy pěkně hledejte
0: a my hledáme taky. Mendelíne!
1: A k tomu si pustíme písničku.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte ušou novou pohádkovou školku. Dneska jsme s Janou v kouzelném lese a společně s Veverkou, Jindřiškou a ostatními zvířátky hledáme ztraceného jezevce Vendelína.
1: Už jsme prohledali celý les a nic, ale já mám nápad, ušou ne?
0: No tak jsem s ním.
1: Zapoj, prosím tě, pořádně ta svoje ušiska a anténu, jestli může někdo Vendelína zaslechnout, i kdyby byl hluboko nebo vysoko nebo daleko, tak si to právě ty.
0: No máš pravdu, počkejte, soustředím se. Jo, Jani, pozor, skvěle. Už jsem ho zachytil.
2: Kde je? On mi to pověz.
1: Kde je? Tak kde pak je?
0: Počkejte, slyším ho, ale musím nejprve zjistit, odkud. Musím natočit anténu na jednu stranu, na druhou a vypadá to, že máme jít tudy. Pojďte se mnou, ale potichu. Ať mají moje ušiska dobrý příjem.
1: Tak tiše.
0: Tak. Tady už to musí někde být.
2: Ale kde?
1: Rozhlížím se, hledám. Hele, tady je nějaká díra.
0: A pozor, v ní vidím černou a bílou a
2: Vendelíne.
3: Našli jste mě. Hurá, zamotal jsem se tady do nějakého drátu a bolí mě noha. Nemůžu se vyhrabat ani podhrabat.
1: Počkej, my ti pomůžeme. Ušoune, podrž mě za ruku, já se tam natáhnu.
0: Jo, držím.
1: Tak, drž.
0: Tak, no.
3: Au.
1: Už mám v ruce drát, už to rozmotávám.
0: Je.
1: Tak, a je to.
0: Je. Uf.
3: Děkuju vám, kamarádi, děkuju. Už jsem se bál, že mě tu nikdo nikdy nenajde.
2: Tady mě se ale ulevilo, spadl mi ze srdce kámen velký jako skála.
0: Ale ta tvoje noha, Vendelíne, potřebuje ošetřit.
1: Na to nebude stačit léčivé lupení, vezmeme tě k panu doktorovi pro zvířátka.
0: Jo, to jo, říká se mu pan veterinář, ale neboj se, je moc hodný.
2: A já ti to zatím připravím něco k snědku. Nějaké dobré žížaly, nebo vajíčka, nebo houby a kořínky.
1: No a holkám a klukům, než se vrátíme, pustíme pěknou pohádku.
0: Ušounova pohádka.
4: K čemu jsou klíče? Někdo položil svazek klíčů na klavír vedle not. Mohli by odskákat, protože každý klíč má nohu a kluci i holky vědí, že se dá skákat i po jedné. Ale klíče už jsou takové, že leží tam, kam je kdo položí.
5: Proč bychom skákali? Naše noha není na skákání. Příkladně, moje noha je na otvírání sklepa. Kdo nás potřebuje, ať nás nosí. My jsme důležití.
6: Ty jsi zrovna ten nejdůležitější, když ve sklepě je jen samé harampádí.
5: Náhodou.
6: To já otvírám byt. A kdo mě nemá, nemůže domů.
7: Nenech se vysmát. Stačí zazvonit a někdo otevře. Jenže když nechci já, nejede se ani na prázdniny. Beze mě auto nejede. Jsem startovací klíč.
5: Ale nevytahuj se.
6: Jo.
4: Klíče se hádali pořád víc. Nemohli se dohodnout, který je nejdůležitější a nepostradatelný. V tom se ozvalo z not na klavíru.
8: Proč se přete, když zámečník umí udělat od každého klíče duplikát?
6: Co se mezi nás mícháš? Kdo vlastně jsi?
8: Jsem také klíč. Říká se mi Houslový.
5: A k čemu jsi?
7: Co otvíráš?
8: Já jsem klíč k hudbě. A hudba? Hudba otvírá srdce.
6: Je takhle.
8: Tam ta da da ta ta. Tam ta da da ta ta da. Tam ta da da ta ta. No tak, přidejte se.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde právě skončila pohádka.
1: A Vendelín je už i veselý, protože má ošetřenou nohu a naštěstí to nebylo nic vážného.
0: Jo, takže Vendelín je vlastně teď veselý. No a za týden už prý bude běhat jako čamrda, říkal pan doktor veterinář.
1: Je, hele, ta Jindřiška tady pro tebe ty dobroty tak krásně připravila.
2: Mňamí, Jindřiško, ty jsi tak skvělá.
0: Připravila ti super dobroty, to máš rád, viď, Vendelíne.
1: Ale hlavně dala dohromady celolesní pátrací akci, aby tě našla.
2: Je to báječná kamarádka. Jindřiško, pojď se nechat pochválit osobně.
0: Jindřiško!
1: Kde je?
2: No to snad není možný. Tak já se našel a Jindřiška se ztratila.
0: Jindřiško! Haló!
1: Haló! Holky a kluci, dneska je asi nějaký den hledání.
0: Jo, úplný hledací den.
1: Teď hledáme Veverku Jindřišku, tak se po ní prosím taky koukněte. A my si k tomu hledání pustíme ještě jednu pěknou písničku.
0: Ušounova písnička.

0: holky a kluci posloucháte ušou novou pohádkovou školku, která je dneska hledací.
1: Ale už nikoho nehledáme, už všechny máme.
0: Naštěstí.
1: Je to tak, představte si, že veverka Jindřiška byla tak moc unavená z toho dlouhého hledání, že připravila kamarádovi Vendelínovi dobroty a pak hrozně moc tvrdě usnula na jedné nízké větvi.
0: Jo, jo, jo, spala tak tvrdě, že ze začátku ani neslyšela naše volání.
2: Ale teď už je všechno v pořádku a je nám zase krásně.
1: No a pro takové případy se hodí...
0: Co pak se to asi tralalalko hodí, co? No, no, no, no, co?
1: No?
0: Zpívání, že ano?
1: Přesně tak.
3: Jindřiška má ráda písničku Holka modrooká. Mohli byste jí zaspívat tuhle?
0: No jasně, to už umíme, už jsme ji ve školce zpívali.
1: Dáte si ji s námi, kamarádi?

0: bej tam.
1: Děkujeme, Jano s ušounem. Děkujeme, děti.
2: Ahoj, není zač, zítra se zastavím na návštěvu za Marodem Mandelínem.
3: A já ahoj. Taky, my se stavíme spolu s ušounem.
2: Ahoj. Tak jsme se rozloučili se zvířátky v kouzelném lese a teď
3: se rozloučíme i s vámi, kamarádi.
2: Ještě vás ale jako vždycky moc hezky poprosíme o obrázky.
3: Namalujte nám dneska prosím jezevce Vendelína nebo veverku Jindřišku.
2: A nebo oba dva dohromady.
3: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
3: Teď už ale ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a dávejte pozor, kam šlapete, ať taky někam nespadnete jako Vendelín.
2: Jo, tak ahoj zítra a moc se na vás těší a loučí se s vámi váš ošoun Rušoun.
3: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si samozřejmě dáme ještě jednu pěknou písničku.
2: Jo,
3: a...

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna malířka a spisovatelka Tuve Janssonová. Mnoho výtvarných umělců a spisovatelů sní o tom, že se jednou celosvětově proslaví a zbohatnou. Tuve Janssonové, která vymyslela oblíbené mumínky, se to sice povedlo, ale vůbec jí na tom nezáleželo a dobrovolně si zvolila prostý život bez elektřiny a tekoucí vody. Tuve se v roce 1914 narodila ve Finsku, její rodina ale mluvila švédsky. Tyhle země leží blízko sebe a dokonce mají společný kousíček hranice. A tak, ačkoliv je dnes Tuve známá asi hlavně jako finská autorka, psala švédsky a pro finské publikum se musela její díla překládat. Už jste někdy slyšeli přísloví jablko nepadá daleko od stromu? Znamená to, že děti bývají často podobné rodičům. Na Tuve to přesně sedí, protože její maminka byla ilustrátorka. Taky navrhovala poštovní známky. A tatínek sochař. Tuve tak měla svůj talent po kom podědit. A nejen ona. Její dva bratři se také živili uměním. Ve Skandinávii, jak se označuje oblast, kam patří severské země, jako je Švédsko, Norsko i Finsko, je stejně jako u nás oblíbené chataření. Lidé tam často tráví celé léto na chatách u jezer nebo na některém z tisíců ostůvků u pobřeží. Dělala to tak i rodina Janssonových a malé Tuve to poskytlo spoustu inspirace pro její pozdější život i díla. Kreslení a malování se věnovala od malička a vystudovala i uměleckou školu. Její obrázky se objevovaly v různých časopisech, navrhovala přebaly knih a kreslila pohlednice. Skandinávie je proslulá barvitou mytologií a legendami, které jsou prošpikovány různými kouzelnými bytostmi, například skřítky a troly. A jedny takové zvláštní bytůstky vymyslela i Tuve. Ano, už to tu zaznělo, byli to mumínci. Tihle naducaní bílí tvorečkové trošku připomínají hrošíky, ale chovají se jako lidé. Tuve psala knihy o jejich příbězích, které doprovázela ilustracemi. I když se tedy proslavila hlavně jako spisovatelka, sama sebe považovala hlavně za výtvarnou umělkyni. Zprvu veselé příběhy mumínků postupně nabíraly na vážnosti a nakonec s nimi úplně skončila. Věnovala se pak psaní knih pro dospělé, malování obrazů a dalším výtvarným činnostem. Kromě umění Tuve milovala i přírodu a dlouho snila o tom, že bude žít na opuštěném ostrově. S přítelkyní si nechali na jednom drsném kamenitém ostrůvku postavit dřevěnou chatičku, kde pak skoro 30 let trávili část roku od jara až do podzimu. Žili tam jednoduše, užívali si moře a tvořili. Její přítelkyně byla totiž také umělkyně. Chatka měla jen jednu místnost a nebyla tam tekoucí voda ani elektřina. Když tedy Tuve chtěla třeba večer ručně psát odpovědi na dopisy svých fanoušků, kterých prý mimochodem dostávala až 2000 ročně, musela si u toho svítit petrolejovou lampou. Pokud měli na ostrově návštěvu, přenechali Tuve s přítelkyní chatu hostům a sami spali venku ve stanu. Nebrali to ale jako nepohodlí nebo problém. Přesně tak to chtěli. Odpočívat v klidu, tichu a co nejblíž moři. V té době už byla Janssonová díky úspěchu mumínků slavná. Mohla si tedy klidně dovolit moderní, luxusní bydlení. Tenhle prostý styl jí ale vyhovoval. Naopak tam ráda utíkala z finského hlavního města Helsinek, kde měla obrovský krásný ateliér s vysokými stropy. Byla totiž velmi svobodomyslná a chtěla si věci dělat po svém. To se hodně projevovalo i v jejich příbězích, kde hrdinové hledají vlastní cestu životem a respektují odlišnosti jiných. Čas prožitý u moře Tuve inspiroval i k napsání díla Kniha léta, která je asi její nejslavnější knihou pro velké čtenáře. Popisuje příběh dívky, která přijede na ostrov za svou babičkou. Tuve Janssonová je krásným příkladem člověka, kterého neskazil úspěch. Sláva a peníze pro ní nebyly smyslem života a zůstala pokornou a skromnou ženou. Pro zápis do historie je hold hlavním bohatstvím talent.
0: Pracovní listy a další díly Žili byli najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Hey,

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

láska, kde ten? Rodina, páni, kéž hýbe světem. Když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube

se už nechce ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

jasně, nikdy nevyhasne.

0: Junior.
1: Čau všichni, posloucháte Radio Junior. Od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme pondělí 6. července. Pojďme si společně užít dnešní odpoledne. Čeká vás další lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host, který za námi ale dorazí až v 7. Už teď ale startuje odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
0: Radio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V rožnovském dřevěném městečku se dnes sešli zástupci muzeí v přírodě z celého Česka. Návštěvníkům představují lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů. Pod Národní muzeum v přírodě patří kromě rožnovského i muzea na Hané, na Vysočině, v Zubrinicích a nově taky v Plzni, Bolevci. Na některých místech Vysočiny už začaly růst houby. Pomohly tomu i deště z předchozích dní. Lidé můžou vyrazit například na růžovky nebo holubinky, někde se ale objevují i hřibovité houby. Velmi záleží na dané lokalitě. Houby se už objevují třeba na Žďársku a u Nového Města. Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. Na přelomu 14. a 15. století kritizoval katolickou církev za to, že se odvrátila od prvotních ideálů. Ta ho kvůli tomu označila za kacíře a během kostnického koncilu v roce 1415 odsoudila. Církevního reformátora si dnes Češi připomínají třeba tradiční bohoslužbou v pražské betlémské kapli. Právě tam před více než 600 lety kázal. V jeho rodném městě Husinec se pak konají celodenní trhy, součástí je taky prohlídka ve domu, ve kterém se Hus narodil. Dnes je zataženo až oblačno, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosahují 19 až 23 stupňů a v 1000 metrech na horách je kolem 15.

0: bez přistání.
1: Dnes máme pondělí 6. července, 187. den roku 2026. Dnes je tedy den upálení mistra Jana Husa, to znamená, dnes nemá nikdo svátek, dnes je státní svátek. V tento den si Česko připomíná odkaz českého náboženského reformátora a kněze, který byl roku 1415 upálen v Kostnici poté, co odmítl odvolat svou kritiku tehdejších církevních poměrů. Dnešek je tedy oficiálním státním svátkem České republiky. No a kdo má dnes narozky? Třeba bývalý americký prezident George Bush nebo český herec a zpěvák Jiří Macháček. Teď si dáme písničku Million Dollar Baby od Avi Max a tu bych ráda věnovala všem, kteří dnes něco slaví. Doufám, že máte krásný státno sváteční den.

Holka, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Začátek týdne bude pořád chladný a deštivý s nárazy větru. Dnes tedy v pondělí je v Česku ještě chladno s deštěm, nejvýš teploty přes den meteorologové očekávají kolem 20 stupňů. Ve zbytku týdne budou většinou teploty mezi 20 až 30 stupni podle toho, kde v Česku. Srážek ubyde od středy. Víkendová obloha pak ale bude převážně jasná a teploty můžou přesáhnout i tu tropickou třicítku. Přehánky pak budou opravdu jenom ojedinělé. Už zítra bude tepleji než dnes a ve středu začnou srážky během dne ubývat a oblačnosti bude taky ubývat. Zase se ale trošku ve středu ochladí, nejvýš teploty přes den budou tak kolem 25. A zítra a ve středu může taky foukat vítr s nárazy kolem 55 km v hodině, což znamená, že i když bude třeba teplota vyšší, tak pocitově ji budete cítit spíš chladnější. Čtvrtek a pátek budou nejčastěji polojasné, ve čtvrtek ještě s ojedinělými přeháňkami. Teploty pak už vystoupají mezi 25 a 30 stupňů. Chladnější z těch dvou dnů bude čtvrtek, a to hlavně na severovýchodě Česka. Víkend má být ale slunečný a plný třicítek všude, takže na koupání nejspíš bude hlavně až o víkendu, když někde v Česku možná i přes týden. Co vlastně takhle děláte, když venku není úplně to nejletnější počasí? Jak se zabavíte? Napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a my si dnes společně budeme povídat o Finsku, protože právě dneska odstartoval další tématický týden naší letní expedice Sever a je to právě Finsko. Finsko je zemí tisíců jezer a ostrovů, pyšní se více než 2 miliony saun a taky rozsáhlou divočinou, včetně Laponska. Na severu v létě slunce nezapadá 73 dní a v zimě vůbec nevíde. Mezi hlavní lákadla patří pevnost Suomenlinna, zapsaná na seznamu UNESCO. Finsko nabízí 30 národních parků, dva z nich se nachází přímo v metropoli v Helsinkách. Sauny, jak už jsem o nich mluvila, jsou národním symbolem a určitě ještě budu zmiňovat. Za návštěvu, když přijedete do Finska, určitě stojí hrad Turku ze 13. století na břehu řeky Aura. No a co třeba místní speciality? Tak to je třeba lososová polévka nebo opékání burtů zvané makara. Byli jste někdy ve Finsku? Co by vás tam tak lákalo, kdybyste se tam chtěli vydat? A pokud už jste tam byli, tak líbilo se vám? A co konkrétně? To všechno mě zajímá, napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavolejte, číslo je 800 199 199.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, bavíme se o Finsku. No a já Finsko ještě nenavštívila, ale můžu vám říct, že mě to hodně láká. Já totiž, možná už jsem vám to někdy říkala, miluju Mumínky. Jejich autorka a oni samotní pochází právě z Finska, takže už z toho důvodu bych tu zemi ráda navštívila. Ve Finsku je třeba obří zábavní park ve stylu Muminího údolí a Mumínků a myslím, že i celkově místní krajina bude připomínat spoustu výjevů z knížek, protože Tuve Jansson, autorka, se hodně inspirovala Finskem, jeho ostrovy a okolím. Já bych to prostě strašně chtěla vidět, navíc vím z vyprávění, že minimálně jednou denně prostě potkáte na ulici někoho v převleku Mumínka, jen tak, i když není zrovna žádná akce a to bych si já zkrátka hrozně přála zažít. Dejte mi vědět, jestli jste nějakou knihu o Mumíncích od Tuve Jansson četli a jestli jste taky jejich milovníci, jestli tu mám nějakého parťáka, fanouška, to by mě teda rozhodně zajímalo.

0: hledat mám. Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Holky a kluci, chci vám připomenout, že po písničce Síť si dáme vzkazovnu. To znamená, že zase budu hrát podle vás a vyřizovat vaše vzkazy, tak toho využijte a posílejte tipy na písničky společně se vzkazy na vzkazovna@rozhlas.cz nebo zavolejte, číslo je 800 199 199.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Právě odstartovala vzkazovna a první písnička, kterou si dneska dáme, je na přání Madlenky, která chce zahrát Dead Dead od Psy, Sugi a BTS. Tak pojďme rovnou na to.

A druhá písnička, kterou si dáme ve vzkazovně na přání, je pro Zuzanku a ta si přeje Anděl tvýho světa od Vojty D.

0: Ukecovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska rozebíráme Finsko. No a když se řekne Finsko, jednoznačně mě a možná vás taky napadnou sauny. Sauny jsou hluboce zakořeněnou součástí finské kultury. V Finsku se nachází přibližně... určitě přes 3 miliony saun na 5,5 milionu obyvatel. To znamená, že jsou téměř v každém domě, bytě i na chatě. Sauna slouží nejenom k relaxaci a očistě, ale je to taky prostor pro setkávání s přáteli, rodinou nebo dokonce ve Finsku i pro obchodní nebo politická jednání. Tradiční finská sauna se zahřívá na teplotu od 60 do 110 stupňů s nízkou vlhkostí vzduchu. Neodmyslitelnou součástí rituálu je taky polévání horkých kamenů vodou, ty krátkodobě zvýší vlhkost a intenzitu tepla. Horké fáze se střídají s prudkým ochlazením v ledové vodě, sněhu nebo pod sprchou. Tyto cykly se pak opakují 3x až 4x, to jsou takové základy saunování. Pro Finy je saunování posvátným rituálem, který má specifická pravidla. Přestupem je nutné se umýt očista. Druhé pravidlo – nahota. V sauně se tradičně odkládá veškeré oblečení, ve veřejných prostorách jsou sauny často oddělené pro muže a ženy, a nebo se nosí prostěradlo na zakrytí intimních partií. Třetí pravidlo v sauně je zásadně klid. Je to místo pro sklidnění mysli a odpočinek. Takže se tam ani moc nahlas nemluví. Je to zkrátka fenomén, právem patří na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO a zdravotní přínosy pro prohřátí těla, uvolnění svalů jsou vědecky prokázané. Mám toho o saunách ještě spoustu, to si ale řekneme ještě v dalším vstupu. Prostě saunám se musí věnovat minimálně 2 vstupy, to se prostě do jednoho nevejde.

Slibovala jsem, že budu pokračovat v povídání o saunách, takže si o nich ještě malinko něco řekneme. Finové jsou zkrátka saunami posedlí. 99% Finů chodí do sauny pravidelně, průměrně minimálně jednou týdně. Naprostá většina saun je soukromých, takže je jich tu rozhodně přes 2 miliony, někde se uvádí i 3, což je hodně. Je pochopitelné, že se tím pádem s Finskem a saunováním pojí řada zajímavostí. Finové třeba mají televizní talk show, která se natáčí v sauně. Každá významná finská společnost, firma, má svou firemní saunu. To znamená, že třeba i finský parlament nebo helsinské letiště mají vlastní saunu. Prostě když nastoupíte do nějaký fajn prestižní firmy, tak se vám nemůže stát, že by ta firma neměla saunu. Finové si sebou do zahraničí berou sauny. Například finští příslušníci mírových jednotek OSN mají speciální saunové stany, které staví v každé základně. Výjimkou nejsou ani speciální sauny pro finské diplomatické mise. Největší kouřová sauna na světě se jmenuje Jatkan Kampa a vejde se do ní až 60 lidí. Jedná se o ten nejjednodušší typ sauny, nemá komín. V současnosti už jsou kouřové sauny k vidění zejména ve finských skanzenech, protože podle finských tisíciletých zkušeností všude přítomný kouř a sazek pohodové relaxaci příliš nepřispívají. Sauna dříve nesloužila pouze k saunování. Klima sauny se využívalo taky k sušení masa nebo k přípravě malty. No a ještě jedna zajímavost. Bývalý finský prezident, který se narodil v sauně, měl za studené války řadu jednání v této důležité místnosti finských dějin. Mě už nic nepřekvapí. Zkrátka národ saun. A jdeme na další písničku.

Africe navštěv školní třídu. Mají bídu, nemají ani křídu, s těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací.

Dej se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela. Pokora, kámo, pokora. Je jen v Himalajích, na horách.

0: Holky a kluci, teď tu pro vás mám reportáž o Finsku, tak si ji pojďme pustit a jsem zvědavá, jestli se dozvíme ještě něco, o čem jsme si dneska nepovídali.
1: Víte, jaký národní sport je ve Finsku nejoblíbenější? Je to saunování. Saunu má totiž doma skoro každá rodina a v celé zemi jich najdete přes 3 miliony. Jsou v domech, u jezer, v parlamentu a dokonce i na ruském kole v Helsinkách. Jenže tím to nekončí. Po pořádném zahřátí Finové často skočí rovnou do ledového jezera. Pro nás možná bláznivý nápad, pro ně úplná klasika. Finsku se totiž říká země tisíců jezer. Ve skutečnosti jich tam je dokonce mnohem víc. Voda je tak čistá, že se z mnoha jezer dá rovnou pít. A ještě jedna zajímavost. Finsko už několik let po sobě vede světový žebříček nejšťastnějších zemí. Podle odborníků za to může bezpečí, kvalitní školy, důvěra mezi lidmi, kteří jsou všude obklopení přírodou. Norové mají troly a Finové zase mumínky. Roztomilé bílé skřítky, kteří připomínají malé hrošíky a znají je děti po celém světě. Na úplném severu Finska leží Laponsko. Tam žije víc sobů než lidí, je jich kolem 200 tisíc. A právě tam podle Finů bydlí i Santa Claus se svými pomocníky. Pro Radio Junior Karolína Lašáková.

0: Holka, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a teď se pojďte poslechnout Klářinu pozvánku na další díl Star Parády. Ta půjde už 11.7., tedy tuhle sobotu, a tentokrát se samozřejmě zaměří na Finsko.
1: Ahoj, já vím, že už to na sto províš, ale pro jistotu připomínám, že Hit Paráda Rádia Junior si teď dává letní pauzu. A místo ní si můžeš vychutnávat ledově vychlazenou Star Parádu, plnou těch největších hitů ze severských zemí. Na webu radiojunior.cz je už teď v poslechu šťastná 13 hitů z Norska. A o víkendu v 9 ráno a v 5 odpoledne se společně vydáme do Finska. No a bude to pořádná jízda, protože Finové naprosto zbožňují metal. Ale neboj, než se dostaneme k tvrdé metalové muzice skupin, jako jsou Nightwish, Apokalyptika nebo Lordi, tak začneme hezky po lehoučku u virálních hitů, které valcují TikTok, legendárních DJských setů, finského popu, rocku i pecek, které bodovaly v rámci mezinárodní soutěže Eurovize. Nebo je znáš z počítačových her. A nebude chybět ani soutěž. Zaposlouchej se do 13 finských hitů a napiš mi, který se ti líbil nejvíc a proč. Odpovědi posílej do konce srpna na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star Paráda. Svého favorita můžeš vybírat v každém z dílů letní Star Parády, která se bude věnovat hudbě severských států. Více informací k soutěži najdeš na webu radiojunior.cz v článcích ke Star Parádě. A co je ve hře? 7 balíčků plných merče od známých zpěvaček, zpěváků a skupin. A to se co? A to se vyplatí.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: か。
1: Junior. Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior, od mikrofonu vám mává Eva. Máme přesně 18 hodin, to znamená, začínáme druhou hodinku našeho odpoledne. Dneska si povídáme ve vysílání o Finsku. Krom toho si ale pouštíme taky super hity a v další hodince nebude chybět ani Zvídavec, druhá vzkazovna, četba na pokračování, no a prozradím, kdo dorazí jako host do dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
2: Minutové zprávy.
1: V rožnovském dřevěném městečku se dnes sešli zástupci muzeí v přírodě z celého Česka. Návštěvníkům představují lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů. Pod Národní muzeum v přírodě patří kromě rožnovského i muzeum na Hané, na Vysočině, v Zubrinicích a nově taky v Plzni Bolevci. Na některých místech Vysočiny už začaly růst houby. Pomohly tomu i deště z předchozích dní. Lidé mohou vyrazit například na růžovky nebo holubinky, někde se ale objevují už i hřibovité houby. Velmi záleží na dané lokalitě, houby se už objevují třeba na Žďársku a u Nového Města. Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. Na přelomu 14. a 15. století kritizoval katolickou církev za to, že se odvrátila od prvotních ideálů. Ta ho kvůli tomu označila za kacíře a během kostnického koncilu v roce 1415 odsoudila. Církevního reformátora si dnes Češi připomínají třeba tradiční bohoslužbou v pražské betlemské kapli. Právě tam před více než 600 lety kázal. V jeho rodném městě Husinec se pak konají celodenní trhy. Součástí je taky prohlídka domů, ve kterém se Hus narodil. Dnes je zataženo až oblačno, místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 19 až 23 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 15.

Holky a kluci, začínáme druhou společnou hodinku a po písničce, kterou si pustíme teď, což bude Beautiful Ones od Hertz, nás čeká další díl Zvídavce, no a tentokrát to nemůže být žádný díl než o mumíncích. Kdo jsou mumínci, kdo je vymyslel, proč jsou tak populární, kolik o nich vyšlo knih a jak vlastně vypadají? Poslouchejte, všechno se to dozvíte a pokud si o tom budete chtít ve vysílání ještě popovídat, klidně se ozvěte e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo číslo 800 199 199. Mumínci, to je moje oblíbené téma.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Dnešní zajímavost je na přání našeho posluchače Aleše. Dal mi super zvídavcovský tip, tak ho pojďme společně prozkoumat trošku víc. Víte, kdo jsou mumini? Možná je znáte jako mumínky. Každopádně jde o severské skřítky z pohádkových knížek a komiksů švédsky píšící finské spisovatelky a výtvarnice Tove Jansson. A jak vypadají? Mají bílou srst, ocas a velký čenich. Trochu připomínají malé bílé hrošíky. Žijí v muminím údolí a společně se svými přáteli zažívají mnohá dobrodružství. Dobrosrdeční mumínci se sice spíše podobají zvířatům, ale mají lidské vlastnosti. Vzniklo o nich 9 knih příběhů, 5 komiksů a pak ještě 5 obrázkových knížek pro velmi malé děti. Poprvé se mumínek představil veřejnosti v roce 1940. V té době neměl ještě tak úplně podobu, jakou známe dnes. Měl protáhlý nos a chyběly mu jeho typické oblé tvary. Mumínci se stali populární po celém světě. Vystoupili nejen v knihách, ale i v seriálech, filmech a divadelních hrách. Dokonce mají i své zábavní parky, třeba ve Finsku a v Japonsku. A ve Finsku najdete i jejich muzeum. Všech 9 příběhových knížek o skřících mumíncích vyšlo i v češtině a přiložil je pan Libor Štukavec. Tove si všechny knížky i sama ilustrovala. Mumínci jsou tak kompletně její. Nejen jejich popis a zážitky, ale i to, jak vlastně vypadají. Češi si nejčastěji mumínky vybaví z japonsko-finsko-nizozemského animovaného seriálu Mumínci z 90. let minulého století. Populární se pak u nás stal i finsko-britský animovaný seriál Údolí muminků, ten je z roku 2019 až 2024. Můžete si všimnout, že někdy se používá překlad mumínci s dlouhým i a někdy muminci s krátkým. Já vyrostla na tom starším překladu, pro mě to budou navždy mumínci. Není běžné, že o knížkách ze 40. let minulého století mluvíme ještě v roce 2024. Mumínci jsou světovým fenoménem. V čem jsou výjimeční? Někteří badatelé se domnívají, že je to tím, že Tove Jansson dokázala v knihách kombinovat několik žánrů. Pohádku, fantazy, dobrodružné knihy nebo parodovala paměti. Možná je to taky tím, že jsou neuvěřitelně roztomilí a jiní než ostatní skřídci. Ve Finsku jsou každopádně celebritami. Najdete je na všemožných dárkových předmětech a dokonce i na letadlech. Používá je finská aerolinka Finnair. Příběhy o těchto miloučkých neohrožených stvořeních byly přeloženy do 10 jazyků a prodalo se jich přes 35 milionů výtisků. Tove Jansson je nejpřekládanější autorkou z Finska. Mumínci mohou nadchnout i specifickou krajinou a počasím. Vlny omílají kamenité břehy, všudy přítomný vřes, nevyspytatelné počasí a moře. I pro tuto jedinečnou atmosféru milují knihy i dospělí čtenáři. Mumíní skříci přežili svou autorku a jejich příběhy jsou aktuální dodnes. Máte rádi mumínky? Dejte mi vědět. Holky a kluci, pokud chcete o mumíncích někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu můžete poslechnout znovu. A pokud i vás napadá nějaká zajímavost, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: lásku prožívá.
1: Posloucháte Klub Rádia Junior, dneska si povídáme o Finsku a já mám takhle na závěr ještě pro vás pár zajímavostí o Finsku, které doufám ještě nezazněly, protože pak už nás čeká vzkazovna, pak je čerba na pokračování, no a pak už za chvilku přivítám dnešního hosta. Ale teď ještě ty zajímavosti. Hodně už jsme se tady toho dozvěděli, takže to se pokusím vynechat, ale třeba, co mi přijde zajímavé, je, že Finové pijí nejvíce mléka na světě v přepočtu na obyvatele. Průměrný Fin vypije 1 litr mléka denně. Někteří Finové v pátek nebo v sobotu nasedají na trajekt do Stockholmu. Nejedná se ovšak o klasický trajekt, určený pro přestavu cestujících, spíše o takové bary a podniky na moři. Finové jsou velice vášnivými konzumenty kávy. Podle některých průzkumů dokonce vypijí nejvíce kávy na světě. Dle tohoto průzkumu 6% finských žen a 12% finských mužů vypije více jak 10 čálků kávy za den. To už je celkem dost. Většina Finů je poměrně chladných a uzavřených. Nečekejte tedy, že se vám Finové během chvíle otevřou a budou se s vámi bavit jako nejlepší přátelé, to určitě ne. V Finsku se platí eury, mince v hodnotách 1 a 2 centů se zde ale už nepoužívají. V obchodech s potravinami pak najdete výherní automaty. Výtěžek z těchto automatů jde státu a přispívá na rozvoj kultury. No a poslední zajímavost, v Helsinkách jsou všechny zastávky tramvají a autobusů na znamení. No a teď je nutno říct, holky a kluci, že možná slyšíte vrtání. Nevím, co se děje, ale někdo tady teď v rozhlase ve 6:45 večer v osvátku vrtá a jde nám to až do studia. Doufám, že to nepřetrvá, až tady budu mít hosta. Každopádně, jestli to slyšíte, tak se vám za to omlouvám. Teď si dáme písničku a posuneme se dál. I hope that you finally found it all.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Holka, kluci, chci připomenout, že se zase blíží vzkazovna v pořadí druhá. Po písničce Posedlá od Rebelek si dám pár songů podle vás, tak je pište na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: pôjdeme ven.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Odstartovala vzkazovna, pořád nám tu vrtají, my si ale každopádně dáme přání, prosím mi, Baby od Clean Bandit. Máš to mít, Simčo.

druhá a poslední písnička naší dnešní vzkazovny je pro Elišku, která chce zahrát Budu při tobě stát od Terezy Maškové. Posíláme a Eliška jí chce věnovat všem, co právě teď poslouchají.

0: Rovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se blíží do velkého finále a tím bude hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. No a kdo kouká na kamerách, tak už vidí, že to bude Kája Klement, herec a moderátor Rádia Junior. Káju už tady teda mám, ale budeme si povídat až od 7, tak se nechte překvapit, na co všechno se ho budu ptát, a pokud i vy na něj máte nějaký dotaz, tak máte jedinečnou příležitost se ptát na cokoliv, napište nám to už teď na radiojunior@rozhlas.cz. No a jinak teď si udělejte pohodlíčko, protože začíná Čtení na pokračování a dnes nás čeká 6. díl seriálu Strážce mýtů. Tak si to pojďme poslechnout, co se dneska stane Martinovi. Jinak už vám nebudu říkat, o čem to je, protože jsme si to už opakovali teď několik dní v kuse, takže určitě, když už je to 6. díl, tak jste v obraze a poslechněte si, jak to napínavý vyprávění pokračuje.
2: Rádio Junior, Čtení na pokračování.

Jsou to dny nebo celá staletí, kdy Martin ležel na Václavově povoze taženém koňmi, mžoural do slunce a zlobil se na svět. Měl dojem, že se proti němu všechno spiklo. Až teď si uvědomil, že tehdy byl vlastně šťastný. Před sebou celé prázdniny na neuvěřitelném hradě s laskavým dědou Václavem a drzou, ale milovanou sestrou Karlou. Kéž by mohl vrátit čas. Teď leží na voze, který ho odnáší do neznáma a do nebezpečí. Martinovi zakručilo v břiše a přes okraj vozu se natáhla ruka. To je pro Mirtína, upozornila Dorana. Je to Martin, že jo, Mirtíne, šklebil se Dobroslav. Po jídle padl Martin znovu na vůz. Vedle něj sebou plácl Dobroslav a oba se mlčky dívali na ubíhající koruny stromů, které se už před mnoha lety propletly, aby chránili vše živé před spalujícím sluncem. Dorana odstavila vůz stranou a natočila ho tak, aby stínil jejich ohniště před zvědavými zraky. První plameny vyšlehly pod Dobroslavovýma rukama dřív, než se Martin rozkoukal. Musíme se postarat o večeři, táhnul Martina k lesu. Stáli na kraji velkého palouku. Dobroslav nastavil tvář, aby zjistil, jak fouká vítr. Martin naslinil prst a nastavil ho větru. Dobroslav nad tím kroutil hlavou. Náhle se uprostřed pohybu zarazil a stiskem ruky znehybněl i Martina. Přikrčil se a rázem zmizel v trávě, pospojované pavučinami, které zapadající slunce prosvěcovalo do Krajkova. Martin zahlédl, jak natahuje tětivu s šípem. Dlouho se nic nedělo. Odevzdaně si sedl na bobek a čekal. Zarazilo ho až číhavé ticho. Po Dobroslavovi se slehla zem. Tisíce rozvuků a hlasitých vůní, šepotů v pavoučích sítích, šelestů dávných tajemství se slévalo v jedno velké, posvátné ticho lesa. Stalo se, že je uslyšel i Martin. Tyto okamžiky obvykle trvají zlomek vteřiny, pouhý střep pocitu a pak se rozplynou. Zmizí. Ticho rozbil Dobroslavův vítězný pokřik. Nejdřív vykoukla rozzářená hlava a když se Dobroslav ujistil, že ho Martin sleduje, vstal a vítězoslavně zdvihl nad hlavu škubajícího se zajíce, kterému z boku trčel šíp. S výrazem dobyvatele, který třímá v ruce hlavu nepřítele, zkušenou ranou za uši ukrátil život ubohého zvířete. Martinův žaludek změnil polohu, když hrdý lovec okázale vytáhl šíp z rány a olízl jej. Dobroslav si vychutnal svou chvíli a pak se špatně skrývaným nadřazeným pohrdáním Martina poučil. Jeho krví získám jeho mrštnost. Ale doufám, že budu rychlejší, tenhle se až příliš snadno nechal chytit. Martin se znovu pozvracel. Soutěživé srdce lovce se chtělo poměřit, jaké největší zvíře si skolil. Bledý Martin jen zavrtěl hlavou. Králíka? Nebo nějakého ptáka? Žábu? Martin si držel dlaní pusu a prosebně se díval na Dobroslava. Chceš říct, že si ještě nikdy nic, nikoho, žádné zvíře? Martin se tvářil tak vyděšeně, že Dobroslav nečekal na odpověď a zamyšleně se vracel k táboru. Tu se zprudka obrátil, ale jak to, že si ještě naživu? Nedokázal si to srovnat v hlavě. Kdo se o něj staral? Když si před smrtí prosil otec Dobroslava, aby se postaral o matku a držel rodinu. Byl tenkrát ještě malý a trvalo dlouho, než pochopil, jakou tíhu na něj otec naložil. A teď ji má převzít i za tohohle kluka? Bude ho muset všechno naučit, aby vůbec přežil. Martin věděl, že je lepší vyčkávat a být připraven na všechno. Na co vlastně? Na nic z toho, co se událo v poslední době, nebyl připraven. Pozoroval Dobroslava, jak obratně stahuje zajíce a uvědomil si, že na své cestě potřebuje průvodce. Proto si takový slaboučký. Potřeboval bys skolit nějaké větší zvíře, abys získal jeho sílu, přemýšlel nahlas Dobroslav. Se mnou to dokážeš. Pak pověsil napnutou kůži na vůz. Tohle mi řekl můj otec, když jsem se bál mrtvého ptáka, co ulovil. Dobroslavovi zjihl hlas
Chtěl mě jenom naučit, abych se nebál. Říkal, že to je to nejdůležitější. Tenkrát vytáhl šíp z mrtvého zvířete a olízl ho. Asi mi chtěl ukázat, že se dá překonat všechno, strach i odpor. Já to nedokázal. Byl jsem jako ty, co otce zabili. Dělal jsem to pokaždé, když jsem něco chytil. Možná bys to měl zkusit. Třeba se ti podaří ulovit myš? Budeš mi vyprávět, jaké to je, když tě chce ulovit dravý pták? Rozřechtal se. Martin zůstal bez dechu. Slova dospělého muže pronášel kluk, který mu sahá sotva po ramena. A teď se tu zas svíjí smíchy jako malé dítě. Přilož na oheň, máme přece hlad a máma určitě taky. Praskot ohně přinesl ozvěnou Dobroslavovou poznámku. Budu tě toho muset hodně naučit. Jako by tu měl Martin strávit věčnost. Jednou z Dobroslavových povinností bylo pozbírat vždy tolik větví, aby oheň vydržel doutnat až do rána. Matka ho nemusela pobízet, byla to pro něj samozřejmost. Teď je tu pomocník, který má větší ruce než on a zatím dělá vše, co mu Dobroslav řekne. Toho nadmíru bavilo. Dělí se s Martinem o jídlo, proč ne o povinnosti. Ten muž včera, nadnesl Martin přes náruč plnou klestí, ten, jak mluvil, ten svou si. Celou noc jsem ti o něm vyprávěl, co pak si nepamatuješ? Můžu za to, že hned usneš, škoda času pro takového neduživce, škádlil ho Dobroslav. Už si z něj zase dělá legraci. Martin sebral šišku, kterou měl na vrchu, a vložil do ní všechnu sílu. Ukážu mu neduživost. Dobroslav, překvapen prudkostí rány, nestačil uhnout. No tohle mu musí oplatit. Martin mrštně uhýbal a chechtal se mu do očí. Nevím, kdo se od koho bude učit. Dobroslav se na něj vrhl, spadli a začali se prát, až ho konečně Martin znehybnil chvatem, který nacvičil při rvačkách s klukama a který dovedl k dokonalosti, když ho zlobila Karla. Nejdříve protivníka složil k zemi, povalil na záda a rychle si na něj obkročmo sedl, koleny vyřadil z boje paže, dlaně pevně sevřeli zápěstí do široka rozevřených rukou. Oba se už zase řehonili na plné kolo. Tak ty jsi mi o něm vyprávěl, leda ve snu. Málo vydržíš a nevíš z hola nic. Když mi nepovíš, kdo to byl a proč ho všichni poslouchají, zmučím tě. Martin vrtěl koleny, lechtal a drtil Dobroslavovi paže a ten se zalikal smíchy. Muže, který je celou dobu pozoroval spoza stromu, v ruce šišku, jež před chvílí letěla vzduchem, ani jeden neviděl. Počkej, všechno řeknu, jen mě nemuč, krutý cizinče, bažinám vyrvaný, utápěl ve smíchu své prosby Dobroslav, šťastný, jak může být malý kluk, kterému bohové seslali vytouženého bratra. Je to vojvoda Čech, který nás vede do nové vlasti. Vždyť ani sám neví, kde ta vaše, naše vlast leží, trumfoval ho rozováděný Martin. V bezstarostné hře zapomněli na svět. Neznámá síla vzala Martina mezi lopatkami za halenu a vytáhla vzhůru jako jestřáb, když vzlétne z kořistí. Ruce a nohy mu bezmocně visely. Dobroslav se ještě chvíli smál, než zjistil, že Martin zmizel. Otřel si slzy smíchu a zaostřil. Rty se stáhly, oči zalily zoufalstvím, nemohlo být hůř. A kdo jsi ty, že se opovažuješ pochybovat o slovu vojvodově? Hřímal hrdelní hlas. Martin, lapený jako kotě za kůži, aby nemohlo ani drápkem škrábnout, se jen zmítal ve vzduchu. Trhal hlavou, ale toho, komu byl vydán na pospas, ani nezahlédl. Všechna hrůza byla vypovězena v Dobroslavově tváři. Takže to je konec, blesklo Martinovi hlavou. Morana si mě našla tak brzy a nepřipraveného. Vzala na sebe podobu vojvody Lecha a jeho rukou teď splní svůj slib. Zabije mě. Má cesta skončila dřív, než začala. Ale Dobroslav vyskočil a začal bojovat o Martinův život. Je u nás už dlouho. Moje matka ho přijala jako sirotka. Nikdo z vás jste neměl čas, abyste to schválili. Byl jsem za vámi několikrát. Při takové lži zrudl Dobroslav až po uši. Pokud vůbec kdy v životě lhal, bylo to na nejvýš mamince, když se chtěl vyhnout nějaké ženské práci a celá jeho příliš zjevná lež
byla vždy jen trochu upravená pravda. Tohle byla skutečná lež, pronesená nejobávanějšímu člověku přímo do očí. Uhýbal pohledem, ale obraz Martina Bílého jako sníh naplněného porážkou mu zvedl hlavu. Dobroslavovi oči se setkaly se studněmi nedozírného chladu. Studněmi, do kterých nebylo radno se nořit, ale neuhnul. Jak to, že neví, kdo je Čech? Je-li cizinec a schovává se tu, pak nestrácejme slov, patří meči, hřímal Lech. Byl skoro mrtvý a teď neví, co mluví, hlavu mu opředli pavouci. Dobroslavovi se zastavilo srdce. Jeho hlas

0: Rádia Junior.
1: Čau všichni, posloucháte pondělní klub Rádia Junior s Evou, protože máme prázdniny, tak budeme mít lifestyleový kluby, na který jste se mnou zvyklí 5 dní v kuse. Už spolu vysíláme 3. klub v kuse a budeme pokračovat až do středy. No a naším dnešním hostem je Karel Klement, herec a moderátor Rádia Junior. Karla znáte samozřejmě z ranního Restartu, tak jeho možná znáte jako herce v seriálu Ulice. Budu se ptát třeba na to, jaký jsou jeho plány teďka po dokončení střední, co plánuje na léto, jak si zvyk u nás v rádiu. No a na spoustu dalších věcí. Čau, Karel, díky, že jsi přišel.
2: Ahoj, Evi, já děkuju za pozvání. A hele, já hnedka na začátek řeknu, máte skvělou znělku v tom klubu. Jako, zní to úplně jinak, než ta naše ranní. Mm-hmm. A líbí se mi to. To chci do ranních Restartu. Takže, Adama, jestli posloucháš, prosím.
1: To je taková
2: prosím.
1: Prostě, jako, že už tady jako jde ten úspěšný host a prostě teď jsme na něj připraveni.
2: Jo, takhle. Taková vítězná, víš? Tak to děkuju. Hele, líbila se mi, lichotíme to. Dobře.
1: Hele, úplně první otázka, ptám se na ní úplně každý, kdo přijde do klubu ke mně. Mm-hmm. Co by holky a kluci, co nás právě teď poslouchají, o tobě měli vědět a ještě jsi to na sebe třeba nikdy v rádiu neprásknul, anebo jsem to neřekla v krátkém úvodu, což tam nezaznělo skoro nic, tak prostě nějaký info o tobě.
2: Info o mně, tak já mám fun fact, mm-hmm. který jsem zjistil teďka, celkem nedávno. Mm-hmm. Byli jsme s přítelkyní nakupovat a já jsem v životě na sobě neměl tílko. Nikde jsem nenosil tílka a hele, jsem tady v něm.
1: No krása.
2: Takže poprvé, a je to dobrý, ale je tam ještě jako jedna z mých oblíbených skupin, Linkin Park, takže ideál. Takže nenosím běžně tílka, no.
1: Tam, no tam ale asi teď už začneš. Neuvidí. Teď už začneš, protože začaly být 40 běžně v Česku, takže už budou muset i odpůrci tílek je začít nosit.
2: No to už budu chodit jenom v plavkách, neboj u vody. Žádná, jakákoliv vrstva navíc je problém. No, ale tyjo, co by měli vědět, asi neumím zpívat. Ať já se tím ani nějak netajím. To je prostě věc, kterou lidi kolem mě, když třeba přesně na nějakých jako grilovačkách nebo tak začnu zpívat, tak to jde znát.
1: Já taky neumím zpívat, tak neboj, dneska tady spolu nebudeme zpívat.
2: Tak jo, tak dobrý. Tak dobrý.
1: My si dáme první písničku a pak mám na Kaju spoustu otázek a vy je samozřejmě můžete mít taky. Pokud vás něco zajímá, napište mu to na radiojunior@rozhlas.cz nebo nám zavolejte přímo do studia číslo 800 199 199.

0: V dnešním klubu Rádia Junior si povídám s mým kolegou Kájou Klementem, herec a taky moderátor Radního Restartu, tak můžete ho znát tak jako tak. Kájo, jak jsi odstartoval svoje letní prázdniny?
1: Já jsem je odstartoval na Stanech s přítelkyní a bylo to celkem spontánní. Nebo takhle, my jsme věděli, že někam pojedem. To je ten problém. My jsme věděli, že někam pojedeme. Nevěděli jsme ale ještě kam. Uh-huh. Nebo měli jsme takhle jako nějakou destinaci do Sedmi horek, kde se normálně kempuje, jenomže v ten moment, kdy my jsme odjížděli ve středu teďka, v pátek jsme se vraceli, tak pršelo vlastně. A v těch Sedmi horkách mělo pršet 2 dny ze 3, kdy my jsme tam byli. Tak jsme začali hledat alternativu. No a jediný místo, kde nepršelo ani v ten den, kdy jsme měli vyjíždět, tak bylo u Jihlavy. Takže jsme jeli pod Jihlavu kousek asi půl hodinka na Vranovskou pláž a bylo to tam nádherný.
0: Tak tam jsi to užil.
1: Bylo to tam krásný, doporučuji všem, ten areál tam žije, je tam i, jako mají tam i pasáže rozdělený, kdy tam je třeba přesně plácek pro rodiny a tak, pro karavany a to. A potom tam jsou 2 pláže, pláže pro mladý, kde to má být živější trošičku.
0: No, jasně.
1: A počítá se s tím, že se tam nejde spát v 8.
0: No a to je i super, že potom to není, že ty rodiny s dětma si stěžují na ty lidi, kteří si to chtějí trochu díl užít, že to tam takhle fajn, když je to rozdělený.
1: Právě, jo. A měli jsme fajn sousedy, se kterými jsme si sedli, seznámili jsme se tam se 4 klukama z Ostravy. Tak to bylo fajn, no ale byli jsme i na zámečku v Ranov, pak jsme byli na vyhlídce, která byla přímo hnedka u toho kempu. To bylo taky super, to mě přítelkyně probudila v 7:48. S tím, že jí probudili právě tady naši sousedí. V 7:48 jsem měl budíček a v 7:50 už jsem jako věděl celý plán, který vlastně připravila během toho a na mě to bylo tak jako vychrlený. A já nevím jak ty, ale já upřímně nejsem ranní ptáče.
0: Ne.
1: A nebo potřebuju minimálně tak jako půl hodinky na to, ať si jako dopeču všechno a to potřebuju takovej ten pomalej restart, pomalej rozjezd. To bych neměl říkat, když mám ranní restarty, ale nevadí.
0: Ale tak ty si určitě děláš ještě rozjezd před restartem.
1: Ano, dělám. No, ale...
0: A musel jsi hned vyrazit, jo?
1: No, to naštěstí ne, dali jsme si snídaní, kafíčko a potom jsme teprve vyrazili. No, ale první takovej hrbolek pro mě, co jsem se dozvěděl během těch 2 minut, že ta vyhlídka, kam jsme šli první, ta, co byla nejblíž, takže je to 6-kilometrový okruh. Tak jsem se tak jako díval a byl jsem, ne, jako ne. A já nevím jak ty, ale třeba jsou takový 2 typy lidí, když jdete na dovolenou. A to, že buď jako pohoda, plážičky, moře, že jo, když jdeš třeba takhle někam do zahraničí, prostě slunice a všechno. A potom jsou ty typy, který jako potřebují všechno jako obrazit,
0: jsou
1: jako
0: mega
1: ty památky a jsou aktivní. Já jsem někde mezi, ale 6 kilometrů mi po ránu přišlo hodně, ale díky tomu, že já mám fakt štěstí, tak jsme se vydali, já jsem počítal s těma 6 kilometrama i Verča moje, tak jsme dorazili k takovým těm prvním ukazatelům a tam to ukázalo, že ta vyhlídka je 0,5 kilometru jenom. Takže jsme si vydali ten 0,5 kilometru, byli jsme na vyhlídce, udělali jsme si fotky. No a potom jsme si říkali, fajn, tak co teď dál? Že jako půjdem ten 6 kilák? No nechce se mi úplně. Tak jsme vymysleli náhradní plán ještě s tím, že před tím zámkem, než pojedeme, tak si dáme 1 zříceninu. Tak jsme tam byli, bylo to hezký. A upřímně potom jsme se šli odpoledne jako lehnout k pláži a zakoupat si. Ona se to jmenuje Vranovská pláž a reálně tam ta písčitá pláž je.
0: Tak.
1: Takže s tou přírodou je to krásný.
0: No a počkej, Verče je teda spíš ten člověk, co je ten, co chce všechno obrazit a ty ten spíš mezi, nebo jste oba takový víc mezi, že jako trochu akce, trochu relax?
1: V oba dva jsme mezi. Protože bylo přesně jako, že já jsem tam taky chtěl už něco vidět, když už jsme tam jeli teda, tak i v těch 7 horkách jsme už jako měli naplánováno, co, kam půjdeme a tak. No, takže já jsem ve finále rád, že jsem to celý vlastně neprogaučoval jenom, tedy před stanem, s jídlem a tak. A nebo na té pláži, ale oba dva jsme byli podle mě potom i rádi za to.
0: Že to nebylo 6 kiláků.
1: Právě, a ono ještě bylo vedro k tomu, ten den. Takže jsme se podle mě oba dva ocenili potom, když jsme si šli lehnout k té vodě a tam jsme chvilku byli, no.
0: No tak já mám manžela, který potřebuje vidět všechno, takže já bohužel jako na dovolený vím dopředu, že budu stávat prostě brzo, protože když už tam jsme... Tak jako tady nebudu spát do 11, to můžeš doma spát, tam už jsi všechno viděla. Takže jakoby já už tam museli udělat nějaký kompromisy, jakože on by třeba prostě klidně stával v 7 a já prostě mám nějaký prostě časy, jakože my prostě jezdíme na hodně vzdálený destinace, prostě třeba Indonésie, Havaj a tak, a on to prostě bere, že když tam jedeš přes celý svět a prostě ty letenky jako nejsou levný, tak přece tam nebudeš jenom spát.
1: No jasně, no.
0: Takže jako dobře, nespíme pořád jenom, ale jako musí být nějaký kompromis, ale vidíme toho fakt hodně, no. Jsou to hodně nabitý dny, který plánuje on, jakože já třeba řeknu 10 věcí, které v celé té zemi jako rozhodně chci já vidět, on to tam jako zakomponuje a mezi tím se prostě vidí další milion věcí, když už tam jsme, tak to prostě musíme vidět.
1: No jasně, no já doufám teďka, že jsem Verču nějak neurazil, mě tady bliká mobil a neposlouchám. Společně teda s Tkyní a s Chánem, takže takhle do éteru zdravím. No ale ne, bylo to jako fajn, bylo to super. Až teda na jedny sousedy, který přijeli druhý den. To je takovej ten, já jsem si s tím psal takhle, já si hodně píšu s chatem, když řeším nějaký problém teďka, už teďka, jak jsem po té střední, tak vlastně používám skoro na všechno. Tak jsem opsal, jak mile vyhodit sousedy na stanování, ať se posunou. A on mi napsal, že to je klasický stanovací paradox, já nevím. Já zas, jako na stanech jsem párkrát v životě byl, ale ne zas tak často, abych věděl, že je něco nějaký paradox, nebo něco takovýho, nebo že to má nějaký název. No, jde o to, že byla úplně prázdná louka.
0: A oni se na vás nalepili.
1: Ale brutálně. Fakt jako mezi těma našema stanama už nešlo procházet. Ty jejich kolíky byly fakt jako třeba takovýhle kousek pro posluchače teda jenom tak jako 5 až 10 centimetrů od už našeho stanu. Prostě ty lana už se křížily a no já jsem teda jako milej a všechno, ale šel jsem se tam s nima chvilku hádat, no, o tom.
0: A posunuli se?
1: Ne. Ještě mi nabídli, že posunou náš stan. Že je takový pofiderní. Byl složený trošičku křivě, dělali jsme to spolu po druhý, zkoušeli jsme si to den předtím na jejich zahradě. Tak jako z půlky, no. Ale držel.
0: Držel. Držel, prostě, hele, vyspali jste se tam. No tak vidíte, holky a kluci, tak to je tip pro vás, že musíte být asi víc razantní, jít tam třeba s rodičema a přesvědčit nějaký lidi, aby se od vás odsunuli, protože zase jako ty stany... Podle mě třeba v zahraničí je úplně normální, že tam jsou jako pravidla, kolik vzdálenosti můžeš vůbec postavit stan od někoho dalšího, protože my jsme třeba byli párkrát v zahraničí někde pod stanem, a nebo oni tam mají prostě takový koridory, jakože a prostě to je místo pro ten jeden stan a nějaký okolí okolo toho stanu, abys tam měl prostě pro sebe, a pak se nemůže stát, že si někdo na tebe jako nalepí a narušuje ti tam ten tvůj osobní prostor.
1: Tak to je super.
0: To je tip pro Vranovskou pláž, přehradu, a taky pro lidi, aby se takhle necpali a nenarušovali. Kájo, já jsem ti položila tím jenom jednu otázku, my jsme se u ní tak zakecali, že už budeme se dát další písničku.
1: A to je fajn, ale.
0: Ale nevá, no, tak mám jich třeba na připravených tak 25 a dostane se evidentně tak na 4, ale tak nevadí.
1: To nevadí.
0: Je to takový prostě letní pokec a my teď dáme další písničku.

0: V klubu mám dneska Káju Klementa, toho můžete znát jako Michala z ulice a tak jako našeho Káju z radního Restartu. Máš teďka v létě hodně volna a hodně plánů, nebo budeš muset i hodně pracovat?
1: Hele, pracovat naštěstí nemusím tolik. Mám volno. Mám ho tolik, že vlastně ještě nevím ani, co pořádně udělám. Mm-hmm. Přesně třeba, že teďka jenu na tábor, teda v pátek, na 9 dní, pak se vracím. Další týden, hnedka potom, co se navrátím, tak jsem tady, na ranním Restartu. Mm-hmm. Je to tam teda jako tak jako trošku krkolomně poskládaný, že mám 2 dny, pak zase dva volno, pak jeden. Mm-hmm. A potom mám 4. den, úplně poslední den v srpnu.
0: Jo.
1: Takže volno tam mám, práce taky není tolik, takže jako super. Ale vlastně mám jenom ten tábor, potom teda jednu práci, ale tak to je práce lomeno zábava v Opavě, kdy tam moderuju dětský fotbalový turnaj.
0: Super.
1: A už jsem to dělal právě loni, takže už vím, do čeho jdu.
0: Víš, do čeho jdeš, takže tě to bude jenom bavit.
1: Ano, přesně. A potom se tam zdržím na chvilku iceberčo tak u mojí babičky, kdy to je takový oficiální seznámení a tak. První, takže...
0: No hele, ale já jsem se tě určitě už na to někdy ptala, ale jak dlouho ty jsi žil v té Opavě, než jste se přestěhovali do Prahy, že ty teď, tvoje rodina teď žije v Praze, ne?
1: My teďka žijeme v Praze a ono je paradoxní, já teda tvrdím, že jsem z Opavy a beru to tak, že tam mám ty kořeny, ale já jsem v Opavě vyloženě, jako že bych tam bydlel, tak jsem nikdy nežil. My jsme, nebo naši se teda, když jsem byl já těhotný, ano, samozřejmě, když mamka byla se mnou těhotná, tak už se přestěhovali do Prahy. Přesně jako kvůli práci a možná i trochu částečně kvůli mě, netuším. Ale já jsem se narodil v Praze, v Podolí, pak jsme bydleli v Hostivaři, ale tenkrát ještě úplně Hostivař nebyla část Prahy.
0: Aha.
1: Byla to prostě spíš jako takový ten přesně okraj té Prahy, ta větší vesnice už trošku. Ale teďka se to rozrostlo, takže teďka už je do Praha.
0: Teď 15. už tam jezdí i tramvaj.
1: No...
0: Do Hostivaře.
1: To si možná myslím, že ani nejezdila tenkrát ještě.
0: No.
1: Nevím, to bych kecal. Ale potom právě, co šli naši od sebe a mám časy našla přítele, tak jsme bydleli za Benešovem až.
0: A v Praze ale furt to bydlíme... je takový ten středočeský
1: jo,
0: kraj.
1: Jo. A v Praze vlastně teďka čerstvě bydlíme, nějakých 7 let.
0: No takže tím pádem se tě prostě nemůžu ptát, jaký bylo vyrůstání v Opavě, protože tam si jezdil maximálně za babičkou.
1: Ale léta tam byly skvělý, hele. Léta tam byly skvělý a nejenom za babičkou, vlastně celá ta rodina je tam. Jako všichni. Tety, strejdové, bratranci, sestřenice, všichni jsou tam.
0: Já jsem si právě říkala, že když si to teď nedávno právě říkal na nějakém našem rozhlasovém posezení, že seš z Opavy, tak jsem si říkala, že není možný, aby si po tak pár letech v Praze neměl vůbec přízvuk, protože zrovna v Opavě ho mají fakt lidi silný.
1: No, my ho máme takový zkrácený.
0: A ty máš pražský spíš,
1: já mám pražský,
0: pražácký.
1: Ale já mám, to jako hodně lidí štve tohle, jak moji mamku, tak právě Verču teďka, jak jsme byli na té Vranovské pláži. Tak furt je to už Morava. No a tím, jak jsme se tam narazili na sebe s těma ostravákama, tak já jsem začal přechytávat. A mě to netrvá tak dlouho se adaptovat hned na ten akcent. A už jedu. Problém je potom se toho zbavit.
0: No jasně. No.
1: Takže jakmile to jsme párkrát jeli i... Nebo jednou si vybavu situaci, kdy jsme jeli takhle s rodinou, přesně máma, přítel, já, brácha, ségra, a jeli jsme za babičkama. Sotva jsme přejeli takovou tu cedulu, jako vítejte v Opavě, nebo tohle. Tak já jsem začal zkracovat, začal jsem to tam sekat prostě, ty slova. A byl jsem jako, no dobré, no, tak já se těším na babiny, hej. A,
0: ty bys měl dostat, Kájo, někdy výzvu, že bys takhle měl odmoderovat celý ranní Restart.
1: Ježiš, to neříkej, prosím mě nahlas, jo, Jirka se toho chytí.
0: No. To by byla legrace. Mm-hmm. I když možná by některý dětský posluchači nerozuměli. I když možná zase některý, který jsou z regionu, by se cítili jako doma.
1: Ano, přesně tak. Třeba bych poskytl takhle rodinnou atmosféru.
0: Hele, teď se pojďme přesunout od léta do dětství, což už jsme trošku udělali, když jsme se bavili o prázdninách v Opavě a o tvých kořenech. Ty jsi chtěl být herec nebo prostě dělat herectví už jako malej, nebo měl jsi k tomu prostě... Jako líbily se ti filmy, měl jsi rád čeho toho Johnnyho Deppa, chtěl jsi jít do Hollywoodu.
1: Tady si někdo načetl.
0: No. Takže dá se o tobě říct, že jsi byl už jako malej Kája exhibicionista a nestyděl ses? Že tohle to ti určitě prostě bylo přirozené.
1: Mm-hmm. Ano, hodně mých spolužáků, třeba jedna spolužačka moje, se kterou jsme prošli školkou, základkou mm-hmm. i tak, tak my teďka jako občas, teď už se za stolik jako nemáme takový kontakt po té střední, ale už ve školce tak jsme měli takový ty školkovský představení, mm-hmm. ty družiny a tak, besídky a všechno. No a tam si pamatuju poslední rok, takový ten předškolácký věk, mm-hmm. předškoláček,
0: jo, předškolní.
1: Tak jsme tam měli divadýlko. Někdo hrál stromy, někdo tak, no a já jsem tam hrál koblížka, který obíhal úplně všechno a mě to bavilo.
0: To je hlavní role, no. Tý pohádky o koblížku.
1: Ano, přesně. No a na tom představení se byla podívat i, já nevím ani jak to říct, lektorka herectví na Vzušce hnedka vedle té školky. Mm-hmm. A líbilo jsem se jí nějak asi, tak si dal nějak s našima vědět, takže jsem už potom od první třídy hnedka nastoupil do dramaťáku. Mm-hmm. A to se mě drželo dlouho a s dramaťákama jsem nějak přestal, tyjo, no, 8., 9. třída, nějak tak přelom, kvůli přesně přípravě na přijímačky a tyhle věci.
0: Ale takže to už vlastně, měl... když jsi byl v ulici, tak si tam pořád ještě chvilku chodil,
1: jo,
0: než jsi...
1: Ano, přesně tak, ale skončil jsem s tím dramaťákem, že s vědomím toho, že hele, já s tím nekončím, mám tady ulici prostě, mm-hmm. budou třeba další nabídky a to, takže já se od toho neto, jenom se prostě tady teďka distancuju od tohohle z toho. Mm-hmm. A to je vtipný, já jsem vlastně chtěl být vždycky herec. A moje mamča říkala, že vždycky, když se vysílal třeba v televizi nějaký film mm-hmm. nebo seriál, tak já jsem byl úplně tak, jako bavilo mě to samozřejmě, ale co mě bavilo víc, byly ty reklamy. Mě bavily prostě reklamy mezi tím. Aha. Nevím proč, nevím, jestli to bylo teda nějaký znamení nebo tak, ale hodněkrát jsem si říkal jako malé, jako hele, tak teďka, chci být herec anebo kuchař? Jako já jsem fakt zvažoval prostě, že budu třeba na nějakou střední kuchařskou, na nějakou hotelovku, že se mi to líbilo prostě, mě bavilo koukat na to, jak někdo vaří.
0: Jo.
1: Pak jsem teda zjistil, že jestli se mě baví jenom koukat na to, jak někdo vaří, a ne, že vařím já, tak je to rozdíl. Ale teďka se to vynahrazu, teďka vařím, teď mám volno.
0: Takže našel jsi s tom nakonec nějakou menší zálibu, jakože na kuchaře ne, ale...
1: Na kuchaře ne, ale můžu vyvařovat přesně potom v budoucnu dětem a přítelkyni.
0: To je takže... hezký.
1: Nebo manželce možná už ten. Třeba.
0: Třeba, ona poslouchá, takže je důležitý to takhle...
1: Ano, tak ne třeba určitě.
0: Nechat si dveře otevřený. Po další písničce probereme malinko ulici, ale protože když jsem tady měla Káju, no už nevím, jak je to dlouho, před více krokem, tak to jsme se o tom bavili víc dopodrobna, tak dneska se to jenom tak dotkneme. Vidíte, že my se taky každý otázky zakecáme na x minut, takže ono na zas tolik věcí čas nezbude, ale chci ho i vyspovídat na Radio Junior, protože to vlastně tenkrát bylo úplně v začátcích, tak jsem se na to moc nemohla ptát a teď už je to zkušený moderátor, tak ale až po písničce.

0: Podcast.
1: V klubu si dnes se mnou povídá herec a moderátor Karel Klement. Kájo, a ulice, to byla první role před kamerou?
2: Evi nebyla to první role před kamerou, už jsem hrál předtím, tyjo, no a teďka to, já to nebudu říkat chronologicky, já už nevím, ale možná Modrý kód, tam jsem měl epizodku, kde jsem hrál pacienta, takže vlastně moje herecký výkony byly celý na lůžku. A vlastně ani nevím, jestli bych tomu říkal herecký výkony, protože to bylo takový to první osahání toho, jak to funguje před tou kamerou a tak. No a potom v Ordinaci chvilku. A potom vlastně přišla Ulice. Takže ano.
1: Jako velká role.
2: Velká role, první. Takže ano. Taková jako fakt velká a trvalá pravidelná role.
1: A teď jsi tam
2: role.
1: Už 7 let nebo ještě díl?
2: 6 let tam budu teďka. 6 tam budu, Peťa tam je 3, myslím.
1: No a umíš si představit, že by ses po tolika letech musel s Ulicí rozloučit?
2: Hele, já si tohle snažím nepředstavovat si, protože takhle, já tam mám tu bandu lidí rád. Jako jasně, občas každýho prostě něco štve a ne vždycky se tam jede úplně jako, že značím jako jo, dotočit. Ale jako někdy i s tím prostě, že no, tak pojďme to mít rychle za sebou, prostě chci domů a tak. Dneska není úplně
1: ale
2: ten den.
1: Ale tak to má, to je v každý práci. Jako jo. Pořád je to práce a prostě ne vždycky je člověk, i když ho jeho práce baví, nadšenej, ne vždycky má dobrý den.
2: Právě, někdy máš tu ponorku, no prostě. Ale jako jo, to první velká role, tak jo.
1: No a je nějaký existující český seriál, který teď třeba běží, nebo ke kterému by ses, jako, kde jsi třeba na to viděl jeden díl nebo upoutávku a říkal by ses, že tam by tě třeba taky bavilo hrát? Kdyby třeba fakt jako, chápu, že ono to je to složitý, protože něco je prostě produkce nově, něco primy, moc se to nedá míchat, ale kdyby třeba opravdu Ulice už jako ukončila jednu éru a prostě měl si otevřený pole, tak je teď něco na trhu, co jsi říkal, že by tě bavilo?
2: Ty bláho. Hele, asi nevím konkrétně, nebo teďka jako co by se přesně, co by vypadalo jako podobně jako Ulice, ten námět, že to je pravidelný prostě a tak.
1: Nějaký nekonečnej, ten moc není, co?
2: Těch moc právě není. A nebo když už tak nevydržej. Ale, Metoda Markovič, tam jako prostě bych si to... My jsme se o tom s Peťou bavili snad někdy teďka nedávno, že Peťa by si chtěl zahrát prince, ale, nebo prostě takhle jako v nějaký pohádce.
1: A to by tebe neláká.
2: Mě to neláká. Mě láká prostě se vyřádit jiným způsobem a to tím, já už jsem to chtěl vždycky. A teďka možná vidět si holky kluky, který třeba nás neposlouchal nebo tak, ale nějaký psychopaty. Prostě nějaký rozdvojený osobnosti, kde třeba přesně jako do konce filmu nevíš vlastně, myslíš si, že bych byl oběť, aby se potom třeba ke konci filmu ukázalo, že já jsem vrah.
1: Jo, nebo něco zvrat.
2: Takový, ano, přesně, takovej ten a strašně komplikovanou nějakou takhle postavu. Takže to já bych si chtěl strašně zahrát.
1: Tak to je nějaká výzva do budoucna, která na tebe určitě čeká.
2: Právě, už mám najít i castingovky teda.
1: No tak super. No každopádně, vizuálně si myslím, ale že na prince by ses teda asi hodil naopak víc než Péťa. Ale zase je pravda, že ty princové většinou, pokud to teda není nějak dobře napsaný, jsou docela nudný postavy. Jakože moc toho tam jako nezažijou, právě. Jenom tam tak jsou, pak prostě si vezmou tu princeznu.
2: Právě, mě nebaví asi tenhle ten jako stereotyp těch, jak bych to řekl, hrdinů, tak přesně rytíři a tak, který... Ta postava má jedno jediné poslání a to je vzít si princeznu nebo chránit princeznu, být za dobráka celou dobu, nedělat prostě žádný tady podlý věci a to já nechci. Já chci právě to, kdy jako super, super, super, aha, pozor, tady už to teďka není zas tak dobrý, ale ještě furt v pohodě. Hele, tady už bych si dával bacha a teď už je to v pytli.
1: No tak jako já si myslím, že to je herecká výzva, která láká hodně lidí. Mě by to taky lákalo si spíš zahrát nějakou dramatickou postavu. Na tom je daleko víc jako práce, než jako čistě kladnou, která má jako takovou rovnou linku a moc se tam jako člověk nevyřádí, že jo. A podle mě je i prostě daleko zajímavější hrát někoho bláznivýho. Teď by mě ještě zajímalo, poslední otázka k Ulici, jestli za těch 6 let máš pocit, že ta tvoje postava tam prostě dospěla, i ty jsi tam dospěl jako člověk, prostě nastoupil jsi tam jako dítě, teď už jsi dospělý. Ano. Kam se posouvá ta jeho seriálová linka Michalova?
2: Ty jo, no, a teďka já jsem si nečetl to, co můžu říct, protože my teďka, nebo takhle, já ještě budu, mám jeden natáčecí den ještě, ale vlastně teďka už se přes léto moc točit nebude, že máme pauzu přesně letní a teďka vlastně už máme předtočeno snad na nějaký listopad.
1: Jo.
2: Takže já vlastně...
1: Že hodně věcí se nemůže ještě
2: takže
1: prozradit.
2: Takže právě, hodně věcí se nemůže říct, ale čeká Michala Zvrat v tom, co doteď dělal. Mm-hmm. Přijde tam prostě takový jeden problém, který se mu úplně nebude líbit, ale vyřeší to nějakým způsobem ve finále. Což ještě taky vlastně já nevím, protože ještě jsem furt, nebo Michal ještě furt zaseknutý v tom problému, takže já sám nevím, jak se to vyřeší mm-hmm. vlastně. A...
1: No ale kdo to sleduje, protože já se přiznám, já to nesleduju. Mm-hmm. Je Michal postava, která je ještě na střední v tom seriálu, nebo už jakoby jo. má hotovo Michal... školu, nebo jakoby, jak, komu, kolik mu tam je? Je mu víc než tobě, míň než tobě?
2: To je dobrá otázka. Já vlastně nevím, kolik mu přímo Aha. je. Já jenom odhaduju a párkrát jsme se o tom bavili a vlastně strané, že ve finále, jaká postava má kdy narozeniny a kolik je, tak je tam problém, kolikrát udržet. Mm-hmm. Na paměti teda, ale Michal je cca o 2 roky ode mě mladší. Uh-huh. Teďka by měl nastupovat snad do druháku. Ano, teďka už točíme vlastně, že Michal je ve druháku, takže další sezony to dává logiku. No, 18 nějaké, no. Uh-huh. Protože my jsme si, když už jsme si jednou stanovali nějaký, že jsme si měli udělat, měli jsme takovej team building a workshop, uh-huh. tak jsme si měli udělat vlastně takové jako jak bych řekl, přehled o naší postavě jako vlastnosti, co se nám na ní líbí, co se nám na ní nelíbí, jak chodí oblíkaná, šperky, prostě tyhle ty různý věci, uh-huh. tak tam bylo taky to, jak my vnímáme tu postavu a teď jsem se v tom ztratil, absolutně. Jaká že byla otázka ještě?
1: No, bavili jsme se o tom, jako kde je on na škole, nebo jakoby, jo, jestli chodí ano. ještě na střední, kolik mu je a tak. Mm-hmm. A ty jsi říkal, že ty narozeniny, že to tam není úplně, že každý rok se slaví každá postava, takže nevíš prostě, jakoby, jak stárne.
2: Ano. Děkuju. Ano, ty narozeniny, to bylo to, co mi vypadlo, k čemu jsem se chtěl dostat celou dobu. Ale taky tam bylo, jak je starý přesně mm-hmm. a v té charakteristice no. nějaký. No a nikdo vlastně nevěděl, kolik mu je. Mm-hmm. Nebo kolik mu je. Kdy má narozeniny?
1: Jo.
2: Věk orientačně plus mínus. Hrálo se jednou snad, že jsem dostal, že Michal dostal občanku, že mu, takže mu bylo 15.
1: 15 už mu bylo.
2: 15 už mu bylo. Ale vlastně já už si nepamatuju, kdy to bylo a před jakou dobou. Mm-hmm. A ještě jsem byl trošku blbej a když se nás ptali, jako kdy mají mít ty postavy plus minus narozeniny, tak já jsem řekl, že v létě během pauzy, co se netočí a nevysílá. Takže už o tom nemá jako vůbec nikdo přehled, ale 18 podle mě, no, teďka. Mm-hmm. teďka.
1: No tak každopádně seš na střední, jako tvoje postava. Jestli to furt platí, tak ulice točí záběry ze střední ve Strašnicích na Gimplu.
2: Ano, je přesně, to tak? Na Voděradský.
1: No, tak tam já bydlím asi 2 minuty od toho a vždycky se tam zavře ulice, že zase natáčení mm-hmm. a já zase tady kluci natáčej.
2: Tak se přijít někdy podívat.
1: No, nebo
2: uvidíme.
1: Vy můžete přijít na kafe k nám.
2: Nebo přesně. Hele, stejně tam parkujeme a zabíráme tam parkoviště stejně všichni.
1: No, tak já tam, nebo my tam uděláme s Falkem přepadovku.
2: Tak jo, tak ano, přijďte s Falkem.
1: Tak
2: ano.
1: Se někdy domluvíme.
2: Jo, domluvíme.
1: Tak, my si dáme další song a pak už konečně vyspovídám ohledně Rádia Káju a možná ještě se dotkneme i něčeho.
2: Já jenom, mě bylo napsáno, že ještě mám pozdravit švagra svýho, takže FIFO a všichni kluci takhle, všem ostatním švagrům, Jiřo, Kuby, všichni, kdo posloucháte, tak zdravím taky. Pardon.
1: Hlásil se kvůli tomu, takže bylo to důležitý a teď už ta písnička. Potom dotazy k rádiu, možná ještě nějaký léto stihneme, uvidíme.

0: Kájou Klementem si dneska povídám v klubu Rádia Junior. No a teď pojďme na tu moderaci. My jsme tady zjistili, že ty už moderuješ skoro 2 roky, že v říjnu to budou 2 roky, co jste tady.
1: Je to šílený, je to šílený, no.
0: Já jsem myslela, že to je teprve rok, úplně jsem vám to tady zkrátila. Tak třeba je něco, co tě na práci v rádiu jako překvapilo za ty 2 roky, nebo něco, co tě na tom baví úplně nejvíc?
1: Vím, co mě rozhodně nebaví na tom, a to je to vstávání. Ale já už jsem si nařídil takový ty vnitřní hodiny, jak má člověk v sobě, že se probudí nějak sám od sebe. Kolikrát se mi už stalo teda, že jsem se probudil dokonce i před tím budíkem. A to už seš fakt potom jako na sebe naštvaná třeba.
0: Že jsi mohl ještě cený minuty.
1: Ano, přesně. Cený minut je prostě 10 minut před budíkem, nebo 15. Teď se podíváš na ty hodiny a říkáš, no tak to už nemá smysl. To je jako, jestli teďka usnu, tak už zaspím. Takže prostě... Hold, nedá se nic dělat, no to vstávání jako občas to, ale ono ve finále, co se mi na tom jako strašně líbí a co mám na tom rád, je dobře, vstanu brzo, odjedu si sem odmoderovat 2 hodiny, ale já mám potom celý den vlastně volno. Já mám potom celý den volno, i když jsem chodil do školy ještě, tak jsem potom normálně šel, že na vyučování prostě do hodin, stíhal jsem všechno.
0: Že vlastně to člověk takhle odpracuje ráno a právě. Pak prostě... Když má čas, tak si může ještě dát toho šlofíka, i když jednou jsem tady zpovídala Peťu Ševčíka, ten říkal, že nikdy se nedává prostě šlofíka, že ho to zabije prostě a že šlofík je špatný.
1: Ne, jo, to se mi asi taky nestalo, že bych si po rádiu jako šel lehnout. Možná jednou, ale to byla speciální to nějaká...
0: Krizová situace.
1: Krizová situace.
0: Ale
1: děkuju.
0: Standardně máš prostě celý den před sebou, ale jo. Vlastně už máš něco odpracovaného, takže je takový příjemný. No a jak vůbec jsi prostě tady zvykl jako na český rozhlas, na vysílání? Třeba je pro tebe větší výzva mluvit třeba bez přípravy, nebo ta příprava, nebo ovládání pultů, nebo jak bys to zhodnotil?
1: Tím, že jsme s Péťou spolu ve dvojci, tak vlastně mluvení bez přípravy není kolikrát ani jako zas tak od věci a děláme to pravidelně, ale tak jako nějakou přípravu uděláš, že jo? Musíš udělat zprávy, přečteš si aspoň, jaký máte téma, ať víš, o čem mluvit, ať tady nemáš, jak jsme měli my minule jahody a nemluvíš tady třeba, nevím, o meruňkách, nebo prostě tyhle základní věci. Takže tohle to jakoby je příprava, ale nepíšeme si už úplně
0: do detailu,
1: co kdo říká. Máme tam jenom napsaný vstup 1, vstup 2, vstup 3 a vlastně není tam ani žádný text už a jenom to vidíme podle tady počítače a všeho. S klikama
0: To už ani problém vlastně nemám. To už nevnímáš.
1: To už nevnímám. To už je všechno tak jako automaticky, že prostě tady ty mikrofony. Občas se prostě stane, že třeba je tady někdo, přehází mikrofony. A už je to potom sranda, protože zapneš vlastně svůj, teďka vlastně ten tvůj, co máš tady od DJ, a zapneš dvojku a najednou dvojka je tam a ten druhý má 4 a neslyšíš, jo. Říkáš si, kde je problém? Ale ty jo, problém, no asi nic není. Jako zvykl jsem si na to, baví mě to. A co se týče těch příprav, tak ty už neděláme v podstatě.
0: Vzpomeneš si, když se přetočíš na to před 2 roky, když jste tu třeba poprvé byli bez našeho hudebního dramaturga Davida, který vás tady ještě jistil, že jo, s těma pultama na začátku asi, nebo já jsem to tak měla, když jsem vysílala živě, že snad první 2 vysílání živě tady za mnou ještě seděl a kdybych jako zazmatkovala, tak by to za mě jako odtahala, já bych jenom mluvila. Ale co bylo třeba, z čeho byl nejvíc nervózní? Když jste pak poprvé už byli sami, tak jako vy jste furt byli 2, takže nebyl to ty, kdo musel mluvit i ovládat najednou, že jo? Jeden prostě víc ovládal, druhý třeba víc mluvil, že jste to nějak rozdělili, ale tak jako...
1: Je pravda, že já jsem byl za začátku ten, co víc mluvil, protože my jsme právě, jak jsme měli v říjnu to první vysílání, tak jsme, že měli zaučování přes leto a tak, jenomže já jsem tady to léto moc nebyl právě v té Praze a byl jsem tak jako všude po Česku nebo na dovolených a tak. Takže Peťa tady trávil mnohem víc času právě, kdy ho David Janečka, jak mu říkáme, tak kdy ho zaučoval. A Peťa to nějaký třeba, nevím, měsíc možná i celý, tak vlastně, no tak oni to jsou 4 vysílání, takže to zase není takový jako to. Ale je pravda, že Peťa tahal jako dlouho takhle, jako že byl DJ jenom to. A potom v jeden moment, kdy Peťa nemohl, kdy měl nějaký zájezd nebo něco takového, tak jsem do toho byl hozený prostě. Jako hodíš psa do řeky a plav.
0: A dal jsi to.
1: Hele, nějak jsem musel. Já jsem věděl, že musím. A že teďka už mě vlastně, teď už jsme v té fázi, že mě už je trapný si říct o pomoc, kdy už jsme tady odvysílali už nějaký ty prostě hodiny. Už něco máme za sebou. A teď mi je blbý říct, hele, jako já jsem u toho vlastně nebyl pořád.
0: No, já jsem tý byl tady u toho, u té dvojky, u toho, jak kdyby hosta, že jo, nebo toho druhého moderátora.
1: Ano, ano, přesně. A spíš jsem jako mluvil, kdy Peťa si tak jako třeba potřeboval jako zčeknout, jestli něco dělá dobře, tak já jsem to zamluvil nějak a to. A už mi bylo trapný si říct o pomoc.
0: Tak to musely být ty největší
1: to
0: nervy, ne?
1: Nervy, strašný. To, hele, já ti to přiznám, já jsem tady seděl úplně spocenej celý, i když byl říjen nebo listopad, nebo kdy on možná nemohl snad nějak v prosinci, takže já jsem tady prostě seděl v tom tričku a teď jsem se potil. A teď přesně, když porovnám teďka naše přípravy v uvozovkách, hodně teda jako to, a ty, co jsme dělali před těma dvěma rokama, tyjo, to byly vypsáno slovo od slova, to byly scénáře, prostě klidně 4A4. A teďka už bych to asi nedal, no. Teďka ani jako to dělat. Nějaký zajímavosti si teda najdeš vždycky k tomu tématu. A nebo to, co tě napadne, že jo, tak si třeba vygooglíš, nebo prostě hnedka jako najdeš na internetu úplně v pohodě a potom o tom něco řekneš. Ale že bych psal fakt jako scénáře přesně Kája, dvojtečka, tohle, tohle, tohle, tohle, Peťa, dvojtečka, tohle, tohle, tohle a tak dál pokračovat. To už bych asi nedal. To už potom mně přijde, že teďka máme mnohem větší volnost, tím, jak oba dva umíme mluvit nějak a reagujeme na sebe. Tak je to o mnohem volnější, že to, co nás napadne, prostě řekneme a nedržíme se žádného scénáře.
0: A je pravda, že ono, i když jako je člověk třeba úplně na začátku a je i hodně třeba nervózní, má to fakt napsané slovo od slova, tak někdy se tím nedokáže jenom inspirovat tu chvíli, ale fakt to přečte a člověk, co často poslouchá, to pozná, jestli to čteš, anebo jestli mluvíš víc z patra. Prostě on pozná na tom hlase i na té přirozenosti, protože já jsem občas měla hosty tady v klubu, kteří byli třeba hodně nervózní a chtěli poslat otázky dopředu a oni si fakt pod každou tu otázku vypsali, co budou říkat. A teď to tady měli vytisklý a začali to číst. A bylo to strašně slyšet a vlastně jsem jim říkala jako jakože já jsem chápu, že jste to chtěli dopředu, že jste se na to chtěli připravit, ale neštěte to prostě, je to strašně slyšet, je to jak když

0: Už nestalo se mi to jednou, ale několikrát.
1: No, tak jako tam se z toho potom vytratí i ta nějaká autenticita,
0: no,
1: ta autentičnost. A hele, co si budem, tohle je taky dneska improvizace z mojí strany.
0: Pardon, Kája se mě před pár dnama ptal, jako, o čem se teda Evi jako budeme mluvit, pošleš mi otázky dopředu, a já, nepošlu to, se nech překvapit.
1: Ale hele, ve finále je to fajn, to bylo spíš jako jenom, jaký témata a tak, anebo víš co, nechej to být, potom nějak toto. Dobrý, jo.
0: No a vidíte, to je mistr improvizace. No, teď si dáme další song, možná už spíš, to bude náš poslední před Hajajou, ale pak nás ještě čeká po něm poslední set otázek.

0: posledních 5 minutek v klubu Rádia Junior s Kájou Klementem. Kájo, já ti gratuluju k maturitě, že jsi se na to připravoval, že jsi to byl nervózní, kdo by nebyl, všichni jsme byli, když nás to čekalo. No a teď se ti ulevilo, nebo ti bude chybět střední?
1: Hele, ulevilo se mi v obojí vlastně, protože ulevilo se mi od toho stresu, jako to učení, ta maturita a tak. Ale vlastně vzpomínám na to strašně rád a bavili jsme se i se spolužáky i jako z jiných tříd, jako teďka Ačko, Bčko, Cčko, že jo, tak s klukama z Ačka jsme se bavili, že kdyby byla možnost pátýho ročníku ještě, tak to bereme. Ale už ne takovej ten, že už máš po maturitě.
0: Jo.
1: A ten pátý ročník je takovej ten dodatečný, kdy už jako třeba se tak jako ani tolik jako nezvažou testy. Je toho prostě mín. A než o tom učení by to bylo spíš třeba jako, nevím, příprava na budoucnost nebo něco takového, příprava na vejšku.
0: Třeba jak se dělají daně a takový ty praktický věci.
1: Ano, přesně tak. No, ale takhle jako chybí mi to, no, asi.
0: Takže když jste měli jaký to předávání maturitního víza, tak to bylo dojemný trošku?
1: Bylo to dojemný, určitě. A vlastně já teďka na sobě vidím, mě teďka celý červen, tím, jak vlastně jsem dostal na začátku června vysvědčení, hnedka třetího už.
0: Takže už máš vlastně prázdniny hrozně dlouho?
1: Mám hrozně dlouho a ještě se, že otočilo, vysílalo, takže já jsem skoro vlastně ani jako, ne, že nemohl nikam jet, ale bylo mi to prostě blbý, bylo tam toho hodně. A vlastně můj den byl takovej, že
0: prázdnej,
1: zbudím se, jdu si udělat snídaní, pustím si něco, počkám na Verču, než skončí ve škole, vyzvednu ji a teďka buď ji hodím někam, nebo si spolu někam zajdem na další dobu, ale pak se stejně vrátím znova domů a vím, že zítra to je to stejný, pokud třeba netočím nebo nevysílám. Takže vlastně já jsem jako nevěděl, co mám dělat a právě jsem začal pak vařit, no.
0: Jako je pravda, že s tímhletím boje podle mě hodně lidí po maturitě, že najednou, zvlášť ještě ten maturitní finish je tak našlapaný, že najednou máš jako hrozně času a vůbec nevíš, jako jak ho zaplnit a jako asi než si člověk zase najede nějaký ten svůj rytmus, tak to prostě chvilku trvá, to je asi přirozený, no.
1: Jo, to určitě, no. A právě měl jsem krizi, jsme byli s klukama teďka jenom ve třech, já s mýma nejlepšíma kamarádama teďka, co jsme se našli na střední, tak jsme byli teďka nedávno právě ke konci června, jsme si byli sednout v parku jenom na Vyšehradě, kecali jsme tam a vlastně já jsem měl takovou, já bych tomu neřekl ponorka, to už byla čistě deprese, kdy oni se dostali na výšky, takže se tam bavili
0: mají
1: o tom,
0: plány.
1: Že přesně jako mají plány, jdou na výšku, teď tam právě jeden řešil skupinu, že mají nějaký takový ten seznamovák a tak, že psal právě jednomu klukovi, jako ať jdou předtím, ať se znají a to. A vlastně oni jak se o tom bavili a tím, že já jsem se na výšku nedostal a vlastně teďka ani nejdu, tak jsem byl jako... tak teďka jsme úplně každý kluci v jiný situaci, v jiném světě. Vy jdete na výšku, jdete dál studovat a najednou mě prostě teďka čeká jako ten dospělácký režim toho, nebo režim. Já jsem vlastně o ten režim přišel díky té škole, nebo kvůli té škole teďka, kvůli té maturitě.
0: No a tím pádem, že výšku jako posouváš, hlásil ses na herectví, tak to často nevýjde na první pokus, takže uvidíš prostě, jestli to budeš zkoušet další rok znova nebo tak máš vlastně rok pracovní. Vyplníš ho ještě nějak víc než jenom ulicí a juniorem? Máš nějaký plány?
1: Hele, určitě chci. Tak moje Verča bude maturovat, takže já si to tím znova projdu s ní. Takže aspoň tak. Ale chtěl bych napsat právě, jak jsem říkal, že jsem si našel už nějaký castingovky, jak jsem říkal na začátku s chatem samozřejmě, tak jsem si našel nějaký jako největší castingovky, co třeba obsazují takhle do nějakých jako mezinárodních projektů a tak. Takže teďka si dávám ještě volno a třeba dejme tomu v září, lomeno říjen, prostě chci natočit showreel. Přesně tím já už bych chtěl rovnou útočit jako na nějaký ten jako na nějakého toho psychopata tím videem a už rovnou jako takhle jako jít po té roli a že už bych rozeslal jenom tohle, protože ve finále na těchhle z těch postavách nebo i na těchhle z těch showreelech jako podle mě radši se podívají na to, než tady na nějaký záběry z ulice.
0: No, jasně.
1: A teďka to nemyslím jako nějak zlé, ale jde tam vidět mnohem víc jako emocí nebo prostě nějakých těch jako vnitřních prostě bojů té postavy. No, takže chci do toho kopnout, no, ale to nemusíš ho vyjít hnedka.
0: No, budu ti držet palce, i třeba, jestli se rozjede i něco třeba s nějakým divadlem, nebo jestli pojedeš jenom s natáčením, nebo prostě nějaký plány. No a úplně poslední otázka, posledních 30 vteřin, na co se teď nejvíc těšíš v nejbližší době?
1: Teďka, asi na ten tábor, ale taky se těším teďka na to, až se vrátím domů a jdem si přítelkyni něco pustit.
0: Tak jo. Tak já ti, Kajo, moc děkuju, že jsi dneska přišel za povídání. Ať se ti ve všem, co děláš, daří, ať se ti splní tvoje sny a plány. A to je dneska všechno. Měj se krásně.
1: Evi, děkuju, měj se krásně.
0: Holky a kluci, a teď pro vás Hajaja. Čau.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Nejen děti, ale i vodníci občas neradi chodí do školy. Nevěříte? Tak si poslechněte první z pohádek od rybníka Žabince o pěkně vykutáleném hastrmánkovi Střapatkovi. Tátovi a mámě už přidělal nejednu vrásku na čele. Třeba když se rozhodl, že nebude chodit do školy a radši vymyslí, jak by snadno a rychle zmoudřel. Pohádka, jak se hastrmánek nechtěl učit, právě začíná. Tak honem pod peřinu.

Dobrý večer, děti. Bylo nebylo. V rybníku Žabenci žil vodník Šplouchanec se svou ženou a synkem Střapatkou. Malý vodníček dostal jméno podle své střapaté makovičky a byl to pěkný nekalota. Hrozně rád tropil všelijaké uličnické kousky. Plašil ryby, tahal je za ocas a když náhodou zahlédl starého dobráckého sumce, vylezl mu na hřbet a vozil se na něm jako na koni. Maminka mu stále domlouvala, aby byl hodný, ale jakoby hrách na stěnu házel. Kluk zlobil a zlobil. Ve vodnické škole to s ním nebylo o nic lepší. Paní učitelka Zelená ho musela při vyučování často napomínat, ale nezvedný kluk jen chytal lelky a myslel na bůh ví jaké lotroviny. Nic neuměl a bylo mu to úplně jedno. A tak nosil domů špatné známky a jeho maminka smutně vzdychala. Co jen z toho našeho kluka bude? Vždyť on se vůbec k ničemu nehodí. Neposedný Hastrmánek neměl školu rád. Musel tam způsobně sedět a učit se a toho ani trošku nebavilo. Marně přemýšlel, jak to udělat, aby mu všechny ty chytré věci, které byly napsané v učebnicích, naskákaly sami od sebe do hlavy. Jednou, když zase přinesl ze školy pětku, řekl mu táta vodník. Víš, synku, co svět světem stojí, ještě žádný učený z nebe nespadl. A taky nikdo nenašel kouzelný trychtýř, kterým by se dala do hlavy nalít moudrost. Všechno se musíš naučit pěkně sám. Jenže Střapatka se nechtěl naučit všechno pěkně sám. Chtěl sice všechno vědět, aby ho ostatní vodníci považovali za moudrého, ale rád by to měl hezky bez práce a hlavně bez učení. A to nebylo možné. Však já na to jednou přijdu, najdu ten správný způsob, jak se stát nejchytřejším ze všech vodníků. Hastrmánek stále myslel na to, jak by snadno a rychle zmoudřel. Po dlouhém dumání se rozhodl, že on sám bude tím prvním učeným, který spadne z nebe. Mělo to ale háček, nebe bylo trošku moc vysoko. To nevadí, mávl nad takovou maličkostí rukou. Mně bude úplně stačit naše stará vrba. Na výšce přece vůbec nezáleží. Hlavní je správně spadnout. Střapatka vylezl na vysokou vrbu nad rybníkem, zavřel oči a plácel sebou do vody, až to hlasitě žbluňklo. Ať sebou ale plácal, jak chtěl, na moudrosti mu to ani trošku nepřidalo. Nedá se nic dělat. Budu muset najít ten kouzelný trychtýř, kterým se lije do hlavy chytrost. A tak, když jednou nebyli rodiče doma, pustil se Střapatka do hledání toho zázračného trychtýře, který ještě nikdy nikdo neviděl. Prohledal celou půdu a sklep, až nakonec objevil v kuchyňské kredenci starou plechovou nálevku, s kterou maminka přelévala do lahví puškvorcovou šťávu. Vida! A pak, že kouzelný trychtýř neexistuje? Radoval se ze svého nálezu. Teď si naliji všechny moudrosti do hlavy a hned budu všecko umět. Střapatka vzal učebnici vodnického zeměpisu, naklonil hlavu k jedné straně, zasunul do ucha úzký konec nálevky a na ten druhý, široký, položil knihu. Tak, knížečko, teď se rychle přelij do mé hlavy, poručil knize a čekal. Nic se ale nestalo. Zkusil to tedy do druhého ucha, ale bylo to úplně stejné. Knížka ne a ne se nalít do jeho hlavy. Když to nejde uchem, třeba to půjde pusou, řekl si vodníček a otevřel ústa, co nejvíc mohl. Sotva však strčil tu plechovou věc dovnitř, zvedl se mu žaludek a začal se dávit. Rozkašlal se, až nálevka odletěla na druhý konec kuchyně.
A tak malý Hastrmánek došel k nemilému poznání, že skokem z vrby ani trychtýřem se do jeho hlavy žádné znalosti nedostanou. Naučenost se zkrátka muselo docela jinak. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Ve vzdálené krajině věčného sněhu a ledu stojí tajemný zámek, ve kterém ukrývá zrádný trol princeznu Astrid. Právě jí se rozhodne vysvobodit rybář Halvor. Podaří se mu to? To se dozvíme z pohádky Severní zámek, kterou napsala Alena Rígrová, režie Ivan Holeček, hrají Jan Hartl, Pavel Soukup, Ladislav Mrkvička, Jan Přeučil, Veronika Žilková a další. Natočeno v roce 1986.
3: Alena Rígrová, Severní zámek. Původní rozhlasová pohádka. Dramaturg Eva Košlerová. Hudba Petr Kodl. Zvuk Miloš Kot. Režie Ivan Holeček.

Jsem skald, pěvec dávných příběhů a letopisec věků. Má píseň se zrodila v kraji modrých ledovců a smaragdových fjordů. Zpívám o lásce, co dává sílu a pohrdá smrtí. Zpívám o nenávisti, která číhá jako vlk Fenrir, aby zadávila štěstí. Zpívám o plavovlasém Halvorovi, Joruně a stříbrné princezně Astrid ze severního západu.

splétá a rozplétá, motá a rozmotává. Místo strun mi je dává rozeznít a na osud si hrá.

0: vsadím si, že zakopne nemotora. Neříkala jsem to a všechny ryby vyklopí do prachu na cestě. Vstaň a sbírej. Hlore, opovaž se s nimi k nám na statek. Jsou napůl leklé.
1: Čerstvé jsou. Z rána jsem na fjordu zatáhl síť. Tak koupíš, Joruno?
0: Nekoupím.
1: Prohlédni si je.
0: Jdeš mi s tou rybinou? Nevidíš, že bělím prádlo od trhanče?
1: Takového plátna. K čemu ho potřebuješ?
0: Je to moje výbava, hlupáku. Joruna, dcera Jarla Erika, musí mít nejbohatší výbavu ze všech nevěst v Kulbrandsdálu.
1: Ty už máš ženicha.
0: Nemám, ale budu mít.
1: Kterého?
0: To ještě nevím. Jenom vím, že musí mít statek jako já, jenže větší. A taky loď. A sobí spřežení. A musí umět lovit a tančit. Házet mečem, lukem střílet. A musí být krásný, plavovlasý a hlavně bohatý, bohatší než já. Co na mě koukáš? Jak leklá ryba.
1: Joruno, mě bys nechtěla?
0: Cože? Já? A vzít si Halvora od fjordu? Ani za pasáka k našim kozlům. A upaluj dolů, než na tebe otec pustí psy. A nezakopni. Zakopala na čisté rovině. Hlupáky je to. Otrhané, budeš k ničemu.
1: Se ten kámen. To je dneska jako naschvál. Div mi palec u nohy neurazil. To se dělá plésce do cesty, abych byl světu pro smích. Kámen. Vždyť ty jsi vlastně chudák. Jako já. Každý o tebe jen zakopne, zakleje a jde si po svých. Já aspoň umím povědět, jak těžko je mimo občas u srdce. Ale ty jenom ležíš a mlčíš.
2: Vypráví stará píseň, že kámen je poutník, co nedošel k cíli své cesty. Staletí mlčí a čeká na vlídné slovo, pohled či pohlazení. Pak projeví svůj vděk a vydá tajemství.
1: Je celý bílý, jako by mu byla zima.
2: Nadzdvihni zlehka ten kámen, Halvore.
1: Kdo jsi?
2: Neptej se a dělej, jak ti radím. I kameny mají své příběhy.
1: Něco se pod ním blízklo. Bronzová spona. Bude jistě prastará. Tří cípá a v každém cípu jiné znamení.
2: To jsou runy, Halvore.
1: Co znamenají?
2: Sám nevím. Ale kdo je dovede rozluštit a číst, tomu dávají runy magickou moc.
1: Nerozumím ti. Jakou moc?
2: Jejich pomocí se dá přivolat dobro i zlo.

0: že mě nemá rád nikdo na světě.
1: Na druhé straně fjordu je jiný svět. Pohádkový. Tam bys třeba našel své štěstí.
0: Fjord je plný vírů, útesů a mořských dravců. Na protější břeh se ještě nikdo se svou bárkou nedostal.
1: Bárkou ne. Ale po mostě?
0: Co mi to vyprávíš za báchorky? Žádný most na světě nedokáže překlenout šířku našeho fjordu.
1: Zvedni oči a přesvědč se, Halvore. Pak teprv mluv o báchorkách.
0: Duha? Klene se z jednoho břehu na druhý? Opravdu jako barevný most.
1: Tak pojď. Podej mi ruku. A přejdeme. Ta duha je Beatrice, kouzelný pás, co dělí svět lidí od světa příběhů a bájí. Na druhém břehu je ten, kdo umí rozluštit tajemství starých run.
0: Divná krajina. Divné stavení.
2: Skála ve skále.
0: A všude kolem mrtvo. Pták nezaspívá. Ryba se ve vodě nezatřpití. Jen vítr se žene mezi plazivou olší a skalníkem a mizí v kameni udušen lišejníky.
3: Koho mi to sem vedeš, skalde?
0: Jaká je šedá a zvrásněná, jako ta skála. Jde z ní strach.
1: Mlč. Není radno si ji znepřátelit.
3: Zas už si zamotal nějaký lidský příběh. A já ho mám rozuzlit a pěkně zas na přeslici navinout.
0: Kdo je to?
2: Nurna, sudička.
3: Jděte pryč. Oba.
2: Já půjdu, ale jeho nevyháněj. Má právo poznat tajemství, kterému sama země svěřila za vlídné slovo a dobré srdce.
0: Jen o jedno jsem tě přišel prosit, Nurno. Nauč mě číst runy na téhle sponě.
3: Pojď se mnou k fjordu, Halvore.
0: Proč?
3: Neptej se a pojď. Napřed uvidíš. Pak rozhodneš, zda ti stojí za to porozumět silám dobra a zla. Potom teprve roztočím svůj kolovrat.

0: vlny se tiší, choulí ke břehům, umírá příboj a mizí v útesech.
1: Co vidíš dál, Halvore?
2: Hvězdu na čisté hladině.
1: Jen odlesk oblohy.
2: Opravdu. Jenže ta na nebi je daleko. A ta ve vodě zrovna u mých nohou. Vzít tě tak, hvězdičko, do dlaní.
1: Zkus to a uvidíš.
2: To přece není hvězda. Mění se v dívčí tvář. Stačí jen ruku vstáhnout. Kolik smutku je v té tváři?
3: Ucítit ještě jednou teplo lidské dlaně?
2: Ne, to není mámení. Pláče a mluví.
3: Dávno mě nikdo nepohladil. Dávno slůvkem nezahřál.
2: Kdo jsi?
3: Astrid.
2: Astrid znamená hvězda.
3: Jsem dcera Hákona, krále.
2: Princezna? Královská dcera? Ne, jenom odraz hvězdné oblohy. Zdáš se mi...
3: Nezdám, jsem.
2: Ale kde? V hlubině fjordu nebo na měsíční pláni?
3: Dál, mnohem dál.
2: Najdu si tě, Astrid.
3: Ke mně se nikdo z lidí nedostane.
2: Nemám křídla, abych za tebou doletěl do temna noční oblohy. Ale jsem rybář a nebojím se vody. Podej mi ruku. Pojď, pomohu ti na břeh, ty nejjasnější z hvězd.
4: Nikdy se jí nedotkne. Je má. A kdo k ní ruku vstáhne, umírá. Umírá. Umírá.
1: Astrid! Blázne! Málem se mi to utopí před očima. Kdybych tě v poslední chvíli nechytila...
2: Ale já ji viděl. Na vlastní oči.
1: Stačí, aby vítr rozčeřil hladinu a je ta tam.
2: Mluvil jsem s ní. Proč měla v očích tolik smutku? A komu patřil ten smích? Napůl lidský, napůl zvířecí?
1: Co pak si ještě nikdy nezaslechl zasmát se trola ve skalách?
2: Tak to byl trol. Trol mi ji chce vzít.
1: Dobrá. Povím ti, jak to bylo. Je to už dávno. Jedinou dceru měl Hákon král. To bylo písní, co se o její kráse tuhle náš skald naspíval. Vzpomínáš?

0: Muž byl se s mužem, třesk mečů a dýk probudil troly. Vysoko v jejich skalních doupatech.
1: A nejmocnější z nich navždycky začaroval Hákonovu říši a princeznu Astrid uvěznil na severním zámku.
2: Ten příběh mrazí jako smrt.
1: Severní zámek je zámek smrti. Tam se čas zastavil. Předeno osudu se neodvíjí. Není minulost, přítomnost ani budoucnost.
2: Kde je ten zámek, Nurno?
1: Daleko, předaleko. Na půlnoční straně, za sedmerem fjordů, devaterem ledových štítů. Slunce tam v zimě nevychází, v létě nezapadá a na cestě k němu tisíckrát číhá ledová smrt.
2: Astrid je hvězda. Má hvězda. A já půjdu za ní. Pomoz mi, sudičko. Ukaž mi cestu k severnímu zámku.
1: Sám mi předeno s vláknem svého osudu dáváš do ruky, Halvore. Podej mi tedy bronzovou sponu. Na ní je vepsáno, kudy vede tvá cesta. Dívej se a dobře poslouchej. Ta runa v prvním cípu znamená... Voda je má sestra.
3: Sestra bratru pomáhá.
1: Sestra bratru pomáhá.
2: A dál?
1: Víc vědět nemusíš. Já předu tvoji nit. Poznám, kdy se začne třepit a trhat.
2: Jsem zase sám. Sedmero fjordů přede mnou, sedmero smaragdových mříží mezi mnou a princeznou hvězdou. A bárku si z balvanů nepostavím. Přece jen znám, co dřív bylo tajemství. Hroty run v prvním cípu jsou ostré jak čepelem.

0: Jako pták po nebi, po vodě z dálky letí loď. Ne bárka rybářská, však koráb s přídí zdobenou a s přídí pyšně vztyčenou. Po chladném kýlu jako černý stín blíž a blíž klouže jediný muž stojí na přídi.
1: Hej, kapitáne,
2: jen lodník. Olaf,
1: vezmi mě na palubu.
2: Vím, Halvore, k severnímu zámku míříš.
1: Kdo tě posílá?
2: Mým kormidlem otáčí osud. Napíná plachty. Veslům udává takt. Skoč na palubu a buď rád, že vypluješ na volné moře. Zadarmo to nebude.
1: Nemám čím zaplatit.
2: Stačí dvě zdravé ruce, odvážné srdce a ucho, které nepřeslechne dobrou radu.
1: Budu ti sloužit poctivě, Olafe.
2: Pak ti slibuju, že dopluješ k cíli.
0: Za fjordem fjord. Týdny a měsíce zdolává Olafův koráb cestu, co vede do země půlnočního slunce. Na volné moře vyplouvá a podle pobřeží míjí opasek země pobytý cvočky ostrovů. Severní nebe kvete tisíci hvězdami, jen k jedné z nich míří přijít korábu. Noc co nocí Halvor hledá, zrnko ve hvězdném prachu.
2: Už nejsi jen obyčejný rybář od fjordu, Halvore. Jsi mořeplavec. Správně ses naučil držet svůj směr, řídit loď podle letu ptáků, tahu rybích hejn.
1: Astrid je moje severní hvězda. Vede mne.
2: Hlavně nepouštěj kormidlo.
3: Otoč kormidlo, Halvore.
1: Ten smích už jsem kdysi slyšel.
2: Neposlouchej, Halvore. A neohlížej se. Drž směr.
3: Ohlédni se, Halvore. Nebudeš litovat. Nebudeš litovat.
1: Rybář a nevidět rybu? Nádherná. Takovou jsem ještě nikdy neulovil.
2: Nevěř té rybě, Halvore. Někdo nás chce svést z cesty.
1: Připrav mi síť. Stačí jen o pár dílků stočit kormidlo a je naše.
2: Nedělej to!
1: Jsem rybář. Musím jí mít.
3: Oh,

0: Oskaliska se korá prostříští. Vrak mizí ve vírech, co jako hadi kolem útesů se svíjejí, čekají na kořist. A potom ticho. Jen opuštěné ráhno se pohupuje na hřebínkách vln. A na něm, jako zázrakem, víc mrtev nežli živ, Halvor. Skály se zachytil, kterou jak dračí zub obnažil odliv nad raním úsvitem.
1: Nikdy ji neuvidím. Nikdy se za ní nedostanu. Hlupák jsem. Nechat se napálit v půli cesty. Jsem zase jen pro smích. Jako dřív. Přede mnou je 9 ledových štítů a já zachránil sotva holý život.
0: Z oděvu Cáry zůstaly. Jen zbytek pláště spíná na rameni bronzová spona.
1: Jen zázrakem mi moře nevyrvalo. Ale kde je konec Nurně sudičce, která zná tajemství run?
2: Věděla jsem, že mě budeš věčně zdržovat, volat od mého kolovratu.
1: Kde ty se bereš v zemi půlnočního slunce?
2: Mám jemné prsty, Halvore. Řekla jsem ti přece, že poznám, kdy se nit začíná třepit a trhat.
1: Pomoz mi. Nevím, jak dál.
2: Nevyhnalo ti moře z hlavy Astrid, dceru Hákona krále.
1: Jen kvůli ní jsem proplul 7 fjordů.
2: Abys ztroskotal na první falešné zavolání.
1: Už se to nikdy nestane.
2: Nechceš se vrátit, Halvore?
1: 100krát ne. Musím do severního zámku.
2: Dobrá. Podej mi sponu a dobře se dívej. Runa v tom druhém cípu znamená Země je má sestra.
1: Země je má sestra.
2: Sestra bratru

0: a stánky sněžnou plání, od modrých ledovců nebeských Jotunheimen. Saně se sobým spřežením klouzají, sviští, letí jako šíp. Mráz jiskří povětřím, bič vzduchem zasviští. Voska přitáhne otěže a soby stanou jako z kamene.
1: Hej, Vosko! Tebe znám. Jsi Olaf, lodník.
2: Znáš, neznáš. Nasedej. Vem otěže a jeď.
1: Ale já neumím řídit sobí spřežení.
2: Všechno tě naučím. Jenom když poslechneš a budeš držet směr.
0: Ližiny saní zraní bílou pláň, jak sečné rány. A soby skok co skok za zbodné rány sněhům zasadí. Přes devatero modrých ledovců, ve větrech ledových a bouřích sněhových, žene Halvor své sobí spřežení, sám veden svou severní hvězdou.
2: Dobrého vosku jsem z tebe vychoval, Halvore. Hlavně nepouštěj otěže. I kdyby ti dlaně do krve rozdírali, drž směr.
1: Divná země. Nikde ani stopy po lišce, medvědu, zajíci. A už dva dny jsme neměli v ústech ani sousto.
3: Ale proč, lubáku? Neumíš se dívat kolem?
1: Co jsi říkal, Olafe?
2: Já ani slovo. A jestli jsi něco slyšel, zacpi si obě uši.
3: Olejni se, Halvore.
2: Dívej se dopředu, Halvore.
3: Jen trochu otoč hlavu. Nech si poradit.
1: Čerstvá stopa rosomáka.
2: Stopa je falešná.
1: Takovou dobu řídím sobí spřežení a budeš mě učit číst stopy.
2: To není rosomák, to troll ti píše do sněhu svá zrádná poselství. Drž směr, Halvore, drž směr.
1: Podej mi oštěp, mám hlad.
0: Bič práskne, saně letí, jako ohař s čenichem u země. Stopa je jasná a Halvor svírá oštěp. Stopa je jasná. Končí v propasti. V bělostném jícnu mizí spřežení, doznívá výkřik. Jen bílé ticho zbývá a smrtonosný mráz. Ve spáře mezi ledovými kramy se Halvor zachytil víc mrtev nežli živ.
1: Se k severnímu zámku nedostanu.

0: Jsi u jeho bran, Halvore.
1: Ten hlas. Jak je to dávno, co jsem ho naposled slyšel. Zvoní stříbrem. Jako hvězda, co svítí do usínání.
0: Nesmíš usnout. Zvedni hlavu, Halvore. A podívej se vzhůru.
1: Astrid, jsi hvězda na nebi.
0: Nejsem.
1: Jsi její odraz na hladině.
0: Nejsem. Jsem tady. U tebe. Vedla jsem tě. A ty jsi přišel. Splnila se má touha uvidět lidskou tvář. Uslyšet lidský hlas. Ale teď se raději vrať zpátky.
1: Vyháníš mě od sebe, sotva jsem tě našel.
0: Za chvíli se vrátí troll. Nesmí tě potkat u bran zámku. Jsem jeho vězeň a on můj pán. Od nepaměti. A navždycky. Tady není minulost ani budoucnost.
1: Je přítomnost. To stačí. Jsi ty a já. Pojď se mnou zpátky do světa, kde kvetou louky, voní lesy a lidské slovo zahřívá skřehlá srdce.
0: Když mluvíš, jako by zase vyšlo slunce a svítilo a hřálo.
1: Slunce je minulost, ale i budoucnost. To jenom v přítomnosti ho zahnal za obzor čas strachu a nenávisti. Tři jsou přade na osudu. Pojď, hvězdičko, pojď, podej mi ruku. Je čas vydat se na cestu.
0: Za sluncem.
1: Na polední stranu.
2: Slunce, kde je mu konec? Odvážil se tedy. Neposlechl jsi mé dvojí varování.
3: Nech nás odejít!
2: Poprvé a naposled překročil člověk práh severního zámku. Stačí dechnout a proměním tě v led. V led!
1: Nurno! Sudičko! Naposled pomoz! Ten třetí

0: až přečteš runu, obrať svou sponu k východnímu obzoru.
1: Oheň je můj bratr.

0: obzor najednou se barví do nachu, z růžový ze zlátne, a svítání jak šíp zasáhne skřehlou zem. Vychází slunce.
1: Pryč před jeho paprsky! Pryč, pryč!
2: Mocný troll a utíká před sluncem.
3: Do své podzemní říše. Kdyby ho jen jediný paprsek zasáhl, pukne jako ledová kra.
0: A Halvor s princeznou hvězdou vrací se zpátky k jihu. Slunce je vede přes 9 zubatých štítů, mořem i 7 fjordů, až k poslednímu z nich. Beatrest, duhový pás, se stále klene od břehu ke břehu.
2: Zbývá poslední kousek cesty.
3: Duhový most od nepaměti spojuje svět pohádek se světem lidí.
2: Tak pojď, snad by ses nebála, hvězdičko.
3: Jací jsou ti tví lidé?
2: Jací by byli, dobří i zlí, jako já, jako ty.
3: A když mě opustíš, zůstanu mezi nimi sama.
2: Opustit tebe? Co tě to napadá? Jsi moje, navždycky.
3: Tvá nevěsta?
2: Víc než nevěsta. Jsi všechno, co na světě mám. Jak bych tě mohl zradit?
3: Víc než nevěsta. A ani prstýnek si mi nedal na důkaz svých slov.
2: Prstýnek nemám. Jen tu sponu, která mi po 3x zachránila život. Vezmi si jim místo prstenu. A dobře ji opatruj. Je kouzelná.
0: Přešli duhový most, severní princezna Astrid a Halvor. Už není otrhánek, už není posmívánek. Zná mořský koráb řídit i sobí spřežení. Psi cvičí pro honitbu, na koni jezdí s větrem o závod, i lukem střílí, oštěpem zná vrhat. A všechno pro Astrid. Má píseň dobře skončila. Jak taky každá Skaldova píseň končit má.
4: Ale příběh nekončí.
0: Co zase věštíš na zlé časy, sudičko? Jsou šťastní? Tak schovejme loutnu i kolovrat a půjdem spát.
4: Ne, Skalde. Jsem Nurna a musím navinout všechna 3 přadena. Minulost, přítomnost i budoucnost. Mám teprv 2. Budoucnost čeká. Tak mlč. Dívej se a poslouchej.
5: Halvore!
4: Ať máš dál o čem zpívat.
5: Otoč se, Halvore. Co pak mě nepoznáváš? To jsem přece já, Joruna ze statku. Tváříš se, jako bys mě jak živ neviděl.
6: Ještě si nenašla toho pravého? Aby byl krásný a bohatý?
5: Vyjde, jakou máš paměť. Abys věděl, už jsem si vybrala tebe.
6: Mne? Vždyť ses mě vždycky jen posmívala.
5: Po celém Gulbrandsdalu se povídá, jak se změnil, co všechno dokážeš a jak pěkně umíš promluvit. A všechny nevěsty z okolních statků si mezi sebou šeptají, že krásnějšího chlapce není daleko široko. Povídá se, že není práce, ke které by ses neuměl postavit.
6: Sám bych nevěřil, co člověk dokáže pro toho, koho má rád.
5: Věděla jsem to. Věděla jsem, že si nakonec vybereš mne. A nebudeš litovat. Dcera Jarla Erika je nejbohatší nevěsta. Kam se to pořád díváš? Dívej se mě do očí.
6: Já nejradši koukám po hvězdách.
5: Po hvězdách, vždyť je bílý den.
6: Ale jedna hvězda pro mě nikdy nezapadá. Podívej, běží sem lukama s náručí plnou kvíti.
5: Halvore! Kdo je to?
6: Astrid, má nevěsta.
7: nevěsta. A kde máš výbavu?
3: Nemám.
4: Slyšíte jí?
3: Prý nemá.
7: A to si chceš vdávat.
3: Pust. Musím domů.
5: Jen chvíli ještě.
3: Však on se tě, Halvor, dočká. A když jsi nevěsta, máš aspoň prstýnek?
5: Nemám. Ale mám sponu. Tu mi dal Halvor místo prstenu.
7: Spona.
5: Nesměj se. Je kouzelná.
3: Ukáž. Proč kouzelná?
7: Je stará. Celá zašla.
5: Jen si ji prohlédni. V každém cípu má runový nápis.
3: No a co z toho? Kdyby byla aspoň ze stříbra.
5: Kdo umí přečíst runy, ten má kouzelnou moc. Jedině pomocí run mě Halvor vysvobodil ze zajetí trola. Zná jejich tajemství.
3: A ty taky znáš tajemství těch nápisů?
5: My před sebou nemáme co ukrývat.
3: Tak pověz, co je tu psáno?
5: Tobě? Proč?
3: No jen tak. Znám Halvora od malička. Hrávali jsme si spolu. Co znal on, znala jsem i já.
5: A k čemu by ti bylo pár slov vyrytých do bronzu?
3: Jen tak. Abych se mohla těšit s tebou, jakou máš ozdobu na plášti. Odepni si ji, Astrid. A to tajemství, to mi jen pošeptej.

0: a sestra. V druhém země je má sestra. A v třetím oheň je můj bratr. Jarno, počkej.
1: Kam utíkáš? Vrať mi mou sponu. Joruno!
2: Měla pravdu, Nurna sudička. To třetí přadeno se právě začalo navíjet. Nit tenká a napjatá k prasknutí. Rychleji a rychleji se otáčí, jak den se mění v noc. Joruna v prstech sponou otáčí, čte runu za runou.
1: Astrid je studená hvězda a nepatří k nám doluk. Volám tě, trole, přijď a odveď si ji. I sponu si vezmi. Zabíhal Vort, už nikdy nemohl přivést

0: Astrid, kam ses mi poděla?
1: Tam, kde byla. Za sedmerem fjordů a devaterem modrých ledovců.
0: Mlč, skalde!
1: Tu sponu si neměl dávat z ruky.
0: Byla místo prstýnku. Na znamení věrné lásky.
1: Věrnost a lásku dělá člověk, ne prsten.
0: Tuhle píseň si měl zaspívat jí, ne mě.
1: Buď spravedlivý, Halvore. Proč si ji ukázal jen půl lidského světa? Znala jen tebe. Neznala lež, lest ani přetvářku. Proto je znovu na severním zámku.
0: Musím tedy tu cestu podstoupit ještě jednou. Veď mne přes duhový most, Skalde.
1: Je konec kouzel. Na druhou stranu fjordu nevede žádná cesta.
0: Musí vést. Najdu si ji sám.
1: K neuvěření je lidská touha po štěstí a síla lidské lásky. Sám Halvor staví loď, sám sedmi fjordy proplouvá. Potýká se s příbojem na útesech. Sám řídí sobí spřežení přes devatero ledovcových plání až k severnímu zámku.
0: Otevři bránu, trole. Vrať mi princeznu Astrid. Je má.
2: Je má!
0: Otevři! Neodejdu odtud, dokud náš osud nerozsoudí. Buď ty, nebo já.
2: Hlupáku, čekej, jen čekej. Do rána z tebe bude jen ledová krá. Nic nemáš, ani kouzlo, ani Astrid. Všechno mám já. Já!
3: Halvore!
2: Já!
3: Halvore!
2: Marně ho voláš!

Usnul. Co se mu to zalesklo v dlani? Spona. Teď jen, aby se neprobudil. Nejprve všechna okna otevřít.

0: Barví se obzor červánkem, z růžový zazlátne a první paprsek jak šíp zasáhne trola ve spánku.
1: Halvore.
2: Astrid. Tak dlouho jsem tě hledal. Nenacházel. Bloudil polární nocí.
1: Myslíš si, že to byl jen sen?
2: A kde je trol?
1: Vidíš ten kámen u cesty?
2: Proměnil se v kámen?
1: Když ho zasáhl sluneční paprsek.
2: Skald měl pravdu. I kameny mají své příběhy. Dobré i zlé. Kéž o tenhle kámen nikdy nikdo ani pohledem nezavadí.
1: Zvedni oči, Halvore. A podívej se kolem sebe.
2: Kam se poděly sněhové pláně a ledové propasti a štíty?
1: Slunce je spravedlivé. Kde roztaje led, vyčaruje květ.
2: Ani severní zámek už není z ledu a sněhu. Třpití se zlatými věžemi. Žijí v něm lidé.
1: Je to zase ten zámek, jak si ho pamatuji z dětství. Zámek Hákona krále. Pojď, Halvore. Otec už nás čeká.

0: a všechna tři přadena navinuta. Minulost, přítomnost, budoucnost. Konečně si můj kolovrátek může oddechnout. I tvoje loutna, skalde.
1: Já ještě neskončil, Nurno sudičko. Teď nastal čas dospívat píseň. Uprostřed zelených luk vykvetl květ. Uprostřed zelených luk je lidský svět. A zámek, severní zámek, stojí, jak od věků stál. V něm stříbrná princezna Astrid a Halvor král.

Slyšeli jste původní rozhlasovou pohádku Aleny Riegrové Severní zámek. Dramaturg Eva Košlerová. Osoby a obsazení: Halvor Jan Hartl, Joruna Veronika Žilková, Astrid Marta Vančová.

Purová, Skald Pavel Soukup, Nurna, národní umělkyně Jiřina Petrovická, Olaf Ladislav Mrkvička, Troll Jan Přeučil. Asistentka režie Pavla Chytilová, zvukové efekty Hana Brotánková, záznam a střih Adriana Řádková. Hudbu složil Petr Kodl, dirigent Jiří Váchal, zvuk Miloš Kott, režie Ivan Holeček. Připravila hlavní redakce Vysílání pro děti a mládež.

0: pohádkové poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Jsou to dny nebo celá staletí, kdy Martin ležel na Václavově povoze taženém koňmi, mžoural do slunce a zlobil se na svět. Měl dojem, že se proti němu všechno spiklo. Až teď si uvědomil, že tehdy byl vlastně šťastný. Před sebou celé prázdniny na neuvěřitelném hradě s laskavým dědou Václavem a drzou, ale milovanou sestrou Karlou. Kéž by mohl vrátit čas. Teď leží na voze, který ho odnáší do neznáma a do nebezpečí. Martinovi zakručelo v břiše a přes okraj vozu se natáhla ruka. To je pro Mirtína, upozornila Dorana. Je to Martin, že jo, Mirtíne, šklebil se Dobroslav. Po jídle padl Martin znovu na vůz. Vedle něj sebou plácl Dobroslav a oba se mlčky dívali na ubíhající koruny stromů, které se už před mnoha lety propletly, aby chránili vše živé před spalujícím sluncem. Dorana odstavila vůz stranou a natočila ho tak, aby stínil jejich ohniště před zvědavými zraky. První plameny vyšlehly pod Dobroslavovýma rukama dřív, než se Martin rozkoukal. Musíme se postarat o večeři, táhnul Martina k lesu. Stáli na kraji velkého palouku. Dobroslav nastavil tvář, aby zjistil, jak fouká vítr. Martin naslinil prst a nastavil ho větru. Dobroslav nad tím kroutil hlavou. Náhle se uprostřed pohybu zarazil a stiskem ruky znehybněl i Martina. Přikrčil se a rázem zmizel v trávě, pospojované pavučinami, které zapadající slunce prosvěcovalo do Krajkova. Martin zahlédl, jak natahuje tětivu s šípem. Dlouho se nic nedělo. Odevzdaně si sedl na bobek a čekal. Zarazilo ho až číhavé ticho. Po Dobroslavovi se slehla zem. Tisíce rozvuků a hlasitých vůní, šepotů v pavoučích sítích, šelestů dávných tajemství se slévalo v jedno velké posvátné ticho lesa. Stalo se, že je uslyšel i Martin. Tyto okamžiky obvykle trvají zlomek vteřiny, pouhý střep pocitu a pak se rozplynou. Zmizí. Ticho rozbil Dobroslavův vítězný pokřik. Nejdřív vykoukla rozzářená hlava a když se Dobroslav ujistil, že ho Martin sleduje, vstal a vítězoslavně zdvihl nad hlavu škubajícího se zajíce, kterému z boku trčel šíp. S výrazem dobyvatele, který třímá v ruce hlavu nepřítele, zkušenou ranou za uši ukrátil život ubohého zvířete. Martinův žaludek změnil polohu, když hrdý lovec okázale vytáhl šíp z rány a olízl jej. Dobroslav si vychutnal svou chvíli a pak se špatně skrývaným nadřazeným pohrdáním Martina poučil. Jeho krví získám jeho mrštnost. Ale doufám, že budu rychlejší. Tenhle se až příliš snadno nechal chytit. Martin se znovu pozvracel. Soutěživé srdce lovce se chtělo poměřit. Jaké největší zvíře si skolil? Bledý Martin jen zavrtěl hlavou. Králíka? Nebo nějakého ptáka? Žábu? Martin si držel dlaní pusu a prosebně se díval na Dobroslava. Chceš říct, že si ještě nikdy nic, nikoho, žádné zvíře? Martin se tvářil tak vyděšeně, že Dobroslav nečekal na odpověď a zamyšleně se vracel k táboru. Tu se zprudka obrátil, ale jak to, že si ještě naživu? Nedokázal si to srovnat v hlavě. Kdo se o něj staral? Když si před smrtí prosil otec Dobroslava, aby se postaral o matku a držel rodinu. Byl tenkrát ještě malý a trvalo dlouho, než pochopil, jakou tíhu na něj otec naložil. A teď ji má převzít i za tohohle kluka? Bude ho muset všechno naučit, aby vůbec přežil. Martin věděl, že je lepší vyčkávat a být připraven na všechno. Na co vlastně? Na nic z toho, co se událo v poslední době, nebyl připraven. Pozoroval Dobroslava, jak obratně stahuje zajíce a uvědomil si, že na své cestě potřebuje průvodce. Proto si takový slaboučký. Potřeboval bys skolit nějaké větší zvíře, abys získal jeho sílu, přemýšlel nahlas Dobroslav. Se mnou to dokážeš. Pak pověsil napnutou kůži na vůz. Tohle mi řekl můj otec, když jsem se bál mrtvého ptáka, co ulovil. Dobroslavovi zjihl hlas.
Chtěl mě jenom naučit, abych se nebál. Říkal, že to je to nejdůležitější. Tenkrát vytáhl šíp z mrtvého zvířete a olízl ho. Asi mě chtěl ukázat, že se dá překonat všechno, strach i odpor. Já to nedokázal. Byl jsem jako ty, co otce zabili. Dělal jsem to pokaždé, když jsem něco chytil. Možná bys to měl zkusit. Třeba se ti podaří ulovit myš? Budeš mi vyprávět, jaké to je, když tě chce ulovit dravý pták? Rozřechtal se. Martin zůstal bez dechu. Slova dospělého muže pronášel kluk, který mu sahá sotva po ramena. A teď se tu zas svíjí smíchy jako malé dítě. Přilož na oheň, máme přece hlad a máma určitě taky. Praskot ohně přinesl ozvěnou Dobroslavovou poznámku. Budu tě toho muset hodně naučit. Jako by tu měl Martin strávit věčnost. Jednou z Dobroslavových povinností bylo pozbírat vždy tolik větví, aby oheň vydržel doutnat až do rána. Matka ho nemusela pobízet, byla to pro něj samozřejmost. Teď je tu pomocník, který má větší ruce než on a zatím dělá vše, co mu Dobroslav řekne. Toho nadmíru bavilo. Dělí se s Martinem o jídlo, proč ne o povinnosti. Ten muž včera, nadnesl Martin přes náruč plnou klestí, ten, jak mluvil, ten svousy. Celou noc jsem ti o něm vyprávěl, co pak si nepamatuješ? Můžu za to, že hned usneš, škoda času pro takového neduživce, škádlil ho Dobroslav. Už si z něj zase dělá legraci. Martin sebral šišku, kterou měl na vrchu, a vložil do ní všechnu sílu. Ukážu mu neduživost. Dobroslav, překvapen prudkostí rány, nestačil uhnout. No tohle mu musí oplatit. Martin mrštně uhýbal a chechtal se mu do očí. Nevím, kdo se od koho bude učit. Dobroslav se na něj vrhl, spadli a začali se prát, až ho konečně Martin znehybnil chvatem, který nacvičil při rvačkách s klukama a který dovedl k dokonalosti, když ho zlobila Karla. Nejdříve protivníka složil k zemi, povalil na záda a rychle si na něj obkročmo sedl, koleny vyřadil z boje paže, dlaně pevně sevřeli zápěstí do široka rozevřených rukou. Oba se už zase řehonili na plné kolo. Tak ty jsi mi o něm vyprávěl, leda ve snu. Málo vydržíš a nevíš zhola nic. Když mi nepovíš, kdo to byl a proč ho všichni poslouchají, zmučím tě. Martin vrtěl koleny, lechtal a drtil Dobroslavovi paže a ten se zalikal smíchy. Muže, který je celou dobu pozoroval spoza stromu, v ruce šišku, jež před chvílí letěla vzduchem, ani jeden neviděl. Počkej, všechno řeknu, jen mě nemuč, krutý cizinče, bažinám vyrvaný, utápěl ve smíchu své prosby Dobroslav, šťastný, jak může být malý kluk, kterému bohové seslali vytouženého bratra. Je to vojvoda Čech, který nás vede do nové vlasti. Vždyť ani sám neví, kde ta vaše, naše vlast leží, trumfoval ho rozdováděný Martin. V bezstarostné hře zapomněli na svět. Neznámá síla vzala Martina mezi lopatkami za halenu a vytáhla vzhůru jako jestřáb, když vzlétne z kořistí. Ruce a nohy mu bezmocně visely. Dobroslav se ještě chvíli smál, než zjistil, že Martin zmizel. Otřel si slzy smíchu a zaostřil. Rty se stáhly, oči zalily zoufalstvím, nemohlo být hůř. A kdo jsi ty, že se opovažuješ pochybovat o slovu vojvodově? Hřímal hrdelní hlas. Martin, lapený jako kotě za kůži, aby nemohl ani drápkem škrábnout, se jen zmítal ve vzduchu. Trhal hlavou, ale toho, komu byl vydán na pospas, ani nezahlédl. Všechna hrůza byla vypovězena v Dobroslavově tváři. Takže to je konec, blesklo Martinovi hlavou. Morana si mě našla tak brzy a nepřipraveného. Vzala na sebe podobu vojvody Lecha a jeho rukou teď splní svůj slib. Zabije mě. Má cesta skončila dřív, než začala. Ale Dobroslav vyskočil a začal bojovat o Martinův život. Je u nás už dlouho. Moje matka ho přijala jako sirotka. Nikdo z vás jste neměl čas, abyste to schválili. Byl jsem za vámi několikrát. Při takové lži zrudl Dobroslav až po uši. Pokud vůbec kdy v životě lhal, bylo to nanejvýš mamince, když se chtěl vyhnout nějaké ženské práci a celá jeho příliš zjevná lež
byla vždy jen trochu upravená pravda. Tohle byla skutečná lež, pronesená nejobávanějšímu člověku přímo do očí. Uhýbal pohledem, ale obraz Martina Bílého jako sníh, naplněného porážkou, mu zvedl hlavu. Dobroslavovi oči se setkaly se studněmi nedozírného chladu. Studněmi, do kterých nebylo radno se nořit, ale neuhnul. Jak to, že neví, kdo je Čech? Je-li cizinec a schovává se tu, pak nestrácejme slov, patří meči, hřímal Lech. Byl skoro mrtvý a teď neví, co mluví, hlavu mu opředli pavouci. Dobroslavovi se zastavilo srdce, jeho hlas skřípal strachem. Martin dopadl na všechny čtyři. Trávu vedle jeho těla rozseklo šlehnutí Lechova biče. Je pravda, že je slabý, ale není pochyb, že je cizinec, kterého jsme my neschválili. Měl zdechnout, ušetřil by si další utrpení. Dobroslav věděl, že Lech neustoupí, ale on bude bojovat do posledních sil. Za život svého bratra.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

vyděšení spolení. Však někdo přetrhl drát, mám tušení, že jsem se přestal ptát snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli se tu

očekávají. Za svý štěstí můžeš sám. Přitom jedí, náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale ten boj i tak stejně nevzdávej. Jednou sám

Nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, nebaví mě to, nebaví mě, nebaví mě, neba

dělařinou, zakázky se mu jen řinou. Když latě po letech klíží, někdy se až oči klíží.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Podzavěji. Podzavěji. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

0: Pedro Junior.
1: Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap, tap.
2: Jak se tady tiše šlapka.
1: Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Tap, tap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Tap, tap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Tap, tap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Tap, tap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Tap, tap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Tap, tap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Tap, tap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Tap, tap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tap, tap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tap, tap.

odvědí, i když prý nás nevědí. Ozývá se čvachtání, to jsou asi vachtani, vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší, lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: Mario Junior.
1: Kde?

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Lidi ani netuší, jak jim kožich nesluší, ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožich čepice, že daleko více hřeje láska

Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.